0: na starost a to udělat víc podle obdarování nebo co je jim vlastní. Takže tomu, komu je vlastní chválit, člověk víc svěřil oblast chválení, ale nechtěl po nich moderaci, protože to jim třeba není vlastní. A člověk je třeba každý rok pozbudí, aby zkusili jim do něčeho jiného, ale vidíš už za ty roky, jak člověk zná, že ten výsek té služby, kde člověk to dělá radostně pro Boží království a kde roste, je jinde. A to platí jak třeba u těch chvál, tak ale u moderace. Takže tam pak se právě nedou další lidi, kteří by mohli moderovat, tak je do toho pozvem, můžou mít ostych, tak je pozbudím, je to jenom na zkoušku. Když člověk řekne, hele, pojď to jednou, dvakrát zkusit. To může hodně pomoct rozbít ten ostych, protože se nezavazuje na pořád. A pak se mu dá férová zpětná vazba, díky, že jsi to zkusil. A když on řekne, hele, fakt, to není můj šálek kávy, tak to promyslíme, jestli něco jiného. Ale zapojit je do těch oblastí, kde mají to obdarování víc. A pak u některých opravdu vidí, že to sedne. Jo, teď nám prostě jeden mládežník, co přišel z mladší do starší mládeže, tak zkusil moderaci a prostě slyšíš ten tým, jak při setkání řekne, to je skvělý, že on měl tu moderaci, on má takovej klid, on to dokáže víst. A přitom on není tolik hovorný na těch schůzkách, takže bys dokázal říct, jako, tak on není upovídaný, tak úplně na to vedení třeba, do jaký míry ho tam... A pak ho tamhle postavíš a vidíš, že on to dokáže stabilizovat, dá tomu směr a zbytečně se nerozkecá. A je to vlastně skvělý. A tohle to mi pak přijde, že ještě zpětně podpoří toho člověka klidně s ostychem, protože druzí řeknou, ne, to dává smysl, může v tom růst. Třeba tak. Takže říct, že je to na pár vyzkoušení, kde se pak řekne, hele, může zkusit něco jiného třeba. A to, že je to výsek, že to není, že to aspoň trochu sedí k tomu, co máme podezření, že by mohlo být obdarování toho člověka. Jo? A někteří lidi si řekneš, možná má to obdarování, nechci si udělat program a vidíš tu hrůzu, zuby drkotaj, jo? Člověk chce prchnout. Tak si řekneš, asi ho nebudu mučit, ale řekneš mu, kdybys někdy od Boha měl něco zajímavého, co chceš aspoň jako svědectví pozdílet, je to k dispozici. Ten člověk ví, že je zvaný a zároveň ví, že nikdy nemusí. Ale to je můj přístup. Možná by někdo to víc třeba pozbuzoval, tlačil nebo tak, ale já jsem zjistil, že často křesťani nebo v mém okolí, pokud jako vidím, že jdou s Kristem a rádi slouží, tak je potřeba jim spíš pomoct v tom směru, nebo někde pozbudit, než je lámat. Když někam někoho dolámu jako z pozice autority, tak on nám nebude úplně šťastný, nebude to fungovat.
1: Pojďme se podívat na ty skupiny lidí, ty věkové. Máš děti, pak máš nějaké mladé dospělé, mládež, pak máš dospělé starší lidi. Jaký je rozdíl vést skupinu mladých lidí, a nemusí to nutně být tým vedoucích, ale obecně tu skupinu, versus třeba skupinu starších lidí nebo dospělých?
0: Ten základní rozdíl, co mi tam přijde, je větší otevřenost pro sdílení a vztahovost a společný život u té mládeže, kde když u té starší generace nebo těch dospělejších ty vztahy nejsou třeba tak osobní, tak člověk řeší nějaká témata, diskutuje, ale není to tak propojené jako u té mládeže. Ta mládež sama o sobě u toho vedení, ano, je to vedení, kde člověk se snaží budovat, zvát do věcí, promýšlí ten koncept té mládeže, ale zároveň chce být v životech těch lidí k dispozici. Takže ta otázka, jak se máš a co řešíš, není jenom jako small talk, ale opravdu to znamená, hele, nemáš nějakou krizi, problém, ve kterým pro tebe jako vedoucí můžeme být. Takže ruku v ruce jde jakoby funkčnost té mládeže a programy a td. Ale u té mladší ještě víc mi přijde být jim k dispozici v těch věcech, co řeší. Takže oni můžou řešit, že zrovna maturují, nebo že jdou na vysokou, nebo vztahy můžou řešit. A jak kdyby u té mladší ještě specificky bylo být jim tam k dispozici, umět jim pomoct najít moudrost u Krista v Božím slově, modlit se s nima, tohle to jako podchytit. A to pomáhalo v tom celkovém vedení. Že kdyby to bylo jenom, pojďme udělat program a pak už si nepovídáme a nevidíme se, myslím, že by se minul velký kus toho, co u té mládeže je možné dělat. Jedna věc je, myslím, že důležitá a zásadní, máme program na mládeži a budeme vyučovat, já nevím, co AI a Bůh, jo? Nebo jak trávit volný čas, nebo jak právě produktivně trávit svůj volný čas, nebo svědectví jsme teďka měli jako téma. A to je vyučování a budování těch mládežníků, myslím, že zásadní. A druhá část vedení té mládeže v tom reálném životě, kde oni něco řeší a jak do toho, co řeší, patří Kristus. Protože když já jim udělám program na svědectví třeba, jak se dělá svědectví, tak půlka jich to třeba řeší a nějak se jim to zarije do toho jejich života a půlka to neřeší. Když ale pak jako vedoucí seš v životě toho mládežníka v tom, co on reálně řeší a propojíš jim to skrz písmo s Kristem, tak to je to nejúžitečnější, co jim do života můžeš dát. Jo, ať už je třeba jak pracovat s úzkostí, nebo právě třeba jak přemýšlet o budoucím partnerovi, kdy jsem s klučičí skupinkou právě jako v rámci mládeže je učil nejenom jako, jakou dívku by měli vyhlížet, ale třeba jaký oni mají být, aby nějaká dívka je chtěla vyhlížet. Takže na to se můžou zasoustředit. Takže tato ta oblast, to, co mi přijde specifické u té mládeže, u toho vedení těch mladých, je jak to faktické vedení a vyučování, tak ale to samé ale do těch osobních životů. Když to u té starší generace, pokud si vysloveně nevyžádá pastoraci, tak je to v tom víc tom vyučovacím a v tom, že jdeme tím životem nějak jako křesťani spolu a jsme tu prostracení lidi a tak. Ale už tam není úplně ten rozměr, nechám si mluvit do života. Dokonce toužím potom, aby mi někdo vstoupil do mého života, protože mám otazníky. Většinou už člověk ví, jako dospělý, už si vybudoval mechanismy, jak řeším konkrétní krize a dáli Bůh, tak mám třeba někoho, s kým ty krize budu řešit. Ten mládežník mi přijde, že je mnohem flexibilnější v tom si tam pozvat důvěryhodného vedoucího a v tu chvíli ale duchovně růst. Tak to mi přijde třeba rozdíl, když se ptáš na rozdíl.
1: Vnímáš nějaký posun nebo rozdíl mezi mladými lidmi dnes a třeba před 5-10 lety? Jak se ty generace mění?
0: Když si představím, jaké to bylo na mládeži v předchozím sboru asi tak 10 let zpátky, 12 let zpátky, a teď, tak bych rozhodně viděl mnohem masivnější nárůst smartfonu, AI a všeho. A to znamená jako vtažení mládežníku do toho digitálního, virtuálního. Ale teď to nemyslím v tom, že by tehdy ta mládež mnohem méně byla na mobilu a teď je mnohem víc, ale že tehdy byla větší kapacita se soustředit díl. Teď vidím, jak je těžší pro mládežníky, zvlášť pro ty mladší, když jsou hodně na mobilu a hodně na YouTube a na Instagramu a tak, udržet tu pozornost a soustředit se na některé věci. Tu kapacitu na soustředění a vytrvalost a možná být schopný si ten život trochu srovnat. Já nevím, jestli to prostě přemíra dopaminu nebo co to dělá, že ten život dneska mi přijde pro mládežníka je chaotičtější. A ne jako u všech. Máme docela i dost mládežníků, kteří neprožívají sociální sítě a tak. Ty jsou schopni se soustředit a nemají problém. Ale i ti ostatní se do nějaké míry třeba budou soustředit. Ale jak kdyby tam byla tato výzva? A do toho samozřejmě potom asi obecně, do jaký míry do toho pak bude stres z válek a ze všech věcí, co se jakoby děje. Ale tohle bych řekl, že je rozdíl. Že tehdy ten vliv toho virtuálního byl menší a ta kapacita se soustředit byl o něco větší. A naopak teďka to je větší výzva. Když někoho vyzvu k výzvě, pojďme číst Boží slovo, pojďme prostě budovat ten duchovní život, tak vidím, že někteří musí překonávat vyšší kopce než tehdy. I když ne o tolik, jo, pořád naše jo, neochota, lenost, hříšnost a tak nás bude bojkotovat, jo, ale jak kdyby ten rozměr tam byl teďka markantnější, pokud ten člověk je na těch sociálních sítích, na internetu, kouká jenom na seriály a nečte vlastně.
1: Co vedoucí musí dneska dělat jinak, proto aby právě dosáhl tady k lidem, kteří jsou zahlceni tím digitálním světem?
0: Odpověď, která je na bílední, je dělat to v kratších segmentech, které jsou interaktivní a zážitkové a do 15 vteřin všem říct, co se bude dít a dostatečně zaujmout, aby chtěli počkat do konce. Což v něčem je otrava a v něčem je to realita. Protože to, co já řeším, je, do jaké míry musím program přizpůsobit současné generaci, kterou korporátní média jako jim zdevastovali pozornost a do jaké míry vlastně bych měl jako chtít po posluchačích, aby se trochu sebrali a naučili se soustředit. Protože já chápu, že ta věta jakoby často zazní, no musíme pro mladé udělat to prostě interaktivní a rychlé a zážitkové a vizuální. Ano, ale je to něco, jako kdyby člověk řekl, ano, ten pacient je v takovém stavu a už v jiném nebude. A mně to přijde, že to je nutné. Prostě ta generace má takovýhle jako attention span, jako prostě tak dlouho jim vydrží pozornost, nebo tak krátce. Na druhou stranu se to snažím kontrolovat právě tím, že jim třeba dám výzvu na čtení Bible, která je drsná a vyžaduje po nich disciplínu. A jak kdyby to doplním vedle toho, aby na tom mohli růst. Nebudu je zbytečně trápit, že bych udělal ten program jenom, že tak nebude to interaktivní, nebudeme diskutovat, bude stejně prostě hodinu povídat. To radši i u té starší mládeže něco řekneme, dáme diskuzi, co do toho oni můžou říct. To mi přijde jako ideální. A u té mladší jsem vděčný, že u nás Zuzka, která vede mladší mládež, tak to kombinuje s hrama, s akční částí, nebo dají Bible Project, něco promítnout. A to si myslím, že vychytává skvěle. Myslím, že lidé většinou, ty vedoucí, budou tyhle věci znát, že to není nic nového. Za mě líbí se mi jim tam dát ty výzvy, které jdou proti tomu trendu doby. Že jim neřeknu, já mám klučičí skupinku v rámci mládeže, řeknu, tak chlapci, tak pojďme se tak jako po srsti, jo, tak všichni si dáme čtecí program na mobilu nějak, ne moc těžký nebo tak. Ne, to já jim radši dám nějakou pěknou výzvu, protože obzvlášť pro kluky mi přijde důležité, aby věděli, že i překonali sami sebe nějak. A mohli by třeba i hrdý na to, že zatli zuby a...
1: Že to něco stálo.
0: Že to něco stálo. Zvlášť, když tam vidí tu odměnu, že se Bohu přiblížili. Jo, když pak slyším od některých zpětnou vazbu, že s Bohem je to teďka jiné, než to bylo předtím. Ale to chce tu výzvu. Tak to mi přijde do toho ještě přihodit klidně, dát digitální půst, nebát se i takových radikálních věcí.
1: Díky moc za rady, za rozhovor. Jsme u konce a od mikrofonu se loučí Vojta.
0: A Alek.

0: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Dnešní folklorní okénko bude symbolickou poctou sběratelce lidových tanců a písní a přední hybatelce vůbec veškerého folklorního hnutí na Kyjovsku i na jejím rodném Hodonínsku, paní Miladě Bimkové. Paní Milada Bimková byla sběratelka, která se narodila v Hodoníně 6. června roku 1926. Zemřela tamtéž 27. března 2018, takže to byl život dlouhý a velmi plodný. Řekneme si toho o ní hodně, ostatně prostoru je dost, ale především si budeme pouštět hudbu celé řady muzik, které vlastně sledovala za svého života a pro které mnohé hodně udělala. Dalo by se říci, že celá řada národopisných souborů, folklorních kapel a cymbálových muzik čerpala z jejich sběrů a některé soubory a muziky, zvláště pak dětské, z nich čerpají doteď. Stojí za to jmenovat muziku základní umělecké školy Dubňany, popřípadě dětský národopisní soubor Podkověnka, který působí při základní škole ve Svatobořicích Mistříně, a k paní Miladě Bimkové a jejímu odkazu se výrazně hlásí. Takže hned na úvod jsme si pustili mužský pěvecký sbor z Dubňan, doprovázený muzikou souboru Důbrava. Budeme pokračovat ve stejném duchu, to jest zahraje nám muzika Důbrava, zaspívá mužský pěvecký sbor z Dubňan a Pavel Varmuža a také ženský pěvecký sbor Drmolice. Vše z alba Za Dubňany, Za dědinou. Ať se vám dobře poslouchá.

Když paní Bímková 27. března roku 2018 zemřela ve velmi pokročilém věku po životě stráveném opravdu s lidovou hudbou, tak pan Rostislav Marada přispěl do facebookové skupiny Folklorní akademie velice obsáhlým a velmi fundovaným nekrologem. Takže si z něj dovolím citovat v průběhu dnešního folklorního okénka. Paní Milada Bímková se narodila 6. června roku 1926 v Hodoníně. Její rodiče, otec Marcelín Bimka a maminka Anna Rozená Střížová, pocházeli z Mistřína. Po absolvování základní školy v Hodoníně studovala na reálném gymnáziu. Tam pracovala již, dalo by se říci, ve sportovních základech svého budoucího zájmu. Věnovala se totiž gymnastice. Později navštěvovala semináře v brněnském svazu TRG, což byl ve 40. letech soubor zkracující zájmovou skupinu tanec, rytmika, gymnastika. V roce 1946 byla po výběrové zkoušce přijata ke studiu na tanečním oddělení státní konzervatoře v Brně. Právě zde při hodinách lidových tanců si uvědomila, že o tancích oblasti, na které se narodila, se ví poměrně málo a na rozdíl od ostatních regionů tu neprobíhalo cílené sbírání materiálu. Rozhodla se tedy, že dostuduje soukromně a své schopnosti zaměří k jiným cílům, než kterým ji vedlo studium na konzervatoři, kde se předpokládala, že by byla především učitelkou tance. I k tomu se ostatně později dostala. Z Hodonína pravidelně dojížděla do Brna k dálkovému studiu, které dokončila státní zkouškou v roce 1948 a získala diplom k výuce pohybové výchovy. Pak absolvovala půlroční státní kurz léčebné tělesné výchovy v Brně. Rozhodla se, že vytvoří soukromou školu, na které by bylo možno vyučovat lidové tance, ale k tomu bylo zapotřebí získat dvouletou vyučovací praxi. Proto vyučovala na mateřských měšťanských školách i v obchodní akademii v Hodoníně, v různých obcích okresu Hodonín, a přes své poměrně široké pracovní i studijní zaneprázdnění v roce 1949, kdy byly rušeny slovácké krůžky, začala vyhledávat nejstarší tanečníky a pamětníky, především na jižním Kyjovsku, kam sahaly kořeny jejího rodu. A tam vlastně započaly její bohaté budoucí sběry tanečních a lidových písní. Sama nebyla příliš zdatnou hudebnicí, ale dokázala si sehnat spolupracovníka, a to byl skladatel profesor Sehák z Prahy, který jí byl znám z brněnských seminářů a toho požádal o spolupráci při zapisování. Spolu pak nazbírali v letech 1950 až 57 na jižním Kyjovsku více než 150 tanečních písní. V roce 52 a 57 si pak Milada Bímková zřídila svoje vysněné taneční studio v Hodoníně a mimo taneční výchovu dětí vyučovala i lidový tanec v zájmových skupinách. Pustíme si dalších několik hudebních ukázek. Bude to opět muzika Důbrava z Dubňan a její zpěváčtí solisté. Tentokrát to bude z alba Hory Ždánské.

Posloucháte Folklorní okénko, které dnes věnujeme hudebnímu výročí, nebo spíš tanečnímu výročí paní Miladě Pimkové, která se narodila 6. června 1926. Její schopnost vyučovat tanec, zejména lidový tanec z Jižního Kyjovska, a také její sběry tanečních písní jsou dodnes využívané v celé řadě slováckých krůžků. Jimž pomáhla se zpracováním tanečního a písňového materiálu od 50. let. Sama velmi ráda vzpomínala na spolupráce se slováckými krůžky ve Vacenovicích, Miloticích, Ratíškovicích, Dubňanech, Vracově, Mistřině, Svatobořicích, Kyjově, Archlébově, Nenkovicích, Bzenci i Moravském Písku. O získané poznatky se vždy chtěla podělit. Rozhodla se své sběry stále rozmnožovat, aby byly dostupné veřejnosti. Její publikační aktivity však brzdilo její náboženské přesvědčení. Je zajímavé, že část jejich aktivit vedla právě do náboženství, pracovala několik let jako farská kuchařka, což neopomněla její rodina zmínit i na jejím parte. V pozdějších letech se jí podařilo vydat tiskem celou řadu publikací, například Tance z Kyjovska v roce 1963, v rozšířené podobě vyšly v Brně roku 75, Lidové tance ze Ždánicka, Tance a písně z Vacenovic, Lidové záznamy tanců a písní a zvyků z Blkoše v roce 78, Obřadní tance a taneční hry z Kyjovska, Tance ze Šardic, Lidové tance z Buchlovic, Lidové tance z Ořechova a Polešovic a konečně Poměnky, dětská říkadla, písně, hry a tance z Dolňácka, což byla její poslední publikace, kterou vydal Zdeněk Kaňa v roce 2008. Její publikační činnost tedy obsáhla více než 50 let. Svou sběratelskou činnost později rozšířila i na hudební historii. Zde z podnětu docenta Bohumíra Štědroně prováděla hudební průzkum na Vyškovsku v letech 1968 až 73. Navštívila přes 90 obcí této oblasti a stovky muzikantů a pamětníků. Celá řada jejich velmi pracně získaných sběrů zůstala bohužel v rukopise. Takže takto jsou uložena rukopisná díla Hudební monografie Hodonína, Etnografická studie Pouzdřan, Pohled do hudební historie Mistřína a Svatobořic, Hudební dějiny Moravského Písku, Hudební průzkum a sběr písní na Mikulovsku a také obsáhlá publikace z hudební minulosti Milotic, která je uložena v Kulturním a informačním centru města Brna od roku 1991. Jak píše pan Marada, stěží si můžeme představit tuto mravenčí práci a docenit náročnost vzniku jednotlivých děl. O finančním ohodnocení ani nemluvě. Většinou nepokrylo ani s tím spojené cestovní náklady. Takže tato symbolická malá hudební podsta je vlastně i poděkování. Její vztah ke Svatobořicím a Mistřínu byl příslovečný. Proto je logické, že v dnešním hudebním blahopřání použijeme pochopitelně i ukázky z repertoáru Varmužovy cymbálové muziky. Začneme album Písničky z domu.

Ještě několik zajímavostí ze života paní Milady Pimkové, jejíž jubileum 100 let od narození si v roce 2026 připomínáme. Byla do pozdního věku dopisovatelkou amerického měsíčníku Hospodář. Nelze také opomenout její mnohaletou spolupráci s Ústavem pro etnografii a folkloristiku České akademie věd, což je nyní Etnologický ústav Akademie věd, kde působila jako odborná asistentka profesora Karla Vetrleho. Paní Milada Pimková se svým dílem nesmazatelně jako sběratelka i upravovatelka zapsala do povědomí především národopisné veřejnosti a svého kraje, který dodnes čerpá z jejich sběru. Symbolicky se na letošním festivalu Miltice 2026 dočká i programové pocty. V pátek 7. srpna od 20 hodin bude hlavním programem festivalu pořad 100 let v tancích a písních, který připravili autoři Michaela Zálešáková a Zdeněk Harca. Bude to symbolická pocta Miladě Pimkové u příležitosti 100 let i od jejího narození. Program, jak píší autoři, bude vzpomínkovým pořadem ke 100. výročí narození sběratelky Milady Pimkové. Formou symbolického putování po dědinách Kyjovska představuje zapomenuté taneční a pěvecké sběry regionu, které Milada Pimková po celý život zaznamenávala a předávala dalším generacím. Účinkovat budou slovácký soubor Svatobořice Mistřín, cymbálová muzika Špóna, slovácký soubor Omladina z Vacenovic, cymbálová muzika Hantál, folklorní soubor Šotýš z Milotic, cymbálová muzika Třaslavica, národopisný soubor Důbrava Dubňany s cymbálovou muzikou Malena, národopisný soubor Ždáničan s cymbálovou muzikou Hradisko a konečně folklorní soubor Aldamáš z Ratíškovic. Takže na letošním festivalu Milotic se dovrší symbolická pocta bohatému životu paní Milady Pimkové, kterou jsme se pokusili připomenout i dnešním folklorním okénkem. To je pro dnešek vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bretfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa, čo

0: Co bys tak řekl tomu?
1: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

cíl, kam upírat zrak. Proč nevidím maják nad útesy čnít? Tvý světlo mít, tak nech ohně plát, na, ať vím, kudy jít, kdy radši mám stát. Ať měsíční svit se nesnaží zát.

Kiedy świt masz mnogo rytmu, bezesné noci, útesy, strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér.

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech. Jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít. To je můj cíl, tam upírat zrak.

telo. Pod očami čerpěk. A bola vlastně prvá, čo zrodila ma pre tento svet. Padala omietka.

0: barach, potem skład i chmury na raz.
1: Myšlenka na den pochází z pera Pavla Pechance, biskupa církve Československé husitské.

milé sestry a milí bratři v Kristu, vážení posluchači, možná i někdo z vás trpí ofidofobií, tedy strachem z hadů. Je to mezi lidmi jedna z nejčastějších fobií, která máme vsazené hluboko ve svém vědomí. Uvádí se, že asi 3% lidí u nás trpí klinickou hrůzou z hadů a polovina lidí připouští, že jim tato zvířata nejsou sympatická. Cítí určitou nejistotu. Reflex, který jsme zdědili zřejmě po svých předcích. Had ve spojení se zvěstí písma je vyobrazen v příběhu Adama a Evy. Had to, jak jasně cítíme, představuje cosi prorodného, nesympatického, zákeřného a zároveň cosi velmi přirozeného, co od našeho světa plně patří. Vyprávění o rajské zahradě má svou hlubokou symboliku. Příběh můžeme chápat doslovně nebo jako metaforu, která nám odhaluje duchovní princip, který se ne kdysi dávno stal, ale také se mnohé z toho děje i dnes a on to znívá, rezonuje a v něčem se opakuje. Had tu svými záludnými otázkami otevřela před lidmi pocit, že ne on, ale Bůh je tím, kdo je zákeřný, kdo není zcela dobrý, jelikož člověku nedopřává vše. Adam, Eva, jasně věděli, že strom má plody, které se hodí k jídlu, rozhodli se tedy a jedli. Některé ovoce, jak známo, je nebezpečné, třeba rulík zlomocný nebo vraní oko, či některé exotické plody. Příběh sní Genesis vypráví o nebezpečí, kterému Adam s Evou nevěnovali pozornost. Slyšeli Hospodinovo slovo, doporučení, věděli, že z něho nemají jíst, aby nepropadli smrti, ale věřili víc svému odhadu než Hospodinu. Důvěřovali svým očím a chuti, kterou předpokládali, že ucítí. Adam s Evou byli, jak víme, poté vyhnáni z ráje, ale nešli zcela nazí. Boží milost je doprovázela. Bůh jim dal, jak vypráví ten starý příběh, kožené suknice. Lidskou nahotu překryl boží dar podpory milost. A co bylo dál? Jak vlastně vidíme Hospodina a zlo dnes? Dá se nějak překrýt zlo, které vítězí někdy kolem nás a mnohdy přímo v nás samých? Je tolik jedu mezi lidmi, tolik falše, pýchy, sobectví, chutě dělat si vše po svém, dělat si sám, co na očích vidím. Před Bohem stojíme my lidé zcela odkrytí, nazí. Jen víra, obnovovaná důvěra v boží milost nám může pomáhat se nebát, tak jak se strachovali Adam s Evou, když v zahradě sledili, že jsou nazí a Bůh na ně volal. Sestry a bratři, také my

Proglas a od mikrofonu vás zdraví a krásné dobré ráno přeje Jiří Holeček. Máme dnes 10. června roku 2026. Připomínáme si významný den České republiky, a to vyhlazení Lidic nacisty před 83 lety. Podle katolického kalendáře je památka teologa, askety, mystika a mučedníka ze 7. století svatého Maxima Vyznavače. A svátek má Gita, jméno ze slovenského Markita neboli Perla, případně z německého Brigitta, to znamená silná. To je jen připomínka toho, co si dnes připomínáme, ale já vás uvedu i do toho, co můžete dnes očekávat na vlnách Proglasu. My uslyšíme dnešní evangelium, potom se pomodlíme společně ranní chvály, zazní duchovní slovo. To zazní jako první čtení ze středy 10. týdne v liturgickém mezidobí. Pak už následuje ranní proud, ten přerušíme v 6 hodin a 45 minut ranním zíváčkem. Potom přebereme zprávy Českého rozhlasu Plus. To je tedy nástin programu a teď se pojďte zaposlouchat do již slibovaného dnešního evangelia.

Z Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: nemyslete, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se to všechno nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání, a třeba i to nejmenší, a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jim řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.

0: jak už jsem avizoval, zvu vás ke společné modlitbě breviáře. Máme středu, 10. týden v mezidobí. Sáhneme po druhém týdnu žaltáře a vše najdeme na jedné straně a dál. V novém vydání to bude strana 1078. Ve starším vydání to bude strana 964. Modlit se s vámi bude Jirka
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Noc temnou přečka vše, velcí i malí, jitra se dočka vše, zdraví jsme vstali. Zdejme za to chválu věčnému králi.
1: Díky, Pane milý, že jsi o nás péči měl a že jsi v každé chvíli vždy nad námi bděl, abychom ve zdraví vstali, jak ty jsi chtěl.
0: Teď se poroučíme tvé svaté milosti, s vírou tě prosíme, rač nás z výsosti, spravovat i vésti vždy svou moudrostí.
1: Dodávej nám síly v našem povolání, Pane Bože milý, dej požehnání jednomu každému v jeho konání.
0: Neb bez tvé pomoci naprosto marné je, že ve dne i v noci člověk pracuje, jenom s tvou pomocí k cíli směřuje.
1: Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký jako Bůh náš.
0: Můj hlas se k Bohu znáší a volám, můj hlas se k Bohu stoupá, aby mě slyšel.
1: V den svého soužení hledám Pána. Má ruka se v noci vzpíná bez únavy. Nedá se utěšit má duše.
0: Když na Boha vzpomínám, vzdychám. Když uvažuji, můj duch malátní.
1: Beze spánku držíš mé oči. Jsem zmaten a neschopný slova.
0: Přemýšlím o dávných dnech. Na zašlá léta si vzpomínám.
1: V noci uvažuji ve svém srdci, přemítám a můj duch hloubá.
0: Může Pán zavrhnout na věky? Už nám neukáže svou milost?
1: Navždy už ustane jeho přízeň, zrušen je slib pro všechna pokolení.
0: Zapomněl se Bůh smilovat, či v hněvu zadržel své slitování?
1: Tu jsem si řekl, v tom tkví má bolest. Změnila se pravice nejvyššího.
0: Vzpomínám na Hospodinovy činy. Ano, vzpomínám na dávné tvé divy.
1: Rozvažuji všechna tvá díla. Přemítám o tvých skutcích.
0: Bože, svaté je tvé chování. Který Bůh je tak veliký jako Bůh náš?
1: Ty jsi Bůh, který činí divy. Národům si dal poznat svou moc.
0: Svým ramenem jsi vykoupil svůj národ, Jakubovi a Josefovi syny.
1: Uzřeli tě vody, Bože, uzřeli tě vody a zděsili se, i hlubiny se rozbouřily.
0: Mraky vylily vodu, oblaka zadunila hromem a tvé šípy šlehaly kolem.
1: Tvůj hrom burácel v bouři, blesky ozařovaly obzor. Zatřásla a zachvěla se země.
0: Mořem vedla tvá cesta, tvá stezka spoustami vod, tvé šlépy je však nebylo vidět.
1: Jak stádo jsi vedl svůj národ, Mojžíšovou a Áronovou rukou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Bože, svaté je tvé chování, který Bůh je tak veliký, jako Bůh náš.
1: Mé srdce jásá v Hospodinu, on ponižuje a povyšuje.
0: Srdce mé jásá v Hospodinu, moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
1: Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, neboť se raduji z tvé pomoci.
0: Nikdo není svatý jako Hospodin, neboť nikdo není kromě tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh.
1: Nemnožte už chlubné řeči, zpupnost ať nevýjde z vašich úst.
0: Vždyť Hospodin je Bůh, ví všechno a jemu přísluší vážit skutky.
1: Luky siláků se lámou, ale slabí se opásávají silou.
0: Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb, kdo hladověli, mohou ustat od práce.
1: Neplodná dostává 7 dětí, matka mnoha synů vadne osamělá.
0: Hospodin usmrcuje i oživuje, uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.
1: Hospodin dává schudnout, ale i zbohatnout, ponižuje a povyšuje.
0: Pozvedá z prachu ubožáka, ze smetiště povyšuje chudáka.
1: Aby ho posadil mezi knížaty a obdařil ho stolcem slávy.
0: Neboť Hospodinu náleží pilíře země, na nich založil svět.
1: Chrání nohy svých zbožných, bezbožní však zajdou ve tmách, neboť nikdo nezvítězí svou silou.
0: Hospodin zničí své protivníky, zahřmí nad nimi na nebesích.
1: Hospodin bude soudit i daleké končiny země, dá vládu svému králi a povznese moc svého pomazaného.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Mé srdce jásá v Hospodinu, on ponižuje a povyšuje.
1: Hospodin kraluje, zajásej země.
0: Hospodin kraluje, ať zajásá země, ať se radují četné ostrovy.
1: Mrak a temnota ho obklopují, spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
0: Předchází jej oheň a kolem dokola spaluje protivníky.
1: Jeho blesky ozařují svět, země to vidí a chvěje se.
0: Jako vosk se taví hory před Hospodinem, před vladařem celé země.
1: Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
0: Hanbí se všichni ctitelé model, kteří se chlubí bůžky, všichni bohové se mu koří.
1: Sion to slyší a raduje se, a judská města jásají pro tvé rozsudky, Hospodine.
0: Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí, svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
1: Hospodin miluje ty, kdo nenávidí zlo, chrání život svých svatých, z ruky bezbožníků je vytrhuje.
0: Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost.
1: Radujte se spravedliví v Hospodinu a oslavujte jeho svaté jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Hospodin kraluje, zajásej země. Krátké čtení z listu Římanům. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.

0: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
1: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Vysvobodil mě ze všech obav,
1: vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Slušme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života. Chvalme Krista, našeho Spasitele, neboť on slíbil, že zůstane se svou církví po všechny dny až do skonání světa. Děkujme mu a volejme.
1: Pane, zůstaň s námi. Pane, zůstaň s námi po celý den.
0: Ať nám slunce tvé milosti nikdy nepřestane svítit.
1: Zasvěcujeme ti tento den.
0: A slibujeme, že neučiníme ani neschválíme nic špatného.
1: Pane, učiň, ať z nás celý tento den vyzařuje tvé světlo.
0: Abychom byli solí země a světlem světa.
1: Ať láska tvého svatého ducha vede naše srdce i ústa.
0: Abychom vždy setrvali ve tvé spravedlnosti a chvále.
1: Pane, zůstaň s námi.
0: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd si jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, osvěcuj nás světlem své moudrosti, abychom nikdy nebloudili, ale vždycky šli po cestě tvých přikázání. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Dnes ve středu 10. týdne v liturgickém mezidobí čteme opět z knihy Jozue. Dnes úryvky ze 3., 4. a 5. kapitole o tom, jak lid přešel Jordán a slavil Velikonoce. Za časného jitra vytáhl Jozue se všemi syny Izraele ze Šitímu, až přišli k Jordánu. Tam přenocovali dříve, než jej přešli. Když uplynuli 3 dny, prošli předáci táborem a přikázali lidu. Jakmile spatříte archu úmluvy Hospodina, svého Boha, a lévijské kněze, kteří ji nesou, vytáhnete ze svého místa a půjdete za ní. Mezi vámi a ní bude odstup zhruba 2000 loket, abyste ji z dálky viděli a znali cestu, kudy se máte ubírat, neboť nikdy předtím jste touto cestou neprocházeli. Dbejte toho, abyste se k arše nepřiblížili. Jozue pak vyzval lid. Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci. Potom se Jozue obrátil ke kněžím. Řekl, zvedněte archu úmluvy a ubírejte se před lidem. I zvedli archu úmluvy a šli před lidem. Hospodin řekl Jozuovi, dnes tě začnu oslavovat před celým Izraelem, aby poznali, že jsem s tebou, jako jsem byl s Mojžíšem. Poruč kněžím, kteří nesou archu úmluvy. Až přijdete na kraj vod Jordánu, zastavíte se. Jozue řekl synům Izraele, přistupte sem a slyšte slova Hospodina, svého Boha. Pak Jozue pokračoval. Podle toho poznáte, že je uprostřed vás živý Bůh, který jistě před vámi vyžene Kananejce, Chetity, Chivity, Perizity, Girgašity, Amority i Jebuzity. Hle, archa úmluvy pána celé země přejde Jordán před vámi. Nyní si vyberte z kmenů Izraele 12 mužů, po jednom muži z každého kmene. Až nohy kněží, kteří ponesou archu Hospodina, pána, celé země, spočinou ve vodách Jordánu, vody Jordánu se rozdělí. Voda, která přitéká z hora, se zastaví jako nerozborná hráz. Když vytáhl lid ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli archu úmluvy před lidem. Jordán včas z žní právě vystoupil ze svých břehů. Když ti, kdo nesli archu, přišli k Jordánu a jejich nohy se dotkly okraje vod, voda přitékající z hora se zastavila. Vystoupla jako nerozborná hráz ve velké dálce u města Adamu, které leží při Saretanu. Voda odtékající do moře Araby, do Solného moře, zcela zmizela a lid přešel před Jericho. Kněží, kteří nesli archu Hospodinovy úmluvy, se nepohnutě zastavili na suchém dně uprostřed Jordánu. Všechen lid přecházel po suchu, dokud lid Jordán úplně nepřešel. Onoho dne vyvýšil Hospodin Jozua před očima celého Izraele, takže měli před ním bázeň, jako měli bázeň před Mojžíšem za celého jeho života. Hospodin řekl Jozuovi, přikaž kněžím nesoucím archu úmluvy, ať vystoupí z Jordánu. Jozue tedy kněžím přikázal, vystupte z Jordánu. Sotva však kněží nesoucí archu Hospodinovy úmluvy zprostřed Jordánu vystoupili, hned jak se nohy kněží odtrhly ode dna a stanuli na suchu, vrátili se vody Jordánu na své místo a rozlévali se jako předtím v celé své šíři. 10. dne 1. měsíce vystoupil lid z Jordánu. Utábořili se v Gilgálu při východním okraji Jericha. Synové Izraele se utábořili v Gilgálu a slavili Velikonoce 14. dne toho měsíce večer na Jerišských planinách. Na 2. den po Velikonocích jedli z úrody té země, nekvašené chleby a pražená zrna. Téhož dne přestala padat mana. Byl to 2. den, kdy jedli z úrody té země. Synové Izraele už neměli manu. Toho roku jedli z výnosu země Kanaán.

6 hodin a 30 minut, posloucháte Radio Proglas a ranním moderátorem je v tento den Jiří Holeček. Dobré ráno. Je středa, 10. červen, léta páně 2026, významný den České republiky, který připomíná vyhlazení lidic nacisty před 83 lety. Podle katolického kalendáře je památka teologa, askety, mystika a mučedníka ze 7. století svatého Maxima Vyznavače. Před 15 lety přijal kněžské svěcení Josef Peran, budoucí pražský arcibiskup a kardinál, vězeň nacismu a komunismu. 100 let je na věčnosti španělský architekt Antoni Cornet, řečený Gandhi, kandidát blahořečení. 31 let kněžství si dnes připomíná generální vikář plzeňské diecéze pater Petr Hruška. Svátek má Gita, jméno ze slovenského Margita neboli Perla, případně z německého Brigita, což znamená silná. Takže všem Gitám přejeme krásný svátek. Ještě se podíváme na počasí. Čekáme deštivo a chladněji. Bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou v rozmezí 14 a 19 stupňů Celsia. V tisících metrech na horách to bude 10. Vítr čekáme slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní až severní. Tlaková tendence bude mít slabý pokles nebo setrvalý stav, rostlové podmínky mírně nepříznivě, postupně místy dobré.

0: tam někoho z nich sežere lev anebo tygr.
1: Pojďme se podívat na očekávané události s datem 10. června 2026. Papež Lev XIV. Pokračuje v týdenní apoštolské návštěvě Španělska. Dopoledne v Barceloně navštíví věznici. V poledne se pomodlí růženec v benediktínském opatství Panny Marie Montserratské a následně poobědvá s místní mnišskou komunitou. Odpoledne svatý otec pohovoří se zástupci charitativních a sociálních organizací barcelonské arcidiecéze. Vrcholem dne bude od 19.30 mše svatá v bazilice Sagra Familia, spojená s inaugurací věže Ježíše Krista. Živé přenosy z papežovy cesty nabízí televize Noe. V Brně má zastávku cyklistický peleton 8 dní po paliativu, který jede napříč republikou na podporu domácích hospiců. Mezinárodní konferenci Surrider hostí pražský klášter řadu bosých karmelitánů. Zaměří se na budoucnost koordinované péče o seniory a představí datový projekt pro komplexní systém dlouhodobé péče v Praze.

noci zkouším psát, usínám ve dne, čumák mého psa. Záhadně šedne, čím kratší je můj krok, tím víc mi to sedí, tak ještě nějaký rok a pár odpovědí. Prý jsem kozoroh,

Ahoj holky, ahoj kluci. Doufám, že jste se dneska krásně vyspali, i když počasí není úplně nejlepší, takže vám neskazilo náladu. A já jsem tady od toho, kdyby vám počasí zkazilo náladu, abych vám je zlepšil, abyste se těšili na dnešní den, tak si ho pojďme společně zpříjemnit. Začneme úplně tím nejdůležitějším a tím je modlitba. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, děkujeme ti za nové ráno a prosíme tě o požehnání do dnešního dne. Ať ti děláme radost a ať umíme potěšit také naše rodiče, sourozence, přátelé a známé. Zkrátka všechny, koho dnes potkáme. Amen. My si pustíme první písničku, ta se jmenuje Medvěd. A po ní tak se vrhneme na soutěž. Máme středu, takže budeme soutěžit v přísloví. Nachystejte si telefony 739 850 345.

0: Raní ptáče?
1: Žádný učený.
0: Hlad je nejlepší.
1: Kdo jinému jámu kopá?
2: A jak už jsem říkal, i podle znělky jste určitě poznali, že budeme hádat přísloví. Dneska tu mám nachystaný jeden příběh, ve kterém budete muset najít nějaké přísloví. Připomenu telefonní číslo 739 850 345. 739 850 345. Poslouchejte příběh a pak budu chtít vědět přísloví. Žil byl jeden král, jmenoval se David. Ten už nevěděl, co by roupama snědl. Každý den mu kuchaři chystali pečená kachní prsa, lanýže, dorty, ale jeho veličenstvo nad tím jen ohrnovalo nos. Všechno je to bez chuti a nudné, stěžoval si. Jednoho dne se vydal přes hory na panovnickou cestu do sousední země. Cesta se však zvrtla. Kůň se mu splašil, král zabloudil a do noci nenašel žádný hostinec. Celý den nic nejedl. Nohy měl bolavé a v žaludku mu kručilo tak hlasitě, až splašil zvěř. Pozdě v noci konečně narazil na chudou pastýřskou kolibu. Starý pastýř měl v hrnci už jen zbytek včerejší studené ovesné kaše a kousek tvrdého 15denního chleba. Hladový král se na to vrhl a hltal, jako by týden nejedl. To je neuvěřitelná dobrota, rozplýval se jindy mlsný panovník s plnou pusou. Jaké vzácné koření si do té kaše dal, stařečku? To musel připravovat hotový mistr. Pastýř se jen pousmál a odpověděl. Žádné koření ani mistr v tom nejsou, vzácný pane. To jen tvůj prázdný žaludek. Inu ono ne nadarmo se říká, že... A já se dívám, že už během čtení někdo zavolal. Ahoj.
3: Ahoj, tady Šimon.
2: Ahoj, Šimone. Budeš vědět, jaké se skrývá za tím příběhem přísloví?
3: Hlad je nejlepší kuchař.
2: Přesně tak. Komu věnujeme písničku, že jsi uhodl přísloví?
3: Bebičce, Ladě, všem vám do progresa a všem, co poslouchají.
2: A když jsme měli přísloví hlad je nejlepší kuchař, už si jedl nebo jsi ještě hladový a budeš mít nějakou dobrotu?
3: Už jsem jedl trochu.
2: A co jsi měl dobrého?
3: Já kousek jahodového dortu a bublaninu.
2: Mňam, tak to ti závidím. Já jsem měl jenom kaši s jablíčkem, takže já bych si dal spíš ty jahody. Tak jo, tak děkuju, že zavolal, posílám teda písničku a zase, až budeš vědět, tak se budu těšit. Ahoj.
3: Naslyšenou.
2: Písnička, kterou jsem vybral, se jmenuje S vlkem vlk.
4: U hájovny bez, tam žije s hajným pes. U hájovny bez, tam žije s hajným pes. Borovice jedle smrk, tam zas bydlí s vlkem vlk. Borovice jedle smrk, tam zas bydlí s vlkem vlk. Dva braši šedí, kaši nejedí. Dva braši šedí, kaši nejedí. Maso a zase maso, masíčko to je žraso. Maso a zase maso, masíčko to je žraso. Neštěkají, mlčí, jsou to bratři vlčí.

0: Nekoušou tlachy, jsou tichý, jsou plachý. Nekoušou tlachy, jsou tichý, jsou plachý. A nemějme jim za zlý, že se moc rádi mazlí. A nemějme jim za zlý, že se moc rádi mazlí.
1: Jak už jste pochopili určitě z příběhu, tak pokud máme hlad, tak nám nejlíp chutná. A takže se nemusíme rozmazlovat lanýžemi a podobnými a luxusními věcmi a máme jíst střídně. To je ode mě dneska všechno. Ještě nás čekají písničky, pozvu vás na městečko dneska a v 17 hodin a 10 minut a zase se někdy uslyšíme, třeba v pátek večer. Tak ahoj.

0: Prosím, pozor, vůz jede přes zastávku rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
1: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let a můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
2: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
3: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
2: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
1: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
0: Příští zastávka a rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu v 17 hodin a 10 minut.
4: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.
5: Koketuji s myšlenkou hrát na babu jak na dětka, nahoněnou v leže, na střeše naší věže. Kdo rychlej spoukne jabko,

0: Proglas Přemýšle, zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 7 hodin středa 10. června, společnost vám dělá Ranní Plus a také Šárka Feniková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.

0: odpověděl ostřelováním amerických základen na Bahrajnu, v Jordánsku a v Kuvajtu.
1: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly íránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly íránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerství kompletní a upozorňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Barta chce s úředníky vést dialog. Do nových kanceláří by se měly přesunout 1. července.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se zúčastnil summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí. V Tallinu oznámil, že Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a ruskou válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: U obvodního soudu pro Prahu 9 bude druhým dnem vypovídat v kauze dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinher z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Byl to právě Scheinher, kdo před 6 lety na jaře 2020 podal trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Včera soudce zajímalo například, jak Scheinher policii kontaktoval.
4: Jednalo se o kapitána, nevím přesně, z NCOZ. Já jsem popsal to, co mi řekl pan Bornstein. Řekl jsem, že bych tohle chtěl podat oficiálně a domluvili jsme se přímo na podání trestního oznámení asi o týden později.
0: Zítra bude jednání pokračovat výslechem bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce a v pátek bývalého ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka. V Albánii pokračují rozsáhlé protesty proti výstavbě luxusního rezortu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstrace vyvolal záměr vlády umožnit zahraničním investorům postavit luxusní rezort v chráněné přírodní oblasti na ostrově na jihu Albánie. Protestující proti vládě albánského premiéra Ediho Rami se v centru Tirany scházejí už 10 dnů. A právě přímo do Tirany se v dalším vysílání Ranního plusu spojíme s naším zvláštním zpravodajem, se kterým protesty rozebereme podrobněji. Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z témat schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc.
5: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krviv, jednotlivých komodit a tak dále.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Bílovice nad Svitavou u Brna nabízí obyvatelům ke koupi akcie obecního mini pivovaru. Pravidla pro prodej cenných papírů schválili zastupitelé. Novou varnu piva staví dělníci jako součást Mlýnského ostrova uprostřed řeky Svitavy. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. 15% podíl můžou získat přímo lidé, říká starosta Miroslav Boháček z Hnutí STAN.
6: Budeme dávat 600 kusů akcí pro občany. Jedna ta akcie bude mít hodnotu 3000 korun. To znamená, že občané si budou moct koupit akcie podle toho, kolik budou chtít. Ale předpokládáme, že to bude v řádu vždycky nějakých jednotek, že ty lidé budou mít takový zájem.
0: Mini pivovar má otevřít příští rok na jaře. Je součástí velkého

0: Po komplexu po bývalém mlýně, kde vznikne taky park, sportoviště a školy. V Hradci Králové začíná pětidenní hudební festival Rock for People. Do areálu parku 360 už od včerejška přijíždí tisíce návštěvníků a policie proto posílila hlídky. Řidiči by měli být opatrní hlavně na silnicích v okolí letiště, kde se pohybuje víc chodců a cyklistů. Okolí parku 360 bude v nočních hodinách ve festivalové dny uzavřené, upřesňuje mluvčí festivalu Anna Portěšová.
1: Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy v nočních hodinách v okolí areálu, pro snazší odjezd a odchod účastníků a pro průjezd kyvadlové dopravy bude oblast kolem parku 360 v čase od 10 hodin večer do 1 hodiny ráno uzavřena. Vjezd bude umožněn pouze složkám IZS, rezidentům, autobusům a označeným vozům taxislužby.
0: A na Rock for People se vydáme i s ranním impulzem, s ranním plusem. Teď máme na plusu informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 177. Počítejte s kolonou. Osobními auty pojedete do omezení v Brně půl hodiny. Na D1 dejte pozor také za sjezdem na Koberovice. Na 85. kilometru je uzavřený stoupací pruh. Na vozovce je vyteklý olej. Místo je označené. Kolem se jede plynule. Na Pražském okruhu směrem na letiště se jede pomalu za Lochkovským tunelem ze 14. kilometru. K Ořechu pojedete přes 10 minut a na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11 k Průmyslové je to na 20 minut. Dobře dojeďte. Středa bude provázená zataženou oblohou a občasným deštěm, na Moravě a ve Slezsku i trvalejším, na severozápadě Čech se pak na řadě míst vyskytnou přehánky a odpolední teploty se budou pohybovat v rozmezí od 14 do 19 stupňů, na horách bude kolem 10. Zprávy plusu a Monika Vrchotová.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Papež Lev XIV. Pokračuje v apoštolské cestě po Španělsku. Ještě před včerejším přesunem z Madridu do Barcelony se setkal s dobrovolníky, kteří připravovali jeho návštěvu. V úvodu poděkoval za jejich službu a lásku k pánu i k papeži.
1: Jak jsem pochopil, od začátku byla vaše odpověď na volání po dobrovolnících nadšená. Během několika dní váš počet přesáhl požadované číslo. A všechno potřebné bylo zcela spolehlivě zajištěno. Své volné dny jste naplnili prací. Někteří z vás ji dokonce věnovali veškerý čas několik měsíců. A každý z vás dal, co bylo v jeho silách, především ze sebe sama. Srdce, ruce, nápady, schopnosti, úsměv. Ať vás Bůh odmění, jak to dovede jen on sám.
0: V promluvě k dobrovolníkům dále papež připomněl podobenství o kvasu a poukázal na to, co je typickým rysem Božího království.
1: Vaše zkušenost těchto dní a stejně tak zkušenost mnoha dalších bratří a sester, dobrovolníků za podobných okolností, a mám na mysli třeba jubileum loňského roku, je znamením království, které přichází ve svém podstatném aspektu. A tím je bezplatnost, štědrost. Bezplatnost, štědrost je kvas, který dává růst lidské vřelosti, etickému a duchovnímu rozměru společnosti. Takže bychom mohli říci, že je typickým rysem Boží obce ve světě, který se neustále řídí logikou vlastního zájmu a zisku, kde se pojem růst omezuje jen na ekonomický a finanční rozměr. Je nezbytné smýšlet a žít podle logiky, která je mnohem pravdivější. To znamená logiky celistvého lidského růstu. Je to logika Evangelia, která říká, a prokazujete-li dobro jen těm, kteří prokazují dobro vám, jakou máte zásluhu. Totéž přece dělají i hříšníci. A půjčujete-li jen těm, od nich čekáte, že vám to vrátí, jakou máte zásluhu.
0: Po setkání na madridském výstavišti odcestoval svatý otec do Barcelony. Hodinu popolední se pomodlil ve zdejší katedrále svatého kříže a svaté Eulálie. Kázal o jednotě Božího lidu a spolupráci mezi laickými věřícími a jejich pastýři.
1: S velkou radostí zahajuji svou návštěvu společnou modlitbou s vámi v této katedrále. Modlitbou uprostřed dne. Druhý vatikánský koncil definuje modlitbu breviáře jako hlas nevěsty, která promlouvá ke svému ženichovi, a modlitbu, kterou Kristus ve spojení se svým tělem pozvedá k Otci. Také čtení zdůrazňuje, že všichni jsme byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo. Můžeme se tedy v našem zamyšlení nechat vést právě těmito dvěma obrazy. Nevěsta a tělo. První z nich nám připomíná, že církev a zejména toto zhromáždění, bohaté svými dary a charismaty i rozmanitostí příběhu každého z vás, je především milovanou nevěstou. Bůh vás chtěl mít na tomto místě, protože miluje ve vás a ve vašem bytí pospolu jedinečnou a posvátnou krásu a dobrotu. A s tímto vědomím vás vyzývám, abyste ve svornosti obnovili předsevzetí kráčet všichni spolu. Dostáváme se tak ke druhému obrazu, u kterého se chceme zastavit, obrazu těla. Hlavnímu tématu čtení, jestliže je totiž Kristus ženichem, který nás miloval jako první, je také hlavou, s ním jsme spojeni jako údy jediného těla, jeden ve službě druhému.
0: Tlumočil papežova slova pro televizi Noe Petr Smolek. Také dnes čeká svatého otce v katalánské metropoli bohatý program. Dopoledne navštíví věznici, v poledne se pomodlí růženec v opatství Panny Marie Montserratské a odpoledne se setká s zástupci charitativních a asistenčních organizací v diecézi. Vrcholem dne bude večerní mše svatá v bazilice Sagrada Familia, spojená s inaugurací věže Ježíše Krista, nejvyšší části chrámu navrženého Antonem Gaudím. Všechny tyto události nabídne v přímých přenosech televize Noé.

0: Zítra od 9 hodin dopoledne chystají v sále Ostravského biskupství další setkání Akademie pro třetí věk. Jeho hlavní téma pro Glasu přiblížila Ludmila Kaňoková z diecezního centra pro rodinu.
1: Téma poslední přednášky akademického roku je zbožnost jako projev víry. Přednášet bude monsignor magistr otec Jan Čudek. Bude mluvit o významu slova zbožnost, o zbožnosti jako vztahu člověka k Bohu, o formách křesťanské zbožnosti či lidové zbožnosti. Na závěr bude v kostele svatého Václava sloužena děkovná mše svatá a budou předány všem účastníkům pamětní listy.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

co jí udolal písek. A stopy poutníků do svaté země končí v nedohlednu

a v tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají píseň pro nevěstu. Ale ryby přece mohou jenom mlčet.

jenom si tu nebyla, když jsem to potřeboval. A tak neříkej mi zůstaň, když se na čele svých křížových taží.

0: Zítra v Mariánských Lázních začíná 11. ročník Mezinárodního filmového festivalu Marienbad. Zaměřuje se na alternativní scénu a zpřístupnění náročnějších filmů širšímu publiku. Hovoří výkonná ředitelka festivalu Anna Kopecká.
1: Vytváříme akci, která je jakousi kombinací toho hledání současného progresivního avantgardního experimentálního filmu a zároveň hledáme paralely v klasické české nebo v mezinárodní kinematografii, ať už se letos jedná například o Alexandra Klugeho, což byl významný německý experimentální filmař. Jeho film tady promítáme hned na zahájení, nebo zástupce francouzské nové vlny Alana Renéze, který loni v Marienbadu nás částečně inspiroval, nebo potom až k českým tvůrcům, například filmem Ece Homo Homolka od Jaroslava Papouška. Potom máme hudební doprovodný program. Ten se souhrnně jmenuje Dojetí a v pátek tady budou Killed Dandies a intro klubu Na dvorku. A už ve čtvrtek a potom v sobotu, to budou dva DJ sety, v sobotu je speciální taková audiovizuální performance, filmová hudba v kombinaci s živým promítáním vizuálních obrazů.
0: Doprovodný program festivalu nabídne performativní procházku a workshop jodlování, panelové diskuze nebo debaty. Promítání filmů se uskuteční v domě Chopin a v Městském divadle Mariánské Lázně. Anna Kopecká dále přibližuje práci tvůrců filmu Alternativní scény.
1: Ty experimentální formy, to zahrnuje strašně široké pole od tvůrců, kteří pracují tak, že třeba vezmou fyzicky filmový materiál, původní materiál a třeba do toho vyškrabávají něco a to se pak promítá. Až potom po lidi, kteří pracují jakoby s klasickým filmem, jak si ho dovedete představit z kina, z televize, ale třeba formálně to neodpovídá tomu, na co jsme zvyklí, takže to třeba nemá takový standardní příběh, třeba se tam věci opakují nebo nějakým způsobem takzvaně nedávají smysl, není to třeba narrativní Švankmajerovy film. By tam mohli patřit.
0: Festival v Mariánských Lázních potrvá do 15. června. Další informace k programu jsou na webových stránkách Marienbad Film Festival, festival.com.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin a už 31 minut. Máme středu 10. června léta páně 2026. Vy posloucháte Proglas, které vás vysíláním provází Jiří Holeček. Máme také významný den České republiky, který připomíná vyhlazení Lidic nacisty před 83 lety. Před 25 lety se narodil astronom a meteorolog Antonín Bečvář, zemřel v roce 1965. 85 let by se dožil regionální historik, komeniolog a muzeolog František Hýbl, bývalý ředitel Muzea Komenského v Přerově, znalec tragédie na švédských šancích u Přerova z června 1945. 70. by oslavil filmový dokumentarista a režisér Pavel Koutecký. Naposledy vydechl roku 2006. 46. narozeniny slaví brněnský písničkář, hudebník, producent, kapelník skupiny Květy, herec a básník Martin Kišperský, náš stálý spolupracovník. 85. slaví zpěvačka Marcela Holanová. A svátek má Gita. Jméno ze slovenského Margita neboli Perla, případně z německého Brigita, což znamená silná. A co počasí, čekáme deštivo a chladněji. Bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i s trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou 14 až 19 stupňů Celsia. V tisících metrech na horách to bude stupňů 10. Vítr čekáme slabý proměnlivý. Na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní až severní. Tlaková tendence, slabý pokles nebo setrvalý stav, rostlové podmínky mírně nepříznivé, postupně místy dobré.

0: Kasiovice na Plzeňsku postavili památník botanikovi a cestovateli Václavu Bojarovi, který se proslavil na Mauriciu a Madagaskaru. Dodnes je tam uznáván a je po něm pojmenováno několik druhů rostlin i zvířat. V rodné vlasti i vesnici Řesanice byl Bojar narozený 23. září 1795, téměř zapomenutý. Kasiovice, pod které jeho rodá obec spadá, mu teď zřídili kamenný památník. Botanik zkoumal po desetiletí flóru i faunu na Madagaskaru a Mauriciu, kde se podílel na založení přírodovědné společnosti. Archivář Vladimír Červenka přiblížil Bojarovo mládí.
1: Tady se narodil, ale ten dům už neexistuje. Byl zbořen, byla ovčácká chalupa, čili přímo obydlí pro panskýho ovčáka. Myslím, že 1806 mu zemřel otec a ta rodina se odstěhovala do Černic. Tam chvíli byli, už kvůli tomu, že jeho bratr Jan byl tím zahradníkem v Liblíně na tom zámku, tak se tam patrně dostal i ten Václav a měl se tam vyučit. A pak se odsud dostal do té Vídně, ale nevíme za jakých okolností. A on tam nastoupil do muzea, potom byl zařazený do nějaký expedice, která vedla na ten Mauricius, a z toho Mauricius se pak dostal i na ten Madagaskar.
0: Bojarovo nejznámější botanické dílo se věnuje právě Mauriciu, kde v roce 1856 zemřel a je pochován v hlavním městě.

0: Festival Olomouc ožije, zaplní od příštího čtvrtku do soboty ulice Hanácké metropole. Největší festival zaměřený na pouliční hudbu a umění v Česku přiblíží jeho zakladatel Štěpán Havran.
1: Návštěvníci se mohou těšit na bezmála 3 dny plné hudby, tance, zábavy, DJů v ulicích a doprovodného programu pro děti. Rozhodně by si neměli nechat ujít velkolepé zahájení v podání Jumping Drums bubeníků, kteří rozprádí své bubny přímo na Horním náměstí. Těch lákadel je celá řada. Máme třeba krásné vstupy u prodejny Bubeník Sklo, kde pan bubeník už tradičně vysklívá výlohu a z výlohy se stává improvizovaná stage. Možná pro posluchače Rádia Proglas, tak může být pěkný poslech na Václavském náměstí, kde vystoupí Olga Čtvrtlíková se svými gospely, taky jako formou baskingu, na kterém je celý festival založen. Návštěvníci se mohou těšit například na KJ Sachs, Brass Avenue, DJ Malá Lata. Těch vystupujících je opravdu velká spousta. Na programu máme přes 300 programových položek.
0: Tolik od zakladatele festivalu Olomouc ožije Štěpána Havrana.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Téměř v 7 hodin a 45 minut začíná hudební kompas. Meja, což znamená hranice, je název nového alba slovinské skupiny Catalana. Poslechneme si z něj na úvod skladbu Cadore.

Posloucháme skupinu Katelena v čele se zpěvačkou Vesnou Zornik. Dalšími členy jsou pianista Polona Janežič, klarinetista a saxofonista Boštjan Gombač a na baskytaru hraje Tibor Mihelič Siet. Na kytaru Boštjan Narad a na bicí Robert Reboil. Skupina patří už více než 20 let k průkopníkům moderního přístupu k lidové tradici ve Slovinsku. Tradiční melodie a příběhy jsou pro ně živým materiálem, který přetváří pomocí rockové energie, výrazných aranží a osobité instrumentáře. Album Meja, které si dnes představujeme, je v její diskografii 10. Zdrojem inspirace pro kapelu bylo západní Slovinsko a zejména pohraniční oblasti. Od Tolminska přes údolí Soči a benátské Slovinsko až po Istrii a Jadran. Hranice zde není jen zeměpisným pojmem, ale symbolem něčeho, co je současně rozděluje i spojuje. Právě tento paradox se stává hlavním motivem alba a promítá se do písní jako kulturní, osobní i historická zkušenost. Po hudební stránce je album velmi pestré. Členové skupiny hrají vedle už zmíněných nástrojů také na housle, violu, irské píšťaly, banjo nebo ukulele. Jako hosté na albu účinkují písničkář Rudy Bučar a kytarista Vítě Balžarovský, který je zároveň producentem alba. Jako další ukázky budeme poslouchat skladby Kafolava a Lepa Vida.

0: Poslouchali jsme slovenskou skupinu Catalana z nového alba Meja. Ve 2 hodiny odpoledne vás v dalším vydání Hudebního kompasu pozveme na Orbfest do Brna Obřan. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař a my přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 8 hodin a středečním Ranním plusem s datem 10. června vás provázejí Šárka Feniková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady jsou naše témata. Kolik zohlední vládní koalice přichystané změně financování veřejnoprávních médií ekonomické argumenty?
1: Česko chce víc pracovníků z Filipín, někteří to ale čelí nátlaku a vydírání. Co jejich případy ukázaly?
2: A jak chce ministerstvo zdravotnictví posílit zdejší kapacity ochranného léčení mladistvých pachatelů závažných činů?
1: I to řekneme, ale nejdřív ještě zprávy, které má pro vás Monika Vrchotová.
4: Hezké ráno přeju. Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky.

0: Reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona, který poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti dodatečných 70 miliard dolarů. V přepočtu téměř 1,5 bilionu korun má mířit na imigrační politiku, kterou prosazuje prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu teď ještě návrh musí podepsat. Opatření už před týdnem schválil Senát. Návrh počítá s 38 miliardami dolarů pro úřad pro imigraci a cla ICE, s 26 miliardami dolarů pro pohraniční stráž a dalšími 5 miliardami dolarů na nepředvídané náklady.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze sdružení Praha sobě. Právě ten podal na jaře 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. Do konce týdne budou kvůli kauze u soudu vypovídat ještě bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. V severoirském Belfastu se večera v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britská policie obvinila z pokusu o vraždu 30-letého Sudánce. Ten měl poborat jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. V Belfastu v reakci na to propukly násilnosti. Stovky lidí mimo jiné zapálili auta a autobus městské dopravy. Záběry televize Sky News znamenali taky jeden hořící dům. Úřady a policie v severním Irsku násilnosti odsoudili a vyzvali demonstrující k uklidnění situace. Status studenta platí absolventům středních škol až do 31. srpna. To znamená, že za ně stát dál odvádí zdravotní pojištění. Pokud ale absolventi mají letní brigádu, musí si dát pozor, aby nepřekročili příjmový limit u dohod. Jinak za ně musí odvody platit zaměstnavatel. Status studenta zároveň zaniká těm, kteří nepokračují ve studiu, nenastoupí do práce a nebo případně začnou podnikat. Podle právničky personální agent Manpower Group Karolíny Vostoupalové se musí do 8 dnů nahlásit jako samoplátci své zdravotní pojišťovně.
2: Obvykle to bude přes formulář v podobě online portálu pojišťovny nebo formou datové schránky. A v případě, že by ten absolvent nenahlásil tu změnu, tak mu tam vlastně vznikne dluh na pojistném a je tam i možné uložit pokutu až ve výši 10 000 korun.
0: Pro letošek je minimální zdravotní pojistné 3 024 koruny. Papež Lev XIV. Dnes požehná věži Ježíše Krista v Bazilice svaté rodiny v Barceloně. Ta je se 172,5 metry nejvyšší kostelní věží na světě. Slavný svatostánek Sagrada Familia navštíví hlava katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonia Gaudího. Do Barcelony se papež přesunul z Madridu. Dnes plánuje navštívit také věznici nedaleko Barcelony a klášter Montserrat. V dalších dnech Lev XIV. Odletí na Kanárské ostrovy, kde se chce setkat s migranty, kteří prchají do Evropy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé si dnes připomínají 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha srovnali obec se zemí. Zastřelili 173 mužů. Většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude taky rozsvícení svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů. Podle starostky Veroniky Kellerové byl o svíčky velký zájem a všechna místa jsou už rezervovaná.
3: Tomu dostanou mapičku, aby věděli, kde asi ten domek se v těch starých Lidicích nacházel. A na těch místech jsou takové jako kovové zápichy s čísly, aby ti zájemci věděli, kde tu svíčku mají umístit.
0: V sobotu pak bude následovat pietní akt u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Rekordní počet domácích značek se letos vydá na trasu z Prahy do Bratislavy. 1000 mil československých je závod automobilů a motocyklů, jehož historie spadá do 30. let minulého století. Účastníci se začnou v Opletalově ulici u pražského hlavního nádraží scházet dnes odpoledne. Celkem by mělo odstartovat 130 vozidel předválečné výroby, říká ředitel závodu Jiří Patočka.
4: Nejpočetnější značkou, která letos bude zastoupena, je tradiční

0: československá značka Aero, pojede letos 29 vozů této značky. Zároveň tedy je ve startovním poli 5 vozidel, které se účastnily toho původního závodu ve 30. letech. A nejstarším vozem letošního ročníku bude Buick Master 6 z roku 1926.
1: Na silnicích ještě zůstáváme na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rusice z kilometru 175 zůstává kolona do omezení v Brně. Pojedete osobními auty 35 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy je od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru silný provoz. Různě pomalu se jede za sjezd na Průhonice. Na Pražském okruhu směrem na letiště pak pokračuje regulace provozu v tunelech. Zastavíte se před sjezdem na Vestec na 2. kilometru a k Ořechu. Popojedete nebo budete popojíždět přes 20 minut. Dobře dojeďte. 10. červen přinesl převážně zataženou oblohu, občas bude pršet, na severozápadě Čech se na řadě míst objeví přehánky, naopak na východě republiky očekávají meteorologové trvalejší srážky, napršet tam může až 25 litrů na metr čtvereční a nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 14 a 19 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Pojďme se společně podívat na očekávané události s datem 10. června 2026. Papež Lev XIV. Pokračuje v týdenní apoštolské návštěvě Španělska. Dopoledne v Barceloně navštíví věznici. V poledne se pomodlí růženec v benediktinském opatství Panny Marie Montserratské, následně poobědvá s místní mnišskou komunitou. Odpoledne svatý otec pohovoří se zástupci charitativních a sociálních organizací barcelonské arcidiecéze. Vrcholem dne bude od 19.30 mše svatá v bazilice Sagrada Familia, spojená s inaugurací věže Ježíše Krista. Živé přenosy z papežovy cesty nabízí televize Noé. V Brně má zastávku cyklistický peloton 8 dní pro paliativu, který jede napříč republikou na podporu domácích hospiců. Mezinárodní konferenci Surrider hostí pražský klášter řádu bosých karmelitánů. Zaměřuje se na budoucnost koordinované péče o seniory a představí datový projekt pro komplexní systém dlouhodobé péče v Praze. Pražské centrum Dominikánská 8 zve na přednášku Benedikta Mohelníka. Představí francouzského dominikána Jeana Hervé Nicolase, představitele soudobého tomismu. Kulací stůl v poslanecké sněmovně otevře téma úmrtí v rodině. Na organizaci se podílí poslanec Marek Výborný ve spolupráci s nadačním fondem Vrba a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zrekonstruovaný pavilon transfuzní medicíny Ústavu hematologie a krevní transfuze slavnostně otevřou v Praze. Ponese jméno významného českého hematologa profesora Pavla Klenera. V Českých Budějovicích začíná konference Československo v letech 1948 až 1953, která nabídne odborné příspěvky zaměřené na politické, společenské i každodenní aspekty života v období nástupu komunistického režimu. Benefiční večer Hudba pod hvězdami propojí živou hudbu, letní atmosféru a pomoc druhým. Na střeše pražského jazz doku zazní pestrý program melodií od jazzu přes soul až po pop a autorskou tvorbu. Výtěžek přispěje nadačnímu fondu Melodio, který pomáhá handicapovaným lidem žít aktivně.

všichni, včetně kočky, v našem parádním pokoji. Je konec léta 2024 a křišťál mezi oknama sluneční spektrum rozkládá na maličký duhy.

Ve věku 83 let zemřel včera pater Karel Předešlý, bývalý farář v Brně Řeckovicích a u svatého Tomáše, oznámil biskup brněnský Pavel Konzbul.

0: O čem se dočtete v katolickém týdenníku s číslem 24? Zeptali jsme se šéfredaktorky Kateřiny Koubové.
1: Začínáme novými blahořečenými páterem Bulou a Drbolou a přinášíme reportáž ze sobotního dění v Brně, ale přetiskujeme také homílii kardinála Černého, apoštolského legáta, čili toho, kterého papež vyslal na toto blahořečení. A ač je to kanadský kardinál jezuita, který žije v Římě a vede jeden z nejdůležitějších papežských úřadů, je to zároveň rodák z Brna. Takže nám i popisoval, jak oprášil češtinu, oprašoval češtinu a jak je to vlastně jeho první blahořečení v historii, takže jak se trošku bojí. Nicméně chystáme s ním do budoucna vydat rozhovor, který jsme nabírali nyní v Brně. Zároveň svatý otec se vydal na svoji čtvrtou zahraniční cestu, ale první v Evropě, trvá týden a je ve Španělsku. A my jsme do tohoto vydání stihli zahrnout dění v hlavním městě v Madridu. A že se toho dělo hodně. Potkal se jak s politiky, mládeží, umělci i sportovci, tak také oslavil slavnost Božího těla v neděli procesím v ulicích hlavního města za účasti 1 200 000 věřících, což je dvojnásobek toho, co čekali organizátoři. Je to číslo, které už se blíží velkým světovým dnům mládeže z roku 2011, kdy se sešlo více než 1,5 milionu lidí zde. Ale rozhodně to patří mezi největší akce v dějinách Španělska při setkání s papežem.
0: Katolický týdeník dále připomene nedávné podepsání memoranda v zahradě Strahovského kláštera, informuje Koubová.
1: Přinášíme informace o tom, jak probíhalo, jak se podepsalo memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí a spolkem Někdo ti uvěří, který zastupuje oběti sexuálních zneužití v církvi. To je velká věc, která se dlouho připravovala a vzájemně obě strany k sobě musely získat důvěru.
0: Na tematické dvoustraně se dočtěte o Španělsku a tamní církvi.
1: Protože je to jedna z největších církví a vlastně přináší nám velké bohatství celoevropské církve. Je to země, která nám dala svatého Jana od kříže, svatou Terezi z Avily, ale i Antonyho Gaudího.
0: Shrnula aktuální vydání katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová. Hey, kumar, navit, pan...

8 hodin a 30 minut vy posloucháte Radio Proglas a dnešním ránem vás provází Jiří Holeček. Máme středu 10. června léta páně 2026. Významný den České republiky připomíná vyhlazení Lidic nacisty před 83 lety. Podle katolického kalendáře je památka teologa, askety, mystika a mučedníka ze 7. století svatého Maxima Vyznavače. Před 80 lety začal odsun sudetských Němců do sovětského pásma. Téhož dne zemřel blahoslavený Eustach Kugler, bavorský kněz a provinciál Milosrdných bratří, představený konventu a řádové nemocnice v Řezně. 105. narozeniny by oslavil manžel britské královny Alžběty II. Princ Filip. Jeho královská výsost vévoda z Edinburgu odešel roku 2021. Svátek má Gita, jméno ze slovenského Margita, případně z německého Brigita. Podíváme se ještě, jaké můžeme čekat počasí. Deštivo a chladněji. Bude převládat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 14 až 19 stupni Celsia, v tisících metrech na horách kolem 10. Povane slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní až severní. Tlaková tendence, slabý pokles nebo setrvalý stav, rostylové podmínky mírně nepříznivé, postupně místy dobré.

0: Včera v Plzni začal 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. O programu letošních novinkách i významu akce si teď budu povídat s jejím ředitelem Jakubem Horou, který je hostem živého vysílání Proglasu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já se na úvod zeptám, můžete posluchačům festival představit a přiblížit jeho zaměření?
1: No tak festival Skupova Plzeň, jak už to napovídá jméno, je festival loutkového divadla, jmenuje se podle autora nebo zakladatele divadla Spejbla Hurvínka a autora Spejbla Hurvínka Josefa Skupy, českého to loutkáře a prvního vlastně provozovatele soukromého loutkového divadla v Československu po roce 1918. A festival je zároveň nejstarší divadelní přehlídkou profesionálních divadel v České republice, takže ten festival běží od roku 67. Vznikl na počest Josefa Skupy k výročí jeho úmrtí a nyní představuje vlastně novinky tvorby loutkových divadel z Česka, Slovenska i ze zahraničí za poslední dva roky a prezentuje vlastně tu oblast loutkového divadla jako celek.
0: Jaký je letošní program, jaký jste nachystali?
1: No tradičně je program velmi rozsáhlý, protože vlastně ještě dělá se festival jednou za dva roky a je to vlastně velká profesní přehlídka, tak se snažíme dostat všechna představení, která za to stojí. A takže v tuto chvíli máme vlastně během pěti dnů 60 programů, což znamená zhruba 12 představení denně. A program je vlastně rozdělen do dvou částí. Jedna je přehlídka těch českých a slovenských loutkových divadel, kde se představí většina profesionálních scén, ať už to je teda známé divadlo Drák z Hradce Králové, které uvádí vlastně velmi působivou verzi Kafkovy Proměny, možná jednu z nejzajímavějších interpretací této povídky vlastně na divadelních prknech. Samozřejmě naše divadlo Alfa Plzeňské, které uvede oceněné představení Čáslavská Tokio 1964, které je věnované Věře Čáslavské a je to česko-japonské představení. Takže kdo chce slyšet originální japonštinu s japonskými herci a s japonskými loutkami, tak by se měl vydat dneska večer do divadla Alfa. Velmi zajímavé představení Soudružky z kroužky, které se vrací pomocí velmi originální loutkové techniky, takového loutkostroje doslova, který prostě hraje vlastně více bédě, sice oba herci, ale je to prostě taková složitější zařízení, které vypadá jak trošku animovaný film a vrací se do dob Spartakiát. Nebo zase z těch náročnějších pohybových představení je to divadlo Continuo, jeho české, které všechno patří ke špičce kombinace loutkových divadel a pohybového divadla, to hraje svou novinku Crack. Případně se ve čtvrtek, což je zítra, představí pražské divadlo Minor s představením Černý partizán.
0: To jste představil tedy všechny divadelní hry, nebo výčet.
1: Ne, zdaleka.
0: Ale chci se zeptat na doprovodný program, jestli kromě těchto her bude součástí festivalu i něco jiného.
1: Jo, ano, tak vlastně já jsem prošel tu soutěžní část úvozovkách, protože ten celý ten festival byl konceptován v roku 67 jako taková soutěžní přehlídka těch československých divadel. A to znamená, že zahraniční soubory jsou jako v tom doprovodném programu, ale tvoří samozřejmě součást plnohodnotnou programu, protože jsou to většinou naprosto unikátní věci, které vznikají v rámci oboru loutkového divadla v cizině. A ty se snažíme vlastně do Plzně přivést. Takže z toho bych určitě zmínil představení, které v češtině se jmenuje Arktické báchorky. Je to vlastně kanadský soubor, protože festival se vždycky zaměří v každém ročníku, a to je teda bienále, takže obrok na jeden region, kde je loutkové divadlo nějakým způsobem jedinečné, ale to jsme si vybrali Kanadu, takže vezmeme tři kanadské soubory a právě zítra večer soubor v překladu Zlatá horečka uvede perfektní loutkové představení pro dospělé diváky v depu. Jsou to takové něco vlastně černohumorné povídky z arktických krajin. A kdybych to měl něčím připomenout divákům, nebo nějak připodobnit, tak třeba některé filmy Murakamiho jsou vlastně v tomto případě, bych řekl, ne, omlouvám se, některé finské filmy Murasmakiho jsou vlastně v tomhletom trošku takové vodítko, jak by to mohlo vypadat. Potom bych připomněl představení Tempo, což je finské představení, to je ze severu Evropy, a toto představení zase hraje na téma času a na téma ohýbání času a různého jako zastavování, zpomalování. A toto představení je zajímavé tím, že všechno se to odehrává před zraky diváků. To znamená, že vlastně herci skoro nehrají, ale kolem nich se hýbají různé věci a objekty stylem, který vytváří iluzi, že čas se zastavuje a zpomaluje, případně zrychluje, a je to teda obdivuhodná iluze, na kterou bych všechny rád pozval. A samozřejmě potom se věnujeme i představením pro děti, protože Loutkové divadlo je ve většině případů pro děti, takže jedna část programu je i pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi, protože teď jsem mluvil spíš o těch odborných věcech a o těch představeních, které zajímají spíš lidi, kteří do divadla chodí jakoby pravidelně a nějakým způsobem se o ten obor zajímají. Ale pro rodiny s dětmi máme připraven taky zajímavý program, který se odehrává zejména v centru Plzně. Ten program trošku stojí na výročí 100 let Hurvínka, což je teda nejspíš nejpopulárnější česká loutka. A ten slaví letos 100 let od narození, narodil se právě v Plzni, byl vyřezán. A toto výročí my připomínáme jednak divadla Spejbla Hurvínka, které vystoupí v divadle Alfa s představením Kabaret Hurweis v pátek 12. června od 18 hodin, a zároveň se o den dřív, což znamená ve čtvrtek, otvírá velká výstava Hurvínek 100, což je interaktivní výstava v muzeu v Západu Českém, což je teda poblíž náměstí Plzeňského, kde děti můžou navštívit vlastně na toto téma. Je zpracováno v krásné interaktivní výstavy. Takže to je program pro veřejnost. A když jsme teda, jsem říkal, čtvrtek a pátek, tak v sobotu a v neděli v muzeu Loutek, což je na náměstí přímo ten krásný dům, všichni ho mohou poznat podle nádherné fasády, tak tam budou probíhat představení celý víkend Loutková pro děti a rodiče vždycky od 11 a od 15 hodin. A ještě, abych teda mohl pokračovat dál, tak se u nás chystá jedna velmi zajímavá akce Pod čirým nebem.
0: A řeknete nám o té akci víc?
1: Ano, je to napojené na ten kanadský fokus, tedy na to letošní programové zaměření na tvorbu Kanady, protože přijíždí poměrně známý kanadský režisér, jak filmový, tak divadelní, Peter Balquill, budou ho znát zejména loutkáři. A ten natočil před několika lety velmi úspěšný dokument, který se věnuje návratu bizonů do kanadské volné přírody a vyjadřuje tím nějakým způsobem návrat vlastně původních kultur do krajiny v té Severní Ameriky. Natočil to společně s indiánským kmenem černonožců, a ten film kombinuje motivy vlastně o skutečné přírody a návratu k divoké přírodě a původním kulturám ve spojení s loutkovým divadlem, kdy použil takové obří z antionové loutky, což jestli třeba představí, tak jsou to vlastně figury, které zobrazují v jeho případě, tedy to jsou bizoni, které jsou osvícené zevnitř různými lampiony a světly, takže v noci vypadají opravdu jako naprosto magická podívaná. A my se pokusíme na toto téma vlastně vytvořit nové představení tady v Plzni, a to bude v sobotu 13. června. Je to na náplavce řeky Úslavy u divadla Alfa, což je teda poblíž Lobeského parku, kde Peter Balquill s pomocí studentů Pražské akademie muzických umění, kde aktuálně je, představí tyto obří a lampionové loutky, hostitelné loutky, ale budou navázané na českou přírodu. Takže diváky čeká magické představení po západu slunce, někdy po 9:30 večer u řeky Úslavy, kde se budou ty loutky pohybovat jako obří zvířata, budou se zrcadlit v hladině řeky, a k tomu je ještě připojen lampionový průvod, kde už od 18 hodin od 6 večer mohou přijít lidé do divadla Alfa na zahradu a zde si vyrobit s našimi kolegy lampion a potom se připojit k tomu průvodu s vlastními lampiony, protože i diváci budou součástí toho představení.
0: Říká a zve Jakub Hora, ředitel právě probíhajícího mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Děkujeme a přejeme, ať se festivalu daří. Naslyšenou.
1: Tak jo, děkuji taky. Těšíme se. Naschledanou.

Ve Žďáru nad Sázavou a okolí se přes léto otevře více staveb architekta Jana Blažeje Santiniho. Propojí je stezka dlouhá více než 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku, pod ní budou přístupné také kostely svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Zájemci o návštěvu všech čtyř míst si mohou koupit společnou vstupenku. Platná bude celé prázdniny.

0: Dramatický soubor Rosa, který funguje při stejnojmenném komunitním centru pro seniory v pražských Kobylisích, zve na premiéru nového představení. Uskuteční se dnes od 17 hodin v divadle Sen, které je součástí centra na Praze 8. Program Vzpomínky na televarieté přiblížila Proglasu vedoucí souboru herečka Dana Poláková.
1: Jak název napovídá, tak budeme vzpomínat na tento úspěšný televizní pořad a hlavně jsme si vybrali z toho takový ty slavný doteďka populární scénky, kde právě hraje nejenom Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák, ale taky třeba Vlaďka Kozderková nebo Felix Holzmann, a vybrali jsme k tomu pár takových taky klasických písní, které otextoval Vladimír Dvořák. Tak tomu jsme se teď věnovali půl roku. Naposledy jsme dělali Kytici, teď jsme právě zvolili něco vtipnějšího, protože Kytice byla docela náročná a zatěžkávající ty příběhy, co se tam odehrávaly, tak teď jsme zvolili tohle. A já jsem vždycky přinesla nějakou scénku, kterou jsem přepsala jako doslovně, a oni si pak zkusili, co jim sedí. Tak nějaký dvě jsme vyřadili, že neseděli typově, ale myslím, že včera, dnes a zítra taková známá scénka, tak ta se uchytila hned, a vlastně když to zkoušíme, tak se smějeme. Je to taková klasika.
0: V divadelním souboru Rosa zkouší a hrají lidé seniorského věku. Všichni se aktivně podílejí na výběru a úpravě textu, na scénografii a na celkové realizaci hry.

0: Pěkný den a příjemné chvíle strávené s Proglasem vám všem přeje Pavel Smolek. S mým dnešním hostem mám docela hodně společného, ale osobně se vidíme vlastně poprvé. Je o polovinu generace mladší než já. Rozhodně vystudoval více škol. Napřed inženýra na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, pak si udělal doktorát na matfyzu a nakonec ještě bakaláře na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Společné máme to, že i já mám aspoň střední školu technického směru. Oba jsme konvertité a oba jsme chodili do kostela svaté Anežky v Praze na Spořilově. On krátce, já mnohem déle. A znali jsme františkána patra Hřehoře Marečka. A oba nějakým způsobem předáváme svou víru dál. Já tím, že pracuji v Proglasu a můj host tím, že píše nejrůznější články do Signálů, do Univerza, pořádá přednášky a založil si svůj vlastní blog nazvaný Víra jednoho technika. Někteří už v tuto chvíli asi ví, že mým hostem je Boleslav Vraný. Dobrý den.
1: Dobrý den.

0: dobrého programátora, určitě je potřeba si dávat pozor na různé podvody. Tam jde spíš o psychologii, než o špatné zabezpečení té banky. Jde o to, že prostě vás podvodník z vás v podstatě vyláká platbu nejrůznějšími způsoby.
1: Ano, takže nejslabším článkem toho řetězce je zpravidla ten klient.
0: Je zpravidla člověk, je zpravidla ten uživatel.
1: Já jsem vás neznal do chvíle, kdy jsem si na stránce pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci, mimochodem doporučuji vám, vážení posluchači, do nich občas nahlédnout, přečetl váš článek Pravda v digitálním světě. Jak spolupracujete s pracovní skupinou pro sociální otázky?
0: Já s nimi spolupracuji již několik let a nepamatuju si přesně od kterého roku. A v podstatě s nimi spolupracuji. Ze začátku to bylo takové účast na jejich jako seminářích a setkáních s tím, že jsem tam občas vznes nějakou otázku nebo námět. Poslední vlastně dvě velká setkání, protože vždycky jsou jednou za rok nějaké velké setkání, tak jsem tam měl i vlastně samostatný příspěvek. A ten poslední byl právě tady to téma Pravda v digitálním světě. Takže ano, takhle se toho účastním, občas navrhnu nějaké téma také. Ta pracovní skupina pro sociální otázky vznikla již před nějakou delší dobou. Vlastně má web, který je socialninauka.cz a jejím smyslem je podporovat odborný dialog především o sociálních otázkách v církvi i mimo církev, provádět nějakou publikační činnost v tomto směru a v podstatě vytvářet nějaké sítě odborníků a zájemců.
1: Ten článek Pravda v digitálním světě, pokud se nemýlím, se vlastně věnoval dezinformacím.
0: Z části se věnoval také dezinformacím, z části se věnoval trošičku reakci na to, že abychom ten digitální svět nevnímali jenom jako semeniště dezinformací. Takové docela časté téma, bych řekl, je i jako obhajoba tohoto světa a toho porušeného světa, který prostě je porušený už od toho prvotního hříchu, tak obhajoba před tím ho vnímat jenom jako špatný.
1: Teď se dostáváme k tomu, jak jste se stal věřícím. Co nám o tomto svém duchovním přirodu prozradíte?
0: Prozradím vám o tom to, že to vlastně začalo, když jsem ještě byl na gymnáziu, někdy v roce 91 nebo 92, tak můj táta přinesl domů knížku Život po životě od Raymonda Moodyho, ta tehdy česky vyšla. A jsou takové ty zážitky lidí, kteří prošli klinickou smrtí, teď viděli různá ta světla, světelné tunely a podobně. A pro mě to bylo jako kniha, která opravdu proměnila můj život. Já jsem si z toho odnes, že jednak Bůh existuje, v což jsem teda do té doby nevěřil, a jednak jsem si z toho odnes to, že člověk je povolaný k lásce a tím myšleno jako k lásce, jako milovat ty své bližní. A na toho Boha já jsem poměrně rychle zapomněl, ale to povolání k lásce ve mně zůstalo a teď s tím byly prostě spojené různé problémy, jak to teda vlastně člověk má dělat. A moc se mi to nedařilo z různých důvodů a říkal jsem si, no potřeboval bych někoho, kdo to umí a kdo mě jako poradí, jo. No a jsem si jako říkal, no tak kde takové lidi, nebo jak jsem na to přišel? Přišel jsem na to z knížky o Bohu. Aha, takže Bůh a láska spolu asi nějak souvisí. Aha, a tím pádem věřící lidé by vlastně tu lásku měli umět a já bych se jí mohl učit. No a kde najdu věřící lidi? No v kostele. Takže jsem šel do kostela, já jsem obešel několik kostelů, na které jsem si tehdy v Praze vzpomněl a těch prvních asi čtyři byly zavřené, prostě tam neprobíhala žádná bohoslužba. A když jsem přišel do toho pátého, tak tam probíhala bohoslužba ze Zeleného čtvrtka roku 95 a tak jsem prostě šel dovnitř. A říkal jsem si, no tak co budu dělat, nikdy jsem na bohoslužbě nebyl, tak co budu dělat, no tak budu se snažit zapadnout, že jo. Stáli, tak jsem stál, pak klečeli, tak jsem klečel, poslouchali něco, tak jsem taky poslouchal, pak se seřadili, šli někam dopředu, no tak jsem se taky seřadil, šel jsem dopředu, že jo, tam stál kněz a rozdával, já jsem vůbec netušil, že jdu nějaké tělo Kristovo, takovou nějak, pro mě to prostě v tu chvíli byla nějaká oplatka, tak jsem si ji vzal do ruky, se tehdy ještě ani nesmělo, tak jsem si ji vzal rukou, říkám děkuju, dal jsem si ji do pusy a když se na mě tak jako divně podíval a já jsem odešel, pak jsem se nějaký babičky v lavici zeptal, jako proč se na mě tak divně díval, když jsem mu přece slušně poděkoval. A ona se mě zeptala, říká, no a jako jste pokřtěnej? A já říkám, no já nevím, co to je.

0: Tak mě poslala teda za tím knězem, to byl páter Rudolf na Lhotce, v Praze na Lhotce, jako na přípravu k křtu. Já jsem tam nějakou chvíli chodil, pak jak jsem se začal rozlížet po tom okolí, tak jsem vlastně objevil, že sousední farnost je i Spořilov, kde je páter Mareček, a ten styl pátera Marečka mě přece jenom přišel trošku bližší tehdy, takže jsem vlastně dokončil přípravu na křest tam.
1: Já věřím, že se mnozí naši posluchači teď možná smějí u svých přijímačů, ale to je prostě v pořádku, tak to je. Já bych se už zastavil u patra Maječka. Co jste třeba na něm viděl tak zajímavého, že jste se rozhodl chodit právě třeba na tu přípravu na křest do této farnosti a k němu?
0: Mně páter Mareček přišel jako hrozně laskavý především. Jo, a takovej, no, hrozně laskavej, plus teda jako dělal tam spoustu aktivit, ať už to bylo divadlo, že, protože ten kostel je specifický tím, že vlastně má divadelní sál. On byl původem fotograf, což tehdy mě až tak neoslovovalo, dneska by to asi pro mě bylo mnohem zajímavější, ale hlavně ta jeho laskavost. No.
1: Při té cestě k víře, která je dnes vaše domovská farnost?
0: Moje domovská farnost dneska je Chodov a Háje, což je teda taky sousední farnost asi. Takže komunitní centrum Matky Terezy na Hájích hlavně.
1: Ano, takže pater Michal Špilár.
0: Michal Špilár a Dominik Frič.
1: Jo. Já jsem tady měl možná z vaší farnosti jednu paní nebo slečnu, která říkala, že když ho viděla poprvé Michala Špilára, tak si říkala, co je to za týpka, to je nějaký motorkář nebo něco takového.
0: Jako Michal Špilár, já nevím, jaký je jeho vztah k motorkám. Fakt je, že teda se tam dělá pravidelně to požehnání motorkářům. Někde na jaře bývá pravidelně u nás před kostelem. Ale jinak já si myslím, že Michal Špilár je jako výborný kněz.
1: Já si to myslím také, točil jsem s ním několik pořadů. Ale zajímalo by mě, vraťme se k vám, jak víra podle vás proměňuje člověka? V Mnějškově asi tak, že začne chodit do kostela, ví, že když jde ke svatému přijímání, tak nemá říkat děkuji, ale amen. Ale vnitřně, jak proměňuje člověka víra vnitřně, jak to bylo u vás?
0: No, Já jsem říkal, že jsem tam vlastně přišel proto, abych se učil lásce, jo? Což si myslím, že mi nějakou dobu i šlo, ale on tam byl trošku jako problém, že jsem vlastně nevnímal, že Bůh je zdrojem té lásky. Že? To je to, co říká apoštol Jan v tom prvním listě, že vlastně ano, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. A pro mě tohle vlastně bylo třeba hrozně osvobozující, ten posun od toho, tak já se snažím přijít na nějaký návod, jak žít tu lásku k tomu, tak jako my milujeme, protože Bůh napřed miluje nás, jo. Je to setkání s Otcem, který nás miluje, jo.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor s konverzitou Boleslavem Vraným. Já se vrátím k tomu pojmu pravda, protože jak jsem hovořil o tom vašem článku Pravda v digitálním světě. A zeptám se, jak vnímáte Ježíšův výrok Já jsem ta pravda, cesta a život?
1: No, jako pro mě jako všechno má počátek v Bohu, že? Takže jako to, co my vnímáme jako pravdu, tak je vlastně taky naše hledání Boha. To, když hledáme pravdu tak, jak my většinou chápeme, tak je vlastně naše hledání Boha a je to naše jako spolupráce s Bohem na tom objevování. Prostě Bůh je tím východiskem, tím počátkem. Že?
0: Ano. A tím, že jste uvěřil až dospělosti, jsou v učení katolické církve nějaké pravdy, které potom, co jste se stal věřícím, pro vás byly, nebo třeba ještě jsou, těžko stravitelné?
1: No, já bych řekl, že spíš možná obráceně. To, co pro mě bylo těžko stravitelné, byly mnohé takové jako představy, které vlastně s tím učením nebo s tou Biblí nebo s tím učením církve vlastně mají velmi málo společného, ale řekl bych, že jsou velice rozšířené. Jo.
0: Například?
1: Tak například to mohla být třeba falešná pokora.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Vlastně pocit, že jako, já nevím, přírodní vědy a víra se nějak vylučují. Jo, s tím jsem se taky setkal. Nakonec potom člověk zjistí, že to tak úplně není. Další věci, takové jako, já nevím, přílišná kritičnost vůči společnosti. Jo? A pak člověk si vezme ty sociální encykliky a najednou zjistí, že třeba takový Pavel VI. Nebo Jan 23. vlastně začíná jednu tu encykliku tím, že velice chválí vědecký pokrok a vědecký a technický pokrok. Jo? Jednu z těch sociálních encyklik.
0: No my jsme, ano, vlastně nezdůraznili, že byste vědec, technik a o těch se říká, že mohou mít s vírou problémy. Měl jste takový pocit třeba ze svých známých, ze svých kolegů, něčeho takového?
1: Já jsem potkal docela dost věřících techniků a inženýrů. A možná to, co jsem z toho měl největší pocit, je, že ta věda a technika jsou tak nějak trošku vyloučená témata v církvi. Jo? Speciálně já jsem, říkám, začal chodit do kostela v roce 95 a tehdy prostě z takových známých osobností tady byl Jiří Grigár a Marek Vácha teprve čekal na to, až vzejde jeho hvězda, bych tak řekl. Ta jeho první knížka vyšla, pokud se nepletu, 2003. A já jsem z toho měl trošku pocit, že jako to jsou taková vyloučená témata. Já jsem potkal celou řadu techniků, kteří vlastně nám přednášeli o nějakých náboženských tématech a přednášeli nám třeba o tématech jako rodinných vztahů. Jo? Nic proti, jsou to určitě velice důležitá témata, ale mě by zajímalo, jak se teda v té své práci jako setkávají s Bohem. Jo? Co pro ně, co má ta jejich technická orientace a náboženství společného, jak si to propojují. Jo? A tohle to mně přišlo, že je takový trošku zapomenutý téma.
0: A jak to máte vy?
1: Jak to mám já? No musel jsem si to hodně vlastně sám najít a dost mi v tom asi pomohly i ty knížky Marka Váchy, dost mi v tom pomohl i třeba Pavel Gábor, jezuita, který taky vystudoval Matfis a dneska působí na Vatikánské observatoři. Nevím, jestli to posluchači úplně vědí, ale Vatikán má již jako několik set let vlastní astronomickou observatoř, která dělá docela zajímavý výzkum a v těch odborných kruzích je vlastně docela dost respektovaná. Takže ten mi v tom také dost pomohl, pomohli mi v tom i další lidé tady, ale Michal Němeček, Kamil Novák a další. Takže musel jsem si to najít a do značné míry proto píšu ten blog, protože vlastně to bylo něco, co jsem si musel sám najít a říkal jsem si, no jo, ale já určitě nejsem sám, kdo to řeší.
0: Vy jste zmínil ten váš blog, to znamená, jakým tématům se v něm věnujete a proč?
1: Témata hlavně asi propojení prostě Možná ne věda a víra, ale technika a víra. Já se asi považuji spíš za inženýra, než za jako vědce, speciálně ne vědce v základním výzkumu. Takže spíš ta technika a víra. A spíš otázka, vlastně jakým způsobem člověk může propojovat to svoji technickou orientaci, kterou teda mám od dětství, se svojí vírou. A já jsem tady předtím říkal, myslím si, že o tom málo mluvíme v církvi. Já mám hrozně rád příklad toho římského setníka z Evangelia, který vlastně má toho nemocného otroka a teď posílá pro Ježíše, aby přišel a toho otroka mu uzdravil. Že? A když Ježíš jde, tak on posílá další poselství s tím, že prostě neobtěžuj se, aby si přišel, ale prostě řekni jen slovo a ten služebník bude uzdraven. A Ježíš říká, že takovou víru neviděl ani v Izraeli. Jo? Mně to přijde úžasný, protože ten setník dělá to, že si vlastně ze své kariéry, vojenské kariéry, bere obraz, kterým vyjadřuje svoji víru. Jo? A ta víra je evidentně tak veliká, že i Ježíš sám říká, že prostě takovou neviděl ani v Izraeli. A pro mě tohle je jako úryvek, který jako poměrně jasně říká, no, my bychom klidně o těch tématech mohli mluvit. Jo? Prostě pojďme zkusit třeba něco jako se podívat na to, co nám prostě říká technika o víře. Já třeba, když dělám někdy ty přednášky na téma spiritualita práce, což to hodně vychází třeba z té encykliky Laborem Exercens Jana Pavla II., tak tam začínám trošku tím tématem, a kde je technika v Bibli. A ona tam je samozřejmě. My tam nenajdeme rádio, my tam nenajdeme tady okolo sebe, vidím, já nevím, prostě počítače, zářivky, elektřinu. Ale my tam najdeme techniku, která tehdy byla a technologie, které tehdy byly. My tam najdeme samozřejmě lampa, lucerna. No to je tam na tolika místech, ale to je nějaká technika už, jo. Najdeme tam odkaz na technologii toho, jak se třeba pročišťovalo zlato ohněm, jo, tohleto zkoumání. Najdeme tam odkaz na lodě. Jo, když bych chtěl nějakou větší techniku, tak samozřejmě letadla tehdy nebyla, no ale lodě tam jsou. A o lodích se tam nejenom, že teda Ježíš vstupuje na loď a z té lodě hlásá evangelium, aby řekl, jako on vstupuje na loď a vlastně jí tím posvěcuje. A nejenom, že teda jako Ježíš je ten první, kdo začíná s tou sáhodlouhou historií využití prostě nějakých technických prostředků k hlásání evangelia, ale ona, ta loď, je tam i vnímána jako něco úžasného. To je v té knize Přísloví, kde jednak loď je vlastně přirovnávána, že žena statečná podobná obchodním lodím prostě zdaleka přiváží své dary. No, ta loď je tam základ nějakého obrazu, jo, to není nějaký pozadí, o který nejde. A v kapitolu předtím ten svatopisec říká, že tyto tři věci má za podivu hodné a čtyři nemůže pochopit. A jedna z nich je právě cesta lodi uprostřed moře. A ta následující je cesta muže při dívce. Jo? To jako zase není žádný jako pozadí. Jo? Je to něco, co ten svatopisec obdivuje.

0: Posloucháte Proglas a mým hostem v pražském studiu je Boleslav Vraný. A hovoříme o tom, jak se stal věřícím v dospělosti a jaké to je, když věří technik. Vím o vás, že se zajímáte o letadla, o vlaky, že rád fotografujete. Řekněte nám něco o svých koníčkách a jak třeba souvisí s tou vaší vírou.
1: No, rád fotografuju, zajímám se o letadla, o vlaky, vlaky prostě od dětství, potom někdy, já nevím, v 5 letech jsem začal, že budu strojvedoucí, potom jsem teda někdy v 9-10 letech objevil ty počítače, tak ty mě nadchly ještě o něco víc, ale o ty vlaky se zajímám pořád. O letadla se taky zajímám vlastně od dětství. Můj tatínek mimo jiné teda je letecký publicista, on je ekonom, ale jako mimo jiné teda je autorem několika knih o letadlech. Takže my jsme doma měli spousty modelů a spousty jako různých knih o letadlech všeho druhu. A na gymnáziu my jsme se taky jako hrozně zajímali o letadla s kolegama. No a to fotografování se k tomu asi přidalo později, ale pro mě to fotografování je to i způsob, jak vlastně jako vnímat svět okolo sebe. Jo, mě to hrozně naučilo koukat se okolo sebe a všímat si toho, co vidím. Jo. A já docela rád třeba fotografuju ptáčky, ne že bych byl nějaký super ornitolog, ale prostě mě to baví. Pak se člověk dozví do leco zajímavého, když se jako najde, že já nevím, koní pas bílý, tak jako si přečtete, co o něm všechno zajímavého najdete. A hlavně to člověka učí dívat se, jo, a rozlížet se okolo.
0: Učí nás takové dovednosti jako to, že fotografujete a díváte se nějak trošku jinak na svět, třeba ho vnímat i víc očima viděry?
1: Já si myslím, že ano. A nakonec říkal jsem, že rád fotím ptáčky, no pán Ježíš výslovně říká, podívejte se na nebeské ptactvo a podívejte se na to, jak žije, že jo. Nese jí nežnou, nesklízejí do stodol a přece vás nebeský otec živí. Mně tohle to přijde hrozně důležité. Podívejte se na květiny, ten předcházející verš, jo. Podívejte se na květiny, zase, jak jsou krásné v podstatě. A z toho máme něco vyčíst o Bohu. Takže určitě to jako učí i se dívat očima víry. Já vím, že jsem třeba o tomhle dost přemýšlel v té souvislosti komentáře k tomu verši podívejte se na ty polní lilie. Říkají, že ty polní lilie to prostě byly drobné kvítky, kterými se vlastně v Izraeli topilo. Jo? To nebyly ty naše lilie z květinářství, prostě ty obrovské lilie královské nádherné, ale vlastně drobné polní kvítky, kterými oni topili. A mně to připadá takový, no, můžu to rozvíjet třeba tím způsobem, podívejte se na něco úplně obyčejného, podívejte se na nějaký jako spotřební materiál, jo, podívejte se, já nevím, na kancelářskou sponku, podívejte se na tušku obyčejnou a jako podívejte se, jak je to úžasný, že jo, tam Ježíš říká, podívejte se na ty lilie, jak jsou krásný. A když jsem tady zmínil tu tušku, existuje nádherný článek Já tuška, který napsal někdy koncem 50. let americký ekonom Leonard Reed a tam vlastně vysvětluje, jak ta tuška vzniká, jo, a to jsou jako úžasný článek.
0: Já se vrátím k vašemu blogu, nečetl jsem všechny příspěvky, které tam jsou, ale všiml jsem si, že se snažíte ve svých příspěvcích ukazovat na širší souvislosti, které mohou lidem unikat. Mám na mysli například článek Voják a vrtulník, aneb o lidech a věcech v pozadích péče o trpící, nebo článek Milujte i bohaté, nadané a krásné. Chybí vám takovýto nadhled v běžném církevním životě a uvažování?
1: Rozhodně mi velmi chyběl v době, kdy jsem ty články psal. Ono je to trošku o tom, že taky jsem prošel různými jednak etapami asi víry a jednak různými společenstvími, do kterých jsem nějak jako chodil. A v době, kdy jsem to psal, tak mi určitě jako velmi chyběl tenhle ten nadhled. A ten voják a vrtulník vlastně vzniknul jako reakce na to, když jsme byli někde a tam prostě nám promítali film o povolání. A o tom, jak jako lidé následují Krista. Tam bylo prostě 10 příkladů lidí, kteří nějak následovali Krista a vesměs z těch 10 lidí bylo, já nevím, 7 kněží, 2 sociální pracovníci a 1 lékař. Jo? A Ještě mnozí z nich vlastně opustili nějaká svá místa tady prostě na našem západním světě a odešli někam do toho třetího světa prostě se tam věnovat těm chudým. A mně to přišlo jako hrozně monotónní. Jo? A řekl jsem si, no tak zkusím napsat něco, co ukazuje, že vlastně přece i ty další profese mají co dát, jo. A sednul jsem se, říkal jsem si, tak vy, jako tady se bavíme o té pomoci těm chudým, těm trpícím, tak se podívejte, prostě byla ta tsunami, tehdy byla ta tsunami v tom Indickém oceáně, která zabila, já nevím, 200 tisíc lidí. A spousta lidí vlastně zůstala odříznutá od světa po důsledku toho. A spoustě z nich vlastně dopravovali třeba ty vrtulníky nějaké zásoby, aby vůbec přežili. Jo. A to byla obrovská operace, prostě obrovská operace mnoha ozbrojených sil. V České republice vidíme ty záchranářské vrtulníky, které lítají. A já jsem si říkal, no tak podívejte se, pojďme se teda jako rozklíčovat, co vlastně za tou pomocí je. Jo? A teď můžete vzít ten vrtulník a prostě se dívat, co všechno zatím je. Jo? To jsou prostě lidi, kteří s tím lítají, jsou prostě lidi, kteří, to jsou mechanici, to jsou lidi, kteří do toho doplní palivo, to je řízení letového provozu. A teď můžete jít dál a dál prostě k inženýrům, který to vymysleli, nemůžete jít k Isaacu Newtonovi a Galileovi a prostě k těm starým Řekům, kteří taky jako vlastně do toho všeho přispěli. Můžete jít daňovým poplatníkům, že jo? Protože většinou to byly vojenské vrtulníky, který zaplatil nějaký daňový poplatník. A můžete jít nějakým účetním standardům, jo? Protože jako to, že tady máme nějakou firmu, která vyrábí vrtulníky, já nevím, jestli to byl tehdy Sikorsky nebo Boeing, to je jedno, tak prostě jako to je obrovská firma, která musí dodržovat nějaké účetní a právní standardy.
0: Ano, ano, takže tyhle všechny souvislosti vlastně běžně lidem unikají, ano. Ale přitom všechny tyto prostředky pomáhají právě k pomoci těm potřebným.
1: Ano, ano. A já bych jenom řekl potom, já když jsem se zabýval víc tím tématem jako spirituality práce, protože tam mi vlastně přijde, že práce je to, co jako nejvíc propojuje tu moji víru a tu techniku, jo, jako tam vlastně, že já dělám nějakou technickou práci. Tak když jsem se začal zabývat tady tím tématem té spirituality práce, tak jsem objevil knížku amerického profesora Davida Millera God at Work, kde on se zabývá vlastně historií toho, jak lidi hledají tohleto propojení. To hodně z protestantského pohledu. Ale jedna věc, kterou tam říká, no spousta lidí má problém s tím, že si myslí, že když chtějí následovat Boha, tak musí nechat své práce typu programátor, typu účetní, a jít dělat nějakou takzvanou pomáhající profesi. Já jsem, jo, a to je prostě knížka, kterou vydalo tehdy, myslím, že Harvard University Press, a prostě to tam je napsaný, takhle. Takže to je prostě věc, na kterou já jsem se snažil tím článkem reagovat.
0: A čím vás to téma spirituality práce oslovuje?
1: Oslovuje mě především tím, že jako po tomhletom dlouhém hledání toho, jako co teda má ta moje práce a moje vlastně technická orientace společného s mojí vírou, tak jsem to nějak objevil, že jo. A jako krásná encyklika Jana Pavla II. Laborem exercens, kde on vlastně říká, ano, my jsme povoláni, je to naše spolupodílení se na tom božím díle stvoření a vykoupení. Jo, my napodobujeme Boha, který vlastně tvoří a člověk je stvořený k božímu obrazu. Takže proto i ten člověk něco tvoří tou svojí prací. Jo. A on tam říká, a člověk tou svojí prací jako rozvíjí a doplňuje to boží dílo stvoření. A já jsem přemýšlel o tom, jak jako rozvíjíme, jak doplňujeme boží dílo stvoření, protože jako probíhá spousta věcí, kterými to dílo stvoření ničíme, že? To jako od tomu jsou věnovaný spousty prostoru, jak ho rozvíjíme. No, já si myslím, že třeba tím, že objevujeme možnosti, které v tom díle stvoření byly od začátku, jo. A to, že jsme vyrobili nějaký křemínkový čip, což je prostě úžasný zázrak techniky, tak to bylo možné od začátku vyrobit ten čip. To bylo prostě v tom kameni, v tom křemeni, to bylo od začátku možné. Ale čekalo to na člověka, až vlastně tuto možnost rozvine.
0: To, o čem teď tady hovoříme v souvislosti s tou technikou, tak mi připomíná, že v té encyklice Jana Pavla II. Laborem exercens je ještě taková pasáž o dvou pokladnicích.
1: Ano, je to poměrně zajímavá a docela i další pasáž, kde papež rozebírá, že svojí prací pronikáme do dvou pokladnic a jedna z nich je pokladnice přírodních zdrojů a druhá je pokladnice toho, co již jiní vypracovali před námi. A já bych především zdůraznil, že on mluví o pokladnicích. Pokladnice je něco, co je vlastně krásná truhla na poklady. Jo? To není jako krabice od bod, kam jsme jako uložili nepotřebné krámy a dali jí do sklepa. To je opravdu něco krásného, kam ukládáme ty krásné věci. A pokladnice přírodních zdrojů asi je každému jasná. Pokladnice toho, co jiní vypracovali, to je to, že my opravdu vycházíme z toho, co už vytvořili jiní. A to je třeba to, co jsem říkal u toho vojáka vrtulník. Prostě to, že ten vrtulník může donést tu pomoc trpícím, to je daný tím, že prostě spousta lidí už vypracovala něco jiného a je to prostě daný obrovským dlouhým řetězcem. A já vždycky trošku jako jsem si vymyslel takový příklad k tomu, když prostě maminka doma vaří dětem jahodové knedlíky, tak ona proniká do obou těch pokladnic. Že? Ona jako jednak do té pokladnice těch přírodních zdrojů, ať už je to prostě ta mouka, to obilí, ty jahody, tohle to všechno, ten třeba zemní plyn nebo uhlí, na kterém vaří, ale je to i to, co vypracovali jiní. Ať už je to v první řadě ten recept, že? Který jako ona nevymyslela většinou, ale někdo jiný. Ať už je to, že prostě někdo jiný to obilí umlel na tu mouku, dovesí, že zase my jsme došli k tomu podobnému obrovskému řetězci. Takže to je to pronikání do těch pokladnic. A my zároveň do té pokladnice přinejmenším toho, co již vypracovali jiní, vlastně přispíváme. Jo? To, že ta nauka, tak jak je tam napsaná, vlastně to neznamená něco, co vytvořili jiní někdy v dávné minulosti. To klidně může být jako článek, který kolega dopsal před 5 minutama a já už jako můžu z toho vycházet.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor s Boleslavem Vraným. My už jsme hovořili o tom, že třeba ve svém blogu předkládáte lidem nejrůznější informace a prací novináře, ale i člověka, který právě předkládá nějaké informace, je, aby ty informace byly pravdivé a ověřené. Tedy samozřejmě za předpokladu, že cíleně nešíří nějaké falešné zprávy, fake news, jak se dneska říká, nebo něco takového. Zabýváte se i touto stránkou svých sdělení?
1: Rozhodně se tím zabývám. Já bych řekl, že jsou tam některé články, které jako vycházejí z, řekl bych, obecně známých věcí, typu ten vojáka vrtulník, který jsme zmiňovali, ale potom jako opravdu vycházím z toho, že se i snažím tam dávat odkazy třeba na ty zdroje, ze kterých jsem vycházel. A když jste zmínil ten článek, jak máme milovat i bohaté a nadané a krásné, tak tam je řada odkazů vlastně na Bibli, že? A protože i v té Bibli se prostě vyskytují bohatí, nadaní, krásní, kteří jsou velmi, velmi dobře hodnocení. Ať už je to král David, ať už je to královna Ester třeba, která zachránila svůj lid, protože byla krásná, a mnoho dalších. A já se snažím prostě si to ověřovat, především se snažím vycházet z nějakých jako primárních, jako základních dobře ověřených zdrojů, ať už je to teda Písmo svaté plus nějaké kvalitní komentáře k tomu, ať už jsou to třeba ty sociální encykliky, které jsem si teda přečet a vlastně to výrazně vylepšilo můj pohled na ně, to, že jsem si je opravdu přečet.
0: Ano, ano. Já bych se ještě zastavil u toho článku Milujte i bohaté, nadané a krásné, protože ten mě opravdu zaujal. Můžete ho trošičku víc přiblížit našim posluchačům?
1: No, v podstatě je to trošku reakce na takový pocit, jakože my se máme věnovat těm chudým. A mě vždycky ty bohatý přišly trošku jako zapomenutý, jo. A teď nemyslím jenom bohatý materiálně, a tím myslím i to, že prostě řada lidí je bohatá třeba svými dary, inteligencí třeba, nebo krásou, nebo tím, že prostě umí, já nevím, krásně sportovat, umí krát na housle, cokoliv. A tohle mi vlastně přišlo, že se tím jako velmi málo zabýváme, jo, že se zabýváme, soustředíme na ty, kdo nemají, jo. Ale přeci zase pro mě to bylo trošku osobní, to se považuji za docela jako obdařeného člověka a hledal jsem teda, co pro mě má ta Bible. A zjistil jsem, že opravdu v Biblii je celá řada postav, které jsou hodnocené velice dobře a velice, velice pěkně, přestože teda nebyli chudí. Jo? A jak říkám, král David, samozřejmě Abraham a jeho rodina. Byla to královna Ester, která prostě je hodlíčená jako nesmírně krásná žena a ona zachraňuje ten svůj lid právě tím, že je krásná, protože je krásná, proto si ji vybrali za tu královnu, ten perský král, a proto mohla ten svůj lid zachránit. A já bych tady zmínil, já jsem se opravdu setkal s tím, s lidmi, jako se ženami, který si připadají v kostele jako špatní, protože jsou pěkný a dbají o sebe. Jo? To je takový to, jako to bychom neměli dělat. Jo? Tak tady máme prostě příklad velice dobře hodnocené biblické postavy. Svatý apoštol Pavel, že jo? Který jako byl nesmírně vzdělaný, Šalamoun, nesmírně moudrý. Jo?
0: Už jsme, myslím, o tom hovořili, ale bych se zastavil u dezinformací. Jak se díváte na dezinformace, na které je možné na internetu narazit skoro na každém kroku? A co s nimi?
1: Ne, dívám se na to jako na veliký problém. A co s nimi? Já si myslím, že jedna velká otázka je, proč jsou tolik lákavé? Protože já si myslím, že pro spoustu lidí jsou lákavé. A pro spoustu křesťanů si myslím, že to je tím, že se cítí vlastně odcizeni té společnosti a potom jsou pro ně lákavé různé dezinformace. Co s tím na úrovni internetu? A co s tím na úrovni osobní možná? Hledat nějaké kvalitní ověřené zdroje, zase vycházet prostě z kvalitních ověřených zdrojů a ověřovat se ty informace. Jak moc to třeba sedí s tím, co už vím? Jo, ono většinou, jako když prostě ten časopis píše o něčem, co znám, a tak jako si na tom jsem schopný ověřit prostě jako tu kvalitu třeba. Další věc, která, to, že se většinou ty věci nezmění ze dne na den, jo, teďko bylo někde jako ukázka toho, co se dá udělat, jako, jakoby deepfake Václav Klaus, a najednou začal hovořit o tom, že věří klimatické změně. No, jako asi se nestane, že by Václav Klaus najednou přes noc jako změnil svůj názor. A druhá věc je, tohle je vlastně jako věc, která vybočuje z toho. Jo? Když si najdete jako 10 videí s Václavem Klausem, tak jako na 9 z nich bude tu klimatickou změnu popírat a na jednom jako vlastně v ní věříš. Jo? Tak to jako to, že to najednou takhle vybočuje z toho, jak ten člověk se profiloval posledních 20 let, tak by mi mělo být podezřelé. Jo? Takže spousta takovýchhle věcí, prostě nějaká jako konzistence.
0: No, my se vlastně jste narazil na věc, která jaksi určitě velice ovlivní veřejné mínění, veřejný prostor, a to si je umělá inteligence a možnosti, které to přináší. Jsou nejrůznější už dneska videa, která není problematické vytvořit třeba s prezidentem Petrem Pavlem.
1: Ano.
0: A já nevím s čím, kde vychvaluje nějaký investiční produkt, jestli jsem nemýlím. Ano. Já jsem to teda neviděl, ale stačilo mi jenom, že jsem to četl. Takže tam nás čekají asi velmi těžké časy. To jenom jsem si dovolil takové expoze za sebe. Ale zajímalo by mě, která další témata, kromě těch, které jsem už jmenoval, jsou pro vás důležitá? Bavili jsme se o technice, bavili jsme se o fotografování, bavili jsme se o souvislostech. Co ještě byste řekl k tomu?
1: Pro mě je asi hodně důležitý jako vztah lásky s Bohem. Jo, vztah s Bohem jako s osobou, a já taky mám rozepsanou nějakou knížku, která je trošku jako svědectvím o tom, jak já chápu víru, a jedno z těch jako ústředních témat vlastně je vztah lásky s Bohem. Mně se hrozně líbila knížka 5 jazyků lásky, která se vlastně týká jako manželských vztahů, no ale on ten manželský vztah, jako náš vztah s Bohem, mnohdy přirovnáván k manželství i v Bibli. Takže jsem se pokusil třeba tohleto, těch 5 jazyků lásky, aplikovat i na ten vztah, a myslím si, že to jako je velice zajímavý přístup. A tohle mi vlastně přijde nejdůležitější z mé víry. Jo.
0: A můžete nám něco prozradit o té plánované chystané knize?
1: Tak v tuhle chvíli je v podstatě dokončená, vypadá spíš ve formě teda samizdatu zatím, ale je prakticky dokončená, spíš čeká na to, jako jestli se jí podaří dostat do nějakého nakladatelství.
0: Tak třeba někdo nás uslyší a bude ho to zajímat. Já se domnívám, že vy máte i smysl pro humor, alespoň podle vašeho článku Jak jsem nenašel Boží znamení. Já si ho dovolím tady přečíst, protože jsem se u něj opravdu zasmál a navíc je poměrně krátký. Cituji. Byl jsem jednou v pražském kostele Panny Marie Vítězné, pražské jezulátko, a přemýšlel o svém povolání. Jako už mnohokrát jsem hledal nějaké znamení. Světem kolují nejrůznější příběhy o božích znameních a já jsem nějaké opravdu chtěl. Jak jsem tak seděl v lavici, padl můj zrak na flek natopení v předchozí lavici. Uviděl jsem v něm klečícího, modlícího se mnicha. Vyděsilo mě to. Stejně jako mě ta myšlenka vyděsila už mnohokrát předtím. Vždycky jsem toužil po manželství a celé to vyčerpávající uvažování, zda náhodou nemám jít do kláštera či být knězem, nebylo boží volání. Ale to vím teď. Podíval jsem se na flek znovu. Zda v něm pořád uvidím modlícího se mnicha. Mnich tam už nebyl. Viděl jsem v něm klečícího, žebrajícího bezdomovce. To mě vyděsilo ještě více. Nejen, že jsem dlouho měl problém s falešnou představou, že správný křesťan je chudý tak, až žije pod mostem, ale připomnělo mi to i chvíli, kdy jsem na ulici našel mrtvého bezdomovce. Tohle mi přeci Bůh nemůže chtít. A Bůh mi opravdu chtěl říci něco úplně jiného. Podíval jsem se na ten flek potřetí a došlo mi to. Nehledej boží znamení v kdejakém fleku natopení. Mně se to moc líbilo a ptám se podle vás, má Bůh smysl pro humor?
1: No, určitě.
0: Jak se to třeba projevuje?
1: To je dobrá otázka. Napadá mě teď takhle z hlavy ta klasická otázka, titul nějaké dětské knížky, jako Pane Bože, a žirafu si takhle chtěl, nebo se ti jenom nepovedla. A Bůh jako tvoří různé překvapivé věci třeba, jo, které by nás opravdu nenapadly.
0: Ano, jestliže tedy hovoříme o zvířatech, tak možná, že bychom mohli dát příklad ptakopiska. Například.
1: Třeba ptakopiska nebo z Wombata, že jo, který dělá hranaté bubky.
0: Ale ještě by mě zajímalo, máme podle vás vyhledávat boží znamení? To už je vážnější otázka, si myslím.
1: Já bych určitě nehledal boží znamení ve stylu prostě dívám se po kdejakém fleku na topení. Občas se člověku stane, že ho něco jako opravdu osloví a že v tom vnímá to boží znamení, ano. Ale je to trošku v rozlišování, no ale hlavně si myslím, že nám přece Pán Bůh dává nějaké své zjevení a to je v tom písmu svatém. A to je v té knize stvoření, takže studovat písmo a studovat i ty přírodní vědy.
0: Jak už jsem říkal v úvodu, přispíváte do magazínu Signály, časopisu Univerzum, zmiňoval jsem také pracovní skupinu pro sociální otázky při České biskupské konferenci. Co jsem ještě přehlédl?
1: Přednášky, které nabízím na téma spiritualita práce. Ta nejbližší má být v pátek 16. února ve Znojmě.
0: Tak uvidíme, kdy se bude náš pořad vysílat, já tím to ještě nevím. A je to tak, že své články, úvahy nabízíte, nebo vás redakce těchto periodik sami oslovují?
1: V tuhle chvíli je to tak, že je spíš nabízím sám, ale jako vy jste vlastně první, kdo si mě teda našel takhle na základě něčeho, takže ano, už i oslovují.
0: Když se vrátím k víře, co vám víra dala?
1: Co mi víra dala? No, vztah s Bohem, vztah vlastně s Bohem, který je otec, a takže tím i nějakou jako stabilitu třeba v životě, nebo i takovou jako jistotu, a dala mi vlastně proměnu mýho pohledu na svět i na sebe. A nakonec to, co jsem říkal, ten posun od toho, že já mám jako naučit se, jak milovat bližní, k tomu, že Bůh je zdrojem té lásky a já ji vlastně beru od něj.
0: A co je tedy na víře to nejpodstatnější, ten vztah s tím Bohem?
1: Rozhodně.
0: Říká můj dnešní host Boleslav Vraný, který píše svůj blog Víra jednoho technika a přispívá do nejrůznějších periodik a časopisů. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.
1: Také děkuji a všechno dobré i vám.
0: Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje radost z vaší víry a úžas nad novými poznatky, souvislostmi, objevy.

0: If I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Češi a filmy, jaké mají rádi, do jakých kin na ně chodí a proč. V pořadu Na stole je téma, který vysíláme zítra v 9 hodin, se snaží Anna Janošková rozkrýt se dvěma hosty. Filmovým kritikem, publicistou, pedagogem Jarovírem Blažijovským a následně s Tomášem Svobodou. Nyní už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Inflace v Česku v květnu zpomalila. Ukrajina zdvojnásobí počet dronových útoků na Rusko, oznámil ukrajinský prezident Zelenský. Krajská zdravotní dokončila vyšetřování loňského úmrtí dvou novorozenců v porodnici v Litoměřicích. Odhalilo drobná pochybení. U středečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Byl tak o 0,4% bodu nižší než v dubnu, potvrdil to Český statistický úřad. Inflace zvolnila hlavně kvůli pomalejšímu růstu cen alkoholických a nealkoholických nápojů, vysvětluje za statistiky Pavla Šedivá.
3: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
1: Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1%. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se zúčastnil summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí. V Tallinnu oznámil, že Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinnu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a ruskou válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Interní vyšetřování kvůli úmrtí dvou novorozenců v porodnici litoměřické nemocnice odhalilo drobná pochybení. Výsledky zveřejnila společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje 6 zdravotnických zařízení. Na konci loňského roku resuscitovali lékaři 4 novorozence, 2 z toho zemřeli. Společnost postavila 2 lékaře mimo službu a zahájila vyšetřování. Výsledky první části auditu poskytla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
5: První audit

0: podmínky Filipínců se podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO zaměřuje i takzvaná Kobra 26.
1: Ta Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady, velmi intenzivně.
0: Zástupci firmy tvrdí, že dohodu o uznání dluhu nechávají Filipínce podepisovat kvůli tomu, že jim to doporučila pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Ke konci letošního března evidoval úřad práce v Česku téměř 15 000 filipínských pracovníků. Působí hlavně ve službách nebo jako řidiči. Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona, který poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti dodatečných 70 miliard dolarů. V přepočtu téměř 1,5 bilionu korun má mířit na imigrační politiku, kterou prosazuje prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu teď ještě návrh musí podepsat. Opatření už před týdnem schválil Senát. Návrh počítá s 38 miliardami dolarů pro úřad pro imigraci ACLA ICE, s 26 miliardami dolarů pro pohraniční stráž a dalšími 5 miliardami dolarů na nepředvídané náklady. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražský zastupitel Adam Scheiner z hnutí Praha sobě vypovídá druhým dnem u soudu v kauze Dozimetr. V té jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Celý den mají na své otázky obhájci všech obžalovaných. Mezi nimi je třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Obhájce zajímají například okolnosti podání trestního oznámení Scheinerem na jaře 2020. Právě jím kauza začala. Scheiner se předtím ale několikrát sešel s policistou, podle něj neoficiálně v noci někde v ulici. Obhájce zajímalo, jestli ze setkání vznikl protokol nebo jestli o nich mluvil s někým dalším. Účastníci závodu historických vozidel 1000 mil československých se začnou odpoledne scházet u hlavního nádraží v Praze. Nejstarší vozidlo, které se na trasu vydá, pochází z roku 1926. Lidé si vozidla v Opletalově ulici můžou prohlédnout a zažijí atmosféru 30. let, kdy se závod konal poprvé. Pokračuje Bohumil Pácl z Autoklubu České republiky.
2: V ulici hraje swingová kapela a takovým pomyslným vrcholem odpoledne bývá dobová módní přehlídka v salonu První republiky. Po celé odpoledne jsou i soutěže pro děti.
0: Na třídenní trasu Praha-Bratislava-Praha se účastníci vydají zítra po 6. hodině ráno. My se vydáváme na silnice už teď v 10 hodin a 6 minut na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za sjezdem na Chotoviny na 65. a 5. kilometru narazila dodávka do svodidel. Náhle se zpomaluje za deště, výraznější kolona se netvoří. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem přibrzdíte před sjezdem na Mělník na 17. kilometru. Provoz stojící kamion v dopravním omezení zdržení 10 minut a na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice z kilometru 177 nadále počítejte se silným provozem. Osobními auty pojedete do omezení v Brně necelou půl hodinu. Dobře, dojeďte. Dnes se budou hodit deštníky, hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde se čeká i trvalejší déšť. Na ostatním území má občas pršet, na severozápadě Čech se pak čekají lokální přehánky a bude od 14 do 19 stupňů. A po zprávách je připravený další díl podcastu Vinohradská 12.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové zve všechny zájemce na týden modliteb za seniory a nemocné, který začíná právě dnes. Podrobnosti za centrum doplní Veronika Čepelková.
1: Týden před hlavní akcí pro seniory v Královéhradecké diecézi, před diecézním setkáním seniorů, budeme věnovat modlitbám za seniory a nemocné. Papež František o starších lidech řekl: pamatujme, že prarodiče a staří lidé jsou chlebem, který sytí naše životy. Jsou skrytou moudrostí lidu, proto je krásné, když je oslavujeme. A proto jsem založil den, který je jim věnován. Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenost a moudrost pomáhali nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností. Naše diecézní centrum pro seniory děkuje všem, kdo se k modlitbám za naše seniory i nemocné připojí. A těšíme se na vás na diecézním setkání seniorů 18. června v Hradci Králové, už po 20., což je úžasné.
0: Uzavírá vedoucí diecézního centra pro seniory v Hradci Králové Veronika Čepelková.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi dělám sérii na téma hrdinové víry. Říkám jim šílenci víry. Nacházejí se v šílených situacích a přitom jsou Pánu Bohu věrní. To zní jako fráze, znamená to, že se drží Pána Boha, že mu věří i v těžkých situacích a že také se nechávají Pánem Bohem používat pro druhé lidi. Ano, mluvím opět o příbězích ze své práce na Ukrajině. Vím, že už bychom si rádi od toho odpočinuli, ale jako církev v České republice se často necháváme inspirovat z celého světa a přitom Ukrajina je duchovně probuzená země a i během války se na některých místech dějí ještě, mám pocit, duchovně živější věci. Jsou to často věci, které mi berou dech, inspirují mě, konfrontují a také mě obohacují. Rád bych je s vámi sdílel i v tomhle díle. Chci s vámi sdílet nejenom příběhy o setkáních z poslední cesty, o setkáních z hrdiny víry, ale možná a hlavně o božím jednání skrze tyhle lidi. Marek 10:31. Mnozí první budou poslední a poslední první. Vítejte v pořadu Kliká, dnešní díl nese název Pár hodin na opuštění města. Nacházím se na jedné ze svých cest na Ukrajině. Navštívili jsme Sumu, 30 km od Ruska a jen 15 km od ruských pozic. Město je zkoušené válkou, místní církev a jejich pastor Ivan měl obrovskou radost, že jsme tady s nimi byli. Nocovat zde ale nebudeme, protože zde není bezpečno. Jedeme ještě večer do Poltavy. Jsem zde s pastorem Michalem a s diakonem Lubošem ze Slezské církve evangelické v Třanovicích. Minule jsem to místo uváděl, špatně jsem říkal v Těrlicku. Je to také na té. Oni se stali partnerským sborem pro sbor v Sumě. A také jsou zde mý dva ukrajinští kolegové Feder a Vasil. Když přicházím ráno na snídani, tak se ptám chlapů, jak se vyspali. Oni, že nic moc. Já říkám, že já výborně. Ptají se, zda jsem to v noci neslyšel a nesledoval. V noci letěly drony přímo nad hotelem. Jeden dokonce vybuchl o pár ulic vedle. Já to fakt neslyšel. Feder říká, no on teď bishop, Pán Bůh ho chrání, dává mu dobrý spánek. Pastor Michal se šel ráno projít po Poltavě a nemohl najít cestu zpátky k hotelu, protože nefungovaly Google mapy. GPS je zde vypnutá, aby ruské drony nevěděly, kde přesně jsou. Ale to je naše cestování. Chci vám zde představit dalšího pro mě hrdinu víry a to je pastor Pavel. Pastor Pavel žije tady v okolí Poltavy a je to takový Mojžíš. I on putoval se svým lidem na lehkou cestou. On založil a vedl dříve církev ve Volnováze, což je hodinu cesty od Mariupolu. Byl zapojen do pomoci už ve válce od roku 2014. Staral se o zraněné a hladové. Často se dozvídal, že ho Rusové chtějí kvůli tomu zabít. Tady není rozdíl mezi vojákem, policistou, starostou, pastorem, diakonem nebo humanitárním pracovníkem. Všichni jsou na seznamu. Když začala plnohodnotná válka v roce 2022, zavolal mu jeden člen církve, který byl v ukrajinských ozbrojených silách, ať hned v církvi shromáždí všechny ženy a děti a ať okamžitě uprchnou z města. Boje totiž už probíhaly přímo ve městě. Všechny rodiny z tohoto sboru i další lidé byli evakuováni. Po několika měsících, kdy byli tak nějak na cestě, našli nové místo blízko Poltavy. Zde jim daroval někdo opuštěnou modlitebnu, místo pro jejich církev. Je zajímavé, že oni neříkají modlitebnu, ale dům modlitby. Spoustu spolupracovníků pastora Pavla opustilo. Šli dál do Evropy, ale on zůstal s lidmi zde. Stále jim slouží a nejenom to. Stále slouží také lidem, kteří jsou přímo zasaženi válkou. On je náš hlavní koordinátor pro distribuci humanitární pomoci skrze kamiony. Kamion z humanitární pomoci přijede tady do Poltavy a z jednotlivých míst fronty, jako je Černihiv, Suma, Charkov, Slaviansk, Kramatorsk a další místa, tak z těch míst přijdou dodávky, kamionce,
vyloží, rozdělí, naloží do dodávek, oni se pomodlí a hned to cestuje k těm nejpotřebnějším lidem. Můj kolega Feder mi říká, no víš Petře, první rok a půl to moc dobře nefungovalo. Někteří pastoři si vzali ty nejcennější věci, jako je maso a zelenina, a na ty ostatní zbyly více přílohy, jako je rýže a těstoviny. Ale teď to funguje výborně. Zeptal jsem se, čím to je. No, je to tím, že přišel pastor Pavel, který to nově organizuje a funguje to super. Pastor Pavel byl dříve policistou a možná i proto má takovou autoritu. Pro mě je to hrdina víry. Marek, 10. kapitola, 28. až 31. verš. Tu se Petr ozval. Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl. Amen pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Tento biblický text je trošku o něčem jiném, ale zároveň se i dost naší situace týká. Pastor Pavel společně s dalšími opustili své domovy, byli i oni opuštěni svými bratry, kteří šli logicky dál do Evropy. Zažívají pronásledování v důsledku války a bojů, ale i jako vnitřní vysídlenci nejsou na novém místě vítáni nebo nejsou tu rádi vidět, protože sem nepatří. Také jsou aktivní v předávání praktické pomoci a s tím i komunikovaného evangelia a i proto je dokonce někteří křesťané tady nevidí rádi nebo přistupují k ním s odstupem. A přitom právě oni, právě pastor Pavel je člověkem, který je v těžké situaci, je tím nejposlednějším a je v pomáhání potřebným jeden z nejprvnějších. Skrze něho ta pomoc funguje výborně. Nevím, jak to říct, ale byl jsem tím neskutečně dotčen. 2. Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. V slabosti se projeví má síla. Tyto texty a principy znám, ale tady je zažívám tak nějak zpřítomněné, hrdinové víry. Oni se tak určitě necítí. Kdyby to slyšeli, tak by se tomu buď dobře zasmáli, nebo by tomu vůbec nerozuměli. Oni jen žijí své životy, životy v drsných a těžkých podmínkách, ale mám pocit, že také s pevnou důvěrou v Pána Boha, který je chrání, ale který je taky používá pro druhé lidi. Mám pro nás cvičení pro tento týden, nebo spíše několik otázek. Kde jsme se v životě cítili jako nejposlednější a přitom to Pán Bůh změnil v naše prvenství? Kde jsme tuhle situaci mohli zažít jako zmocnění nejenom pro svůj život, ale pro pomoc druhým? A poslední otázka, v čem zažíváme, že v slabosti se projeví nejenom naše síla, ale naše síla v Ježíši Kristu? Někdo může říct, no vidíš Petře, to je asi běžné, že válka má negativní dopady na civilní obyvatelstvo, ale tady to dopadlo dobře. Někteří jsou okolo Poltavy, někteří odešli do Evropy. Není to tak. Diakon toho sboru z Poltavy nestihl odejít. Rusové ho zadrželi a zavřeli ho do vězení. Odmítali ho pustit. Jeho manželka je lékařka, často ošetřovala i velmi postavené ruské důstojníky. Říkali, že je to bez šance, aby jejího manžela pustili. Když ale byla dlouhodobě ve své práci profesionální, jeden důstojník našel cestu propuštění pro jejího manžela, ale mělo to podmínky. Musel si vyřídit ruský pas a musel žít jen tam. Žil na oko jako prorusky orientovaný člověk. Po roce a půl se mu podařilo vycestovat do Turecka na dovolenou. Když se vrátil zpět do Polska, neviděl, co má dělat. Na okupované místo Ruskem nechtěl.
protože by ho tam z největší pravděpodobností pokládali za kolaboranta. Tak se najednou ocitl bez domova, nejenom bez domu pro bydlení, ale hlavně bez místa k životu. Naši přátelé mu pomohli najít místo někde v Evropě. Ještě jednou text, který jsem používal už v minulém díle. Římanům 8:35 až 37. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Židům 13:5. Buďte spokojení s tím, co máte, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. V tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Někdy to vítězství je jen vnitřní, že zůstávám milován a s vnitřním klidem, i když to vnějšně dopadne špatně. Tady u toho diakona to díky Pánu Bohu i vnějšně dopadlo dobře. Pán Bůh nám řekl, že nás nikdy neopustí, že se nás nezřekne. A proto máme být spokojeni s tím, co máme. Je zvláštní, jak my se tady u nás v zemi často máme velmi dobře a přitom jsme někdy nespokojeni. Z nebezpečného východu se pomalu budeme vracet do centrální Ukrajiny, ale v příštích dílech bych vám chtěl představit ještě dva hrdiny víry. To je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika a budu se těšit třeba za týden. Mějte se pěkně.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. V dnešním folklorním okénku si připomeneme nadcházející 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026. Strážnické slavnosti, jak se tomuto festivalu říká, mají pro milovníky folkloru neopakovatelné kouzlo. Jsou to přátelská setkávání na zajímavých folklorních pořadech, ale také kuloární posezení s přáteli muzikanty při dobré hudbě, zpěvu a vínku až do ranních hodin. Jsou to 3 dny pohody, zábavy, tradic a lidového veselí. Letos připadnou na 26. až 28. červen. Programem letošního ročníku vás ve folklorním okénku stručně provede Helena Bradfeldová. Strážnici si připomeneme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný dnešní den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Obecní úřad Moravský Písek vás zve na folklorní písecké slavnosti do Moravského Písku. Konají se v pátek a v sobotu 12. a 13. června v areálu na stadionu. Páteční program začíná v 17 hodin vystoupeními dětských i dospělých folklorních souborů a vyvrcholí od 20.30 večerní zábavou s muzikami Šmrnc a Spontán z Mutinic. Sobotní program začíná ve 14.30 opět s vystoupeními folklorních souborů. Domácí příznivci lidové hudby i přespolní hosté jsou srdečně zvaní.

Slovácký kružek v Brně vás zve na červenou besedu u cymbálu, která proběhne ve středu 17. června od 19 hodin na kulturním středisku Omega v Brně Husovicích na Musilově ulici. K tancu a poslechu zahrají muzika slováckého kružku v Brně a cymbálová muzika Ferdinanda Mlčocha. Hostem besedy bude také cymbálová muzika Matěje Kůrečky ze Starého Podvorova.

Jiří Mikulášek, Vejdi do radosti. Pohled do života kněze, mučedníka Václava Drboli. Část třetí. Únorový převrat.

Vícemilická pouť ke svatému Janu Nepomuckému byla po osvobození první slavnostnější příležitostí, jak vychutnat nově získanou svobodu, ale také za ní vzdát Bohu díky. Pan Kalous přivezl jako celebranta kaplana Václava z Bučovic, aby se u nich doma převlékl. Býval u nich v domě častým hostem, zvláště na Vánoce či Velikonoce, a rád přijížděl i na zabíjačky. Ve větším kolektivu působil Drbola uzavřeněji, ale v užším kruhu byl srdečný a rád se smál. Otec Václav vedl poutní průvod k soše svatého Jana na kopci za vesnicí. V kázání vyjádřil radost nad znovu nabitou svobodou a vzpomněl na umučené spoluobčany. Jak řekl, svoboda byla draze zaplacena, ale krev mučedníků netekla nadarmo. Myslel přitom i na svého strýce ve Starovičkách, který byl nacisty popraven. S velkým nasazením se Václav Drbola pustil v Bučovicích do poválečné obnovy činnosti Orla a spolku katolických tovarišů. Dohánělo se, co bylo během nacistické totality zakázáno. Brzy se konalo i veřejné cvičení Orla,

byl kněz a rodák z Nového Veselí. Dosavadní kaplan Jaroslav Cechmajster, s nímž prožil Václav mnohé těžké chvíle konce války i poválečných zmatků, byl ustanoven farářem ve Slavonicích, nejzazší výspě diecéze. Nedávno se s ním Václav setkal v Brně. Neměl to v pohraničí lehké. Lidé sem vyslaní pocházeli většinou z velmi slabých sociálních poměrů. Mnozí ani nevěděli, jak žít v krásných domech, které získali po Němcích. Nedovedli si vážit lehce nabitého majetku. Nedávno otci Jaroslavovi přinesl ženich dobroty ze svatby na talíři z nějaké cenné soupravy. Když je chtěl přeložit na svůj, řekl mu ženich, jen si to nechejte i s tím talířem, já jich mám doma dost. Nejsou to lidé zlí, je mi jich spíš líto, odtušil páter Jaroslav. Většinou jsou to komunisté, ale nejsou nepřátelští, spíš zmatení. Chodí i do kostela, pokud není v sobotu zábava. Bohužel, zábavy jsou i v adventu a postu a přitom jejich děti si nemají co obléct a obout. Mnozí sice uznávají, že je to špatné, ale přesto se zúčastní. Chybí jim vkus a cit pro krásné a duchovní. Mají jen malý pojem o hříchu. Ve škole je to namáhavá práce. Čtvrtina dětí propadá, mnoho je podprůměrných, popisoval dále Jaroslav. Ale přesto se na jeho poněkud zachmuřené tváři objevil jeho typický úsměv. Srostl jsem tam se všemi nesnázemi a mohu říct, že se cítím velmi dobře. Václav si vzpomněl na spolubratra Jaroslava vícekrát, když se cítil unavený nebo se něco nedařilo. V Bučovicích je sice hodně práce, ale je to zde přece jen snadnější. Musel obdivovat Jaroslavův optimismus a apoštolskou horlivost. Jako by se vrátila doba společné práce, kdy se povzbuzovali navzájem.

Po únorovém převratu vychutnávali noví páni svou nezákonně získanou moc a s ďábelskou škodolibostí se pásli na bezmoci svých obětí. Byla to hra kočky s myší, protože omezený prostor, který byl věřícím a ostatním třídním nepřátelům poskytnut, měl jen znásobit utrpení a bolest. Už dopředu bylo rozhodnuto v jejich neprospěch. Náboženství je přece opium lidu. Žádný bůh není. A tak neplatí ani desatero. Svědomí je jen buržoazní přežitek. To jen církev udržovala prostý lid v otrocké poslušnosti. Co je správné a co ne, o tom rozhoduje strana. Jednou z obětí nových pořádků se stal Toník Hanák. V 49. roce byl vyhozen ze studia práv v Brně. Cítil to jako velkou křivdu a v rozhořčení napsal úvahu Menetekel Fares o podvodném jednání komunistické strany. Chtěl ji nacyklostylovat a rozšiřovat.

Naštěstí nejprve dal přečíst páteru Václavovi, protože byl zvědavý na jeho názor. Kněz se na mladíka podíval a řekl: podívej se, obsah je správný, ale v dnešní situaci musíme uvažovat, jestli by jeho šíření přineslo správný efekt. Mohlo by to být pro spoustu lidí nebezpečné. A text mu vrátil. Toník si vážil jeho rady. Vnímal, že mu otec Václav poradil dobře a oceňoval, že nechal rozhodnutí na něm. Dopis sám zničil. Do Bučovic nastoupil nový varhaník Josef Kovařík. Nastěhoval se do přízemí fary s oknem do ulice. Jedl společně s kněžími. Tehdy poznal blíž také otce Václava. Brzy zhledal, že na veřejnosti spíše vážný muž je v užším kruhu radostný a příjemný společník. Ve vinohradě bylo zase patrné, že je od malička zvyklý práci. Zajímal se také o umění a uměl pozorně a trpělivě naslouchat druhým. Dbal o Josefovo další vzdělání a povzbuzoval ho, aby rozvíjel svůj talent. Když bylo potřeba rozšířit tajný pastýřský list biskupů, obrátil se Václav právě na Josefa a poslal ho, aby list v obálce zavezl do jedné farnosti u Kyjova. Takový projev důvěry přispěl k tomu, že spolu uzavřeli přátelství. Když páter Václav pevným hlasem četl pastýřský hlas biskupů v době těžké zkoušky, byl Josef na svého kněžského přítele hrdý a plně mu důvěřoval. Monsignor František Raška se dožil 60 let kněžství. Oslavy si vzal na starost osvědčený organizátor otec Václav. Pozval i pana biskupa Karla Skoupého. Do poslední chvíle se však nevědělo, jestli mu cestu do Bučovic neznemožní státní zmocněnec Krajského národního výboru. Doktor Vladimír Starý, který 18. června 1949 na biskupa a jeho činnost dohlížel, si přisvojoval stále větší pravomoci. Zakázal mu dokonce i pouť do sloupu na Květný pátek. Pan biskup však do Bučovic přijel. V kázání lecos naznačil a vybízel k věrnosti církvi a svatému otci. Oslava se velmi vydařila. Pana biskupa to povzbudilo a potěšilo, ale pro místní soudruhy se stal otec Václav nežádoucím. Mnozí se domnívali, že přeložení do Babic, o kterém už nemohl svobodně rozhodovat pan biskup, bylo odměnou za krásnou církevní slavnost.

V listopadu roku 2008 přinesl jeden farník na faru v Bučovicích dokument, který obsahoval zajímavé dobové svědectví. Při úpravě bytu byly v trubce garníže objeveny listy stočené do ruličky. V této zvláštní skříši přečkali téměř 60 let, aby mohl otec Václav vydat svědectví o tom, co prožíval v měsících po únorovém puči v 48. Dokument nazvaný Historie událostí Spolku katolických tovarišů v Bučovicích od únorových událostí roku 1948 začíná takto. Zasedám po zralé úvaze dne 14.2.1950 ve své kaplance večer o 9. hodině u stolu ve svátek svatého Valentína, abych budoucím zachoval běh událostí počínaje únorovým převratem roku 1948 ve vztahu ke spolkovému domu. Únor 1948 stává se mezníkem v historii pro mnohé organizace. I spolkový dům v Bučovicích má být později krutě zasažen. Zpráva věcí se dostává tímto únorovým pučem do rukou jedné politické strany, komunistů. Tito po dávno učiněné přípravě berou úplnou moc věcí státních do svých rukou. Jsou okamžitě zřizovány nové národní výbory, složené po většině z příslušníků KSČ. Vedle těchto nových národních výborů jsou okamžitě ustanovovány při nich akční výbory, které převzaly na sebe okamžitě exekutivu veškerých událostí. Tyto akční výbory nastolují čištěním, to jest odstraněním dosavadních vedoucích činitelů, jak státních, tak i různých organizací, jako politických stran, spolků, úplně nové poměry v duchu marx-leninské doktríny. Tato veliká převratová změna doleva zasahuje velmi rychlým tempem jak veřejný, tak i soukromý majetek. Toto předesílám jako malý úvod k vlastní práci o událostech spolkových, jež mají posloužit někdy budoucím generacím k tomu, aby bylo aspoň, pokud to ještě chovám v paměti, pak možno jim seznámit se s tím, co jsem jako předseda tohoto spolku v těchto kritických chvílích pro spolek činil. Každá organizace, chce-li po únoru 1948 dál žít, musí ze svých řad sestavit akční svůj výbor, jehož složení musí se předložit místnímu akčnímu výboru Národní fronty ke schválení. Tento pak akční výbor spolku, schválený akčním výborem Národní fronty, má provést očistu v řadách svého členstva, to jest odpůrce lidově demokratického zřízení. Tento akční výbor navrhne akčnímu výboru Národní fronty tyto členy k vyloučení, akční výbor Národní fronty pak sdělí akčnímu výboru spolku, že potvrzuje a souhlasí, nebo také nesouhlasí, s vyloučením navržených členů. Tak vypadá situace několik dní po únorovém puči provedeném 28.2.1948. Tak i spolek katolických tovarišů v Bučovicích, chce-li pokračovat v činnosti, je nucen řídit se danými poměry. Orel je okamžitě rozpuštěn únorovým pučem a majetek jeho předán jest organizaci Sokol. Tak umřela jedna naše místní organizace spolu s lidovou stranou. Snad jen na určitou dobu, či léta, Bůh sám ví. To bylo malé odbočení. Po rozpuštění těchto organizací máme ještě v životě náš obratný spolek katolických tovarišů.
Páter Václav usilovně hledal nějaké možnosti, jak spolek zachránit. Domluvil se s několika jeho členy, kteří leželi komunistům v žaludku, že je navrhnou na vyloučení. Dohodl na obci i členy akčního výboru, který byl schválen, ale pak bylo schválení zase odvoláno. Psal dopisy a žádosti, pokusil se proměnit spolek tovarišů na spolek divadelní, ale ze strany mocných to byla jen nečestná hra, při níž se vystavovali budoucímu pronásledování všichni, kdo dělali potíže tím, že se bránili.

0: Na Proglasu jsme naslouchali třetí části knihy Vejdi do radosti Jiřího Mikuláška v podání Václava Baura. Reprízu vysíláme dnes ve 22 hodin a další část opět zítra v 11 hodin dopoledne.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je 11:30, středa 10. června. Máte naladěný Proglas a za mikrofon v tuto chvíli usedá Natálie Fajtová. Je významný den České republiky. Připomíná vyhlazení Lidic nacisty před 83 lety. Podle katolického kalendáře je památka teologa, askety, mystika a mučedníka ze 7. století svatého Maxima Vyznavače. Před 125 lety se narodil astronom a meteorolog Antonín Bečvář. Zemřel v roce 1965. Před 115 lety přijal kněžské svěcení Josef Beran, budoucí pražský arcibiskup a kardinál, vězeni nacismu a komunismu. 70. by oslavil filmový dokumentarista a režisér Pavel Koutecký, naposledy vydechl v roce 2006. 31 let kněžství si dnes připomíná generální vikář plzeňské diecéze páter Petr Hruška. 46. narozeniny slaví brněnský písničkář, hudebník, producent, kapelník skupiny Květy, herec a básník Martin Kišperský, náš stálý spolupracovník. 75. slaví zpěvačka Marcela Holanová. A podle občanského kalendáře má svátek Gita. Jméno je ze slovenského Margita, to znamená perla, případně z německého Brigita, to se vykládá jako silná. Gitám k dnešnímu svátku tady blahopřejeme. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku, tam bude trvalejší. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 10. Tolik o počasí. A co nás čeká v programu Proglasu? Naladíte proud písniček až do 12. hodiny. Krátce před polednem tady ještě zazní myšlenka na den od Pavla Pechance, biskupa Československé církve husitské. V pravé poledne se můžete připojit k pracovníkům rádia Proglas k polední modlitbě. Na to navážeme hudební siestou. Pozveme vás k poslechu Slovanské rapsodie číslo 3 Azdur opus 45 Antonína Dvořáka. Poté uslyšíte melancholickou serenádu opus 26 Petra Iljiče Čajkovského a zazní také symfonie číslo 5 D-moll opus 107 reformační Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Ve 13 hodin nabízíme zprávy se Zdislavou Horníkovou, potom to bude odpolední hudební proud s představením dnešku v kalendáři. Ve 14 hodin se vám přihlásí odpolední hudební kompas, dnes to bude pozvánka na Oberfest do Brna Obřan. V 15 hodin nás čekají opět zprávy, tentokrát Českého rozhlasu Plus, mezitím samozřejmě písničky se zprávami a pozvánkami z regionů. Od 16. hodiny pak naladíte tradičně folklorní okénko. Tam si dnes představíme, nebo bude to pozvánka na Strážnické slavnosti 2026. Tento pořad pro vás připravila hudební redaktorka Helena Bretfeldová. V 17 hodin opět přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a hned po zprávách vás s kolegou Joškou Javůrkem přivítáme v rozhlasovém městečku. To je tady výhled na odpoledne s Proglasem. Teď si pustíme píseň Náhodou od skupiny Hluboké nedorozumění.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Osová býtýška na Žďársku získala o prvním červnovém víkendu titul Vesnice roku kraje Vysočina. Hodnotitelé ocenili především výbornou spolupráci obecního úřadu s farností, diecézním centrem života mládeže Mamre a zájmovými spolky. Obec o asi tisícovce obyvatel zaujala také kvalitním a dostupným zázemím pro všechny skupiny obyvatel. Na konci minulého roku dokončili moderní nízkoenergetickou budovu pro dětskou skupinu. K dispozici jsou také knihovna, zdravotní středisko, sportovní a kulturní zařízení či naučná stezka. Podle vedoucího diecézního centra života pátera Jana Patyho Pavlíčka je právě vzájemná spolupráce a schopnost domluvit se napříč komunitou jedním z důvodů, proč obec na hodnotitelskou komisi zapůsobila.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Ve věku 83 let zemřel včera páter Karel Předešlý, bývalý farář v Brně Řečkovicích a u svatého Tomáše. Oznámil to biskup brněnský Pavel Konzbul.

jedno od hospodina žádá a potom touží, abych směl přebývat v hospodinově domě po všechny dny svého života.

Milé sestry a milí bratři v Kristu, vážení posluchači, možná i někdo z vás trpí ofidofobií, tedy strachem z hadů. Je to mezi lidmi jedna z nejčastějších fobií, která máme vsazené hluboko ve svém vědomí. Uvádí se, že asi 3% lidí u nás trpí klinickou hrůzou z hadů a polovina lidí připouští, že jim tato zvířata nejsou sympatická, cítí určitou nejistotu. Reflex, který jsme zvěděli zřejmě po svých předcích. Had ve spojení se zvěstí písma je vyobrazen v příběhu Adama a Evy. Had to, jak jasně cítíme, představuje cosi prorodného, nesympatického, zákařného a zároveň cosi velmi přirozeného, co do našeho světa plně patří. Vyprávění o rajské zahradě má svou hlubokou symboliku. Příběh můžeme chápat doslovně nebo jako metaforu, která nám odhaluje duchovní princip, který se nejen kdysi dávno stal, ale také se mnohé z toho děje i dnes a on doznívá, rezonuje a v něčem se opakuje. Had tu svými záludnými otázkami otevřel před lidmi pocit, že ne on, ale Bůh je tím, kdo je zákerný, kdo není zcela dobrý, jelikož člověku nedopřává vše. Adam, Eva, jasně viděli, že strom má plody, které se hodí k jídlu, rozhodli se tedy a jedli. Některé ovoce, jak známo, je nebezpečné, třeba rohlík zlomocný nebo vraní oko, či některé exotické plody. Příběh syna Genesis vypráví o nebezpečí, kterému Adam s Evou nevěnovali pozornost. Slyšeli Hospodinovo slovo, doporučení, věděli, že z něho nemají jíst, aby nepropadli smrti, ale věřili víc svému odhadu než Hospodinu. Důvěřovali svým očím a chuti, kterou předpokládali, že ucítí. Adam s Evou byli, jak víme, poté vyhnání z ráje, ale nešli zcela nazí. Boží milosti doprovázela. Bůh jim dal, jak vypráví ten starý příběh, kožené suknice. Lidskou nahotu překryl boží dar podpory milost. A co bylo dál? Jak vlastně vidím Hospodina a zlo dnes? Dá se nějak překrýt zlo, které vítězí někdy kolem nás a mnohdy přímo v nás samých? Je tolik jedu mezi lidmi, tolik falaše, pýchy, sobectví, chutě dělat si vše po svém, dělat si sám, co na očích vidím. Před Bohem stojíme my lidé zcela odkrytí, nazí. Jen víra, obnovovaná důvěra, boží milost nám může pomáhat se nebát, tak jak se strachovali Adam s Evou, když v zahradě sledili, že jsou nazí a Bůh na ně volal. Sestry a bratři, také my vnímáme, že Bůh na nás volá a evangelium nám nabízí odpověď na všechen náš strach, obavu. Pravda, tu milost nevidíme. Je tu však víra, důvěra v boží slovo, které nás vnitřně oslovuje, formuje, pozvedá, napřimuje. Duch svatý dává zrůst dobrému ovoci v nás i kolem nás. Díky Bohu za to. Amen.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní modlitbě myslíme zvláště na obce Mochtín, Kolinec a Velhartice. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Roduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Přidáme modlitbu za mír z kancionálu číslo 35.
2: Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje, prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje.
0: Amen. Svatý Maxime,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
0: Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

Krásné popoledne je pro vás na Proglasu připravená hudební siesta. Zahájíme ji poslechem Slovanské rapsodie číslo 3 Azdur opus 45 Antonína Dvořáka v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dirikuje Vladimír Válek.

Dozněla Slovanská rapsodie číslo 3 Azdur opus 45 Antonína Dvořáka v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. Dále zazní melancholická serenáda opus 26 Petra Iljiče Čajkovského s houslovým solistou Izákem Perlmanem. Za doprovodu do Philadelphia Orchestra diriguje Evžen Ormandy.

Slyšeli jsme melancholickou serenádu opus 26 Petra Iljiče Čajkovského s houslovým solistou Isaacem Perlmanem za doprovodu do Philadelphia Orchestra a pod taktovkou Evžena Ormandyho. Hudební siestu dnes uzavřeme symfonií číslo 5 D-moll opus 107 reformační Felixe Mendelssohna Bartholdyho. V interpretaci Festivalového symfonického orchestru Londýn dirikuje Alfred Scholz.

0: Dnešní hudební siestu jsme zakončili poslechem symfonie číslo 5 D-moll opus 107 Felixe Mendelssohna Bartholdyho v interpretaci Festivalového symfonického orchestru Londýn pod taktovkou Alfreda Scholze. Příští hudební siestu naladíte zítra opět krátce popoledni a za okamžik už nabídneme zprávy se Zdislavou Horníkovou.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Tato kočka poslouchá Proglas.
2: So when we can come together in large numbers like at this
3: Zpravodajská redakce Proglasu mluví mnoha světovými jazyky.
4: Naše zprávy jsou ale srozumitelné pro všechny lidi dobré vůle.
5: We are here for serving you.
3: Jsme tu proto, abychom vám sloužili.
4: Vaše zpravodajská redakce Proglasu.
3: Je 13 hodin a začínají zprávy se Zdislavou Horníkovou. Dobré odpoledne. Papež Lev XIV. Navštěvuje Barcelonu. V čele rakouských biskupů zůstává Franz Lackner. V Hradci Králové začíná týden modliteb za seniory a nemocné. Papež Lev XIV. Včera večer promluvil k věřícím v Barceloně. V katalánštině vyzval k jednotě obyvatel, kteří se i kvůli svému odlišnému jazyku chtěli oddělit od Španělska. Dnes dopoledne navštívil tamní věznici Brians 1. Svatý otec zde připomněl.
6: Každá lidská bytost má důstojnost toho prostého důvodu, že Bůh ji chtěl, stvořil a miluje. Nemůže proto nastat žádná situace, která by přiměla Pána, aby od nás odvrátil svůj pohled. Tato pravda nám přináší útěchu a doprovází nás v každém okamžiku. Připomíná nám, že Boží milosrdná láska bude mít vždycky navrch nad čímkoliv dobrým nebo zlým, co uděláme.
3: Papežova slova pro televizi Noé tlumočil pater Petr Smolek. Dnes večer hlava katolické církve požehná nejvyšší kostelní věž na světě, která náleží chrámu Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista dokončili před několika měsíci a právě v dnešní den ji slavnostně otevřou jako připomínku z tého výročí úmrtí autora katedrály, architekta Antonio Gandiho. Předsedou rakouské biskupské konference bude nadále arcibiskup ze Salzburku Franz Lackner. Ve svých 69 letech tak pokračuje do druhého šestiletého funkčního období. Při plenárním zasedání ve městě Mariazell zvolili opět podpředsedu biskupa Manfreda Schojera z Linzu, píše Kat Press.
7: Zpravodajství na Proglasu.
3: Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové připravilo týden modliteb za seniory a nemocné. Začíná dnes. K modlitbám vyzývá šéfka centra Veronika Čepelková.
8: Týden před hlavní akcí pro seniory v Královéhradecké diecézi před diecézním setkáním seniorů budeme věnovat modlitbám za seniory a nemocné. Papež František o starších lidech řekl: pamatujme, že prarodiče a staří lidé jsou chlebem, který sytí naše životy. Jsou skrytou moudrostí lidu, proto je krásné, když je oslavujeme, a proto jsem založil den, který je jim věnován.
3: V Evropě přibylo útokům proti křesťanům. Zjistili to analytici Evropské observatoře pro netoleranci a diskriminaci vůči křesťanům. Jen během května zaznamenalo 37 útoků proti kostelům, církevním institucím i jedincům křesťanského vyznání. Nejvíce jich bylo v Německu, Itálii a Španělsku. Ty nejzávažnější zase proběhly v Polsku, poznamenal web církev.cz. Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň odstartoval včera. Do neděle nabídne tucet představení každý den. Proglas kontaktoval ředitele akce Jakuba Horu, který nám popsal její význam.
7: Jmenuje se podle zakladatele divadla Stejbla a Hurvínka Josefa Skupy, českého to loutkáře a prvního provozovatele soukromého loutkového divadla v Československu. A festival je zároveň nejstarší divadelní přehlídkou profesionálních divadel v České republice, takže ten festival běží od roku 67, vznikl na počest Josefa Skupy k výročí jeho úmrtí a nyní představuje novinky tvorby loutkových divadel z Česka, Slovenska i ze zahraničí za poslední dva roky a prezentuje oblast loutkového divadla jako celek.
1: Počasí.
3: Dnešní zataženou oblohu doprovodí občasný déšť. Na jihu Čech a posléze i na Moravě bude pršet vydatněji. Nejvyšší teploty mezi 14 až 18 stupni Celsia se slabým či mírným proměnlivým větrem. V noci bude nadále zataženo s deštěm, ale srážek bude od jihu ubývat a i oblačnost se začne protrhávat. Nejnižší noční teploty klesnou až k 7 stupňům. Zítřejší počasí bude obdobné. Proměnlivou oblačnost doplní zejména na severu republiky déšť.

Je 6 minut po 13. hodině středa 10. června. Máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dnes je významný den České republiky. Připomíná vyhlazení Lidic nacisty před 83 lety. Podle katolického kalendáře je památka teologa, askety, mystika a mučedníka ze 7. století svatého Maxima Vyznavače. A podle kalendáře občanského má svátek Gita, jméno je ze slovenského Margita, neboli Perla, případně z německého Brigita. A to znamená silná. Tak nositelkám jména Gita blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme si také představit, co nabídne odpolední vysílání Proglasu. Od 13:30 si představíme dnešek v kalendáři, potom vás pozveme na Oberfest do Brna Obřan v rámci hudebního kompasu od 14. hodiny. V 15 hodin naladíte zprávy Českého rozhlasu Plus, mezitím samozřejmě nabídneme písničky, zprávy a pozvánky z regionů. Od 16. hodiny se pak můžete těšit na folklorní okénko. Strážnické slavnosti, jak se říká Mezinárodnímu folklornímu festivalu ve Strážnici, mají pro milovníky folkloru neopakovatelné kouzlo. Jsou to přátelská setkávání na zajímavých folklorních pořadech, ale také kuloární posezení s přáteli muzikanty při dobré hudbě, zpěvu a vínku až do ranních hodin. Jsou to 3 dny pohody, zábavy, tradic a lidového veselí. Letos připadnou na 26. až 28. června. Programem letošního ročníku vás dnes provede Helena Bretfeldová. 17 hodin opět naladíte zprávy Českého rozhlasu Plus a hned po zprávách se na vás budeme těšit s kolegou Joškou Javůrkem v rozhlasovém městečku soutěžním pořadu Rádia Proglas. A protože, jak jsem říkala, prožíváme významný den České republiky, pustíme si teď píseň Lidice ze stejnojmenného filmu. Zpívá Jan Budař.

můžem to pokazit, tak neměj strach. Už se smíme odrazit.

ztratilo v tichém strachu dní. Kolik z nás se nevrátilo a půjde i ten poslední.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Kasejovice na Plzeňsku postavili památník botanikovi a cestovateli Václavu Bojerovi, který se proslavil na Mauriciu a Madagaskaru. Dodnes je tam uznáván a je po něm pojmenováno několik druhů rostlin i zvířat. V rodné vlasti i vesnici Řesanice byl Bojer narozený 23. září 1795 téměř zapomenutý. Kasejovice, pod které jeho rodná obec spadá, mu teď zřídili kamenný památník. Botanik zkoumal po desetiletí floru i faunu na Madagaskaru i Mauriciu, kde se podílel na založení přírodovědné společnosti. Archivář Vladimír Červenka přiblížil Bojerovo mládí.
2: Tady se narodil, ale ten dům už neexistuje. Byl zbořen, byla ovčácká chalupa, čili přímo obydlí pro panskýho ovčáka. Myslím, že 1806 mu zemřel otec a ta rodina se odstěhovala do Černic. Tam chvíli byli, už kvůli tomu, že jeho bratr Jan byl tím zahradníkem v Liblíně na tom zámku, tak se tam patrně dostal i ten Václav a měl se tam vyučit. A pak se odsud dostal do té Vídně, ale nevíme za jakých okolností. A on tam nastoupil do muzea, potom byl zařazený do nějaký expedice, která vedla na ten Mauricius, a z toho Mauricius se pak dostal i na ten Madagaskar.
1: Bojerovo nejznámější botanické dílo se věnuje právě Mauriciu, kde v roce 1856 zemřel a je pochován v hlavním městě.

0: Na brněnském festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis předvedou letos poprvé v téměř 30-leté historii své umění finští tvůrci, kteří patří ke skandinávské špičce. Jejich dílo mohou diváci zhlédnout 4. července na brněnské přehradě, tedy na závěr soutěžní přehlídky. Ta začne 27. června a druhým ohňostrojem bude pokračovat 1. července. Více o finech prozradil za pořadatele Ondřej Morávek.
1: Je to společnost, která bych řekl, že je v tuto chvíli jedna z nejzvanějších na největší evropské festivaly. Finové zvítězili na festivalu v kanadském Montrealu. Je to top tým, který má historii asi 20 let, ale vyhráli festivaly v Evropě. To bylo Německo, Francie, Španělsko, ale vyhráli i ve Vietnamu.
0: Letošní přehlídka ohňostrojů je posunutá až do začátku prázdnin, aby nekolidovala se závodem MotoGP, která se koná předposlední červnový víkend.

0: jste u nás jako doma. Proglas.
1: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláč. Všecko to špatný už smáš.

Je to 30. minuta po 13. hodině. Na Proglasu otvíráme dnešek v kalendáři. Je středa 10. června 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Maxima Vyznavače, teologa, asketu a mystika, mučedníka ze 7. století. Významný den České republiky připomíná vyhlazení Lidic před 84 lety, krátce po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Bezmála 200 lidických mužů, včetně 73letého faráře Josefa Štemberky, nacisté popravili. Všechny ženy až na 11 odvezli do koncentračních táborů. V plynových komorách skončily i desítky dětí. Lidice sehrály důležitou psychologickou úlohu ve vývoji druhé světové války. Nejmenovaný americký státník podle Jana Masaryka prohlásil. Nejsem si jist, co přispělo víc k posílení odhodlanosti amerického lidu v této válce, zda Pearl Harbor nebo Lidice.

0: a vypočuj nás.
1: A já jsem ten dům, a já jsem ten sad, a já jsem ta cesta na vinohrad, a já jsem ta studna do samého dna, a za ní strom s vyrytým srdcem s jejím jménem. A já jsem ten dvůr v lůně dřevěných vrat, a já jsem to okno za nímž častokrát, a já jsem ten obrys, co špehuje

nejsem ten sad, a nejsem ta cesta na Vinohrad, a nejsem ta studna, ach, do samého dna. Jsem

105. narozeniny by oslavil manžel britské královny Alžběty II. Princ Filip. Jeho královská výsost vévoda z Edinburgu. Vatikánský sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Paul Richard Gallagher, který se účastnil posledního rozloučení s ním v dubnu 2021, připomněl princovu angažovanost ve stovkách charitativních podniků. K jeho odchodu poznamenal: mohutný strom padne, ale zanechá v lese stopu a podněcuje nový růst směrem k nebi. Právě před 100 lety skončila pozemská pouť geniálního španělského architekta Antonia Corneta, řečeného Gaudí, kandidáta blahořečení. Gotické formy spojoval s prvky inspirovanými bezprostředně přírodou, o které byl přesvědčen, že vede k Bohu. Jeho vrcholné dílo, barcelonská katedrála Sagrada Familia, nemá obdoby. Gaudí chtěl, aby tento chrám zpřítomňoval církev a evangelium uprostřed města. Dnes večer papež Lev požehná poslední dokončenou věž katedrály. Když ho pak 7. června 1926 při jeho obvyklé večerní cestě do kostela svatého Filipa z Nery srazila tramvaj, přihlížející ho kvůli jeho ošuntělému zjevu považovali za tuláka. 73-letý stařec neměl klobouk ani žádné osobní dokumenty a v kapse jen pár rozinek, ořechů a evangeliář. Několik řidičů taxíků ho odmítlo odvést do nejbližší nemocnice. Nakonec skončil na nemocničním oddělení pro chudé, kde ho teprve pozdě v noci identifikovali přátelé. Když mu nabízeli převoz na soukromou luxusnější kliniku, Gaudí zdvořile odmítl.

31 let je knězem generální vikář plzeňské diecéze páter Petr Hruška. 46. narozeniny dnes slaví brněnský písničkář, hudebník, producent, kapelník skupiny Květy, herec a básník Martin Kišperský, náš stálý spolupracovník. Několikanásobný držitel ceny Anděl v žánru alternativní hudby. Moderuje na Proglasu hudební rozhovory v pořadech Jak se vám líbí. Svátek má Gita. Jméno vzniklo zkrácením slovenského Margita neboli Perla či německého Brigita, to znamená silná.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Odbyla 14. hodina, na Proglasu vám v tuto chvíli nabízíme odpolední hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Dnes máme namířeno do Brna Obřan, kde se tento pátek a sobotu 12. a 13. června bude konat festival Obrfest. Vystoupí na něm například projekt Bear Cloud, za kterým stojí 18-letý hudebník Šimon Havelka. Nám zahraje skladbu Waiting for the Right Time.

Zveme vás na festival Oberfest, který se bude konat v pátek 12. a v sobotu 13. června v Brně Obřanech. Na třech scénách vystoupí výrazná jména současné české i zahraniční alternativní scény, například Athéna Chlebová, Palma, Petrovsky, Severní nástupiště, Anky, Dan Vertigo, duo Kyšperský, Háblová a další. Dramaturgie se pohybuje mezi rapem, alternativním rokem a popem, elektronikou, experimentální hudbou a písničkářstvím. Festival se koná na několika místech v Obřanech a využívá specifickou atmosféru této městské části na okraji Brna. Organizátoři zdůrazňují sousedský rozměr akce, důležitost veřejného prostoru a otevřenost návštěvníků všech generací. Součástí programu jsou proto i aktivity pro rodiny s dětmi a doprovodné komunitní projekty. Vedle koncertů program nabídne také autorská čtení, besedy, podcastové debaty nebo divadelní představení. Více informací najdete na www.oberfest.cz. My budeme poslouchat skupinu Severní nástupiště ve skladbě Pán ať dá a poté Dana Vertiga v písni Větrníky.

skončí, že aspoň některé věci zůstanou stálí. Minulost mrtvá, budoucnost žádná a přítomnost syrově neúprosná.

0: Poslouchali jsme projekt Bear Cloud, skupinu Severní nástupiště a písničkáře Dana Vertiga. Ti všichni vystoupí na festivalu Oberfest, který se bude konat v brněnské čtvrti Obřany už tento pátek a sobotu. S dalším hudebním kompasem se podíváme do Itálie. Zítra ráno si představíme jazzovou pianistku Margaritu Fávu. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Je 14 hodin a 32 minut, středa 10. června, a dobré odpoledne s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Dnes je významný den České republiky, připomíná vyhlazení Lidic na cesty před 84 lety. Podle katolického kalendáře je památka teologa, askety, mystika a mučedníka ze 7. století svatého Maxima Vyznavače. Před 125 lety se narodil astronom a meteorolog Antonín Bečvář, zemřel v roce 1965. Před 115 lety přijal kněžské svěcení Josef Beran, budoucí pražský arcibiskup a kardinál, vězeň komunismu a nacismu. 105. narozeniny by oslavil manžel britské královny Alžběty II. Princ Filip. Jeho královská výsost vévoda z Edinburghu odešel v roce 2021. 100 let je na věčnosti španělský architekt Antoni Cornet, řečený Gaudí, kandidát blahořečení. 85 let by se dnes dožil regionální historik, komeniolog a muzeolog František Hýbl, bývalý ředitel Muzea Komenského v Přerově, znalec tragédie na švédských šancích u Přerova z června 1945. 70. by oslavil filmový dokumentarista režisér Pavel Koutecký, naposledy vydechl v roce 2006. 31 let kněžství si připomíná generální vikář plzeňské diecéze páter Petr Hruška. 46. narozeniny slaví brněnský písničkář, hudebník, producent, kapelník skupiny Květy, herec a básník Martin Kišperský, náš stálý spolupracovník. 75. slaví zpěvačka Marcela Holanová. A podle občanského kalendáře má svátek Gita. Jméno je ze slovenského Margita, neboli Perla, případně z německého jména Brigita, a to znamená silná. Gity zdravíme a k dnešnímu svátku blahopřejeme. A co nás čeká v odpoledním vysílání Proglasu? Pokračujeme proudem písní. V 15 hodin to přerušíme zprávami Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny naladíte folklorní okénko. Strážnické slavnosti, jak se říká Mezinárodnímu folklornímu festivalu ve Strážnici, mají pro milovníky folkloru neopakovatelné kouzlo. Jsou to přátelská setkávání na zajímavých folklorních pořadech, ale také kuloární posezení s přáteli muzikanty při dobré hudbě, zpěvu a vínku až do ranních hodin. Jsou to 3 dny pohody, zábavy, tradic a lidového veselí. Letos připadnou na 26. až 28. června. Programem letošního ročníku vás dnes provede Helena Bretfeldová. V 17 hodin opět přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a potom už se na vás s kolegou Joškou Javůrkem těšíme v rozhlasovém městečku. Teď už k Sendo X a píseň Bojovnice.

a ty si, když věříš, že máme něco za cíl, to vystoupí.

0: Příležitosti výročí blahořečení ostravské rodačky sestry Marie Antoníny Kratochvílové proběhne tuto neděli cyklopouť. Začíná se mší svatou v 9 hodin v kostele svatého Pavla ve Vítkovicích.
1: Následně cyklopoutníci vyrazí k přehradě Baška. U přehrady proběhne setkání, takže srdečně zveme. Přihlášení účastníků proběhne do 10. června na e-mailu dalibor.kraut@ostrava.charita.cz. Těšíme se na vaši účast.
0: Upřesnil mluvčí ostravské charity Dalibor Kraut. Akci pořádají římskokatolická farnost Vítkovice ve spolupráci s Charitou Ostrava. K účasti jsou zváni všichni příznivci cykloturistiky.

jakiś wedle mnie. Na kobercy a się ptáš. Poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

0: V rámci projektu Network Guard jste zváni na promítnutí filmového dokumentu Ulice naděje. Zítřejší setkání na faře v Hradci Králové Pouchově startuje v 19.30. Informuje o tom redaktor Martin Weisbauer.
1: Tento film vypravuje o založení centra Ndako Yabiso pro děti z ulice v Kinshase, hlavním městě Konžské demokratické republiky Kongo, největším městě střední Afriky. Misie, která vznikla v roce 2003, se postupně rozvíjí a pokračuje obnovou a rozvojem školy, odborného učiliště, zdravotního střediska a duchovního života. Za téměř 15 let trvání pomohla tato misie vrátit do rodin více než 2000 dětí z ulice. Po filmu bude setkání obsahovat i diskuzi s malým občerstvením.

0: Papež Lev XIV. Včera večer promluvil k věřícím v Barceloně. V katalánštině vezval k jednotě obyvatel, kteří se i kvůli svému odlišnému jazyku chtěli oddělit od Španělska. Dnes dopoledne navštívil tamní věznici Brians. První. Svatý otec zde připomněl.
1: Každá lidská bytost má důstojnost toho prostého důvodu, že Bůh ji chtěl, stvořil a miluje. Nemůže proto nastat žádná situace, která by přiměla Pána, aby od nás odvrátil svůj pohled. Tato pravda nám přináší útěchu a doprovází nás v každém okamžiku. Připomíná nám, že Boží milosrdná láska bude mít vždycky navrch nad čímkoliv dobrým nebo zlým, co uděláme. A to platí zvláštním způsobem pro vás, drahé sestry a bratři, kteří nesete břemeno odloučení od svých blízkých a trpíte také svou stávající situací. Stihne-li vás pokušení pokládat se za méně cené a myslet, že už nemá cenu jít dál, pozvedněte svůj pohled k tomu, který vám prostřednictvím tolika lidí nikdy nepřestane ukazovat svou lásku a blízkost.
0: Povzbudil papež vězně, kteří byli na setkání přítomni. Jeho slova pro televize Noé tlumočil páter Petr Smolek. Dnes večer hlava katolické církve požehná nejvyšší kostelní věž na světě, která náleží chrámu Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista dokončili před několika měsíci a právě v dnešní den je slavnostně otevřou jako připomínku z tého výročí úmrtí autora katedrály, architekta Antonio Gaudího.

0: marně tu čeká.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
3: Je to 15. hodina a 31. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Je středa 10. června, významný den České republiky. Připomíná vyhlazení Lidic nacisty před 84 lety. Podle katolického kalendáře je památka teologa, askety, mystika a mučedníka ze 7. století svatého Maxima Vyznavače. Před 115 lety přijal kněžské svěcení Josef Beran, budoucí pražský arcibiskup a kardinál vězeň nacismu a komunismu. 105. narozeniny by oslavil manžel britské královny Alžběty II. Princ Filip, jeho královská výsost vévoda z Edinburgu. Odešel roku 2021. Sto let je na věčnosti španělský architekt Antoni Cornet, řečený Gaudí, kandidát blahořečení. 85 let by se dožil regionální historik, komeniolog a muzeolog František Hýbl, bývalý ředitel Muzea Komenského v Přerově, znalec tragédie na švédských šancích u Přerova z června 1945. 70. by oslavil filmový dokumentarista a režisér Pavel Koutecký, naposledy vydechl v roce 2006. 31 let kněžství se dnes připomíná generální vikář plzeňské diecéze páter Petr Hruška. 46. narozeniny slaví brněnský písničkář, hudebník, producent, kapelník skupiny Květy, herec a básník Martin Kišperský, náš stálý spolupracovník. 75. má zpěvačka Marcela Holanová. A svátek slaví Gita. Jméno je ze slovenského Margita, to znamená perla, případně z německého Brigita, které se vykládá jako silná. Gitám k dnešnímu svátku blahopřejeme. Na Proglasu stále pokračujeme odpoledním hudebním proudem. V 16 hodin nabídneme folklorní okénko. Dnes to bude pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Tento pořad pro vás připravila redaktorka Helena Bretfeldová. V 17 hodin nás čekají zprávy Českého rozhlasu Plus a krátce po zprávách Rozhlasové městečko. Tam vás přivítáme s kolegou Joškou Javůrkem. Teď nám budou zpívat Michal Hrůza a Aneta Langerová.

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Zítra v Mariánských Lázních začíná 11. ročník Mezinárodního filmového festivalu Marienbad. Zaměřuje se na alternativní scénu a zpřístupnění náročnějších filmů širšímu publiku, hovoří výkonná ředitelka festivalu Anna Kopecká.
2: Vytváříme akci, která je jakousi kombinací toho hledání současného progresivního avantgardního experimentálního filmu a zároveň hledáme paralely v klasické české nebo v mezinárodní kinematografii, ať už se letos jedná například o Alexandra Klugeho, což byl významný německý experimentální filmař. Jeho film tady promítáme hned na zahájení, nebo zástupce francouzské nové vlny Alana Renéze, který loni v Marienbadu nás částečně inspiroval, nebo potom až k českým tvůrcům, například filmem Ece Homo Homolka. Jaroslava Papouška. Potom máme hudební doprovodný program. Ten se souhrnně jmenuje Dojetí a v pátek tady budou Kill the Dandies a intro klubu Na dvorku a už ve čtvrtek a potom v sobotu, to budou dva DJ sety, v sobotu je speciální taková audiovizuální performance, filmová hudba v kombinaci s živým promítáním vizuálních obrazů.
1: Doprovodný program festivalu nabídne performativní procházku a workshop jodlování, panelové diskuze nebo debaty. Promítání filmů se uskuteční v domě Chopin a v Městském divadle Mariánské Lázně. Anna Kopecká dále přibližuje práci tvůrců filmů alternativní scény.
2: Ty experimentální formy to zahrnuje strašně široké pole od tvůrců, kteří pracují tak, že třeba vezmou fyzicky filmový materiál, původní materiál a třeba do toho vyškrabávají něco a to se pak promítá. Až potom po lidi, kteří pracují jakoby s klasickým filmem, jak si ho dovedete představit z kina, z televize, ale třeba formálně to neodpovídá tomu, na co jsme zvyklí, takže to třeba nemá takový standardní příběh, třeba se tam věci opakují nebo nějakým způsobem takzvaně nedávají smysl, není to třeba narrativní Švankmajerovy filmy, by tam mohly patřit.
1: Festival v Mariánských Lázních potrvá do 15. června. Další informace k programu jsou na webových stránkách marienbadfilmfestival.com.

strach z koní, kteří nemohou dál. Jejich pohled je jak výhaz lápec. Mám strach z toho, že ten vítr už vál a zbývá pár slov na konec. Nebojím se vlků, když ví a zvou, i když bych se asi bát měl. Ale mám strach z ovcí, které pokorně jdou, Březníkovi pod čepel.

0: 22. ročník festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje se bude konat v Heřmanově městci na Chrudimsku. Přinese 6 nedělních podvečerních koncertů od června do srpna, vždy od 17 hodin. Motem letošního ročníku je Skrze hudbu se modlíme k Bohu. Více o zahajovacím koncertu tuto neděli prozradí hlavní organizátor akce Jiří Kabát.
1: Bude ve znamení scholy Gregoriana Pragensis, která přednese program, který má podtitul Posvátná znamení, řeč symbolu v liturgii. Moc se na koncert těšíme, nejen proto, že právě tento soubor je jedním z nejlepších vůbec v interpretaci gregoriánského chorálu. Přijďte a buďte u toho.

0: Včera v Plzni začal 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. O programu, letošních novinkách i významu akce se na Proglasu rozpovídal její ředitel Jakub Hora.
1: Jmenuje se podle zakladatele divadla Spejbla a Hurvínka Josefa Skupy, českého to loutkáře a prvního provozovatele soukromého loutkového divadla v Československu. A festival je zároveň nejstarší divadelní přehlídkou profesionálních divadel v České republice, takže ten festival běží od roku 67, vznikl na počest Josefa Skupy k výročí jeho úmrtí a nyní představuje novinky tvorby loutkových divadel z Česka, Slovenska i ze zahraničí za poslední dva roky a prezentuje oblast loutkového divadla jako celek. Tradičně je program velmi rozsáhlý, protože se dělá jednou za dva roky a je to velká profesní přehlídka, tak se snažíme dostat všechna představení, která za to stojí. A takže máme během 5 dnů 60 programů, což znamená zhruba 12 představení denně. Program je rozdělen do dvou částí. Jedna je přehlídka těch českých a slovenských loutkových divadel, kde se představí většina profesionálních scén.
0: Zhrnul Jakub Hora, ředitel právě probíhajícího Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň.

Svatý otec Lev XIV. Jmenoval pátera Františka Sedláčka papežským kaplanem s titulem Monsignor. Toto ocenění je poděkováním za jeho dlouholetou věrnou kněžskou službu, kterou vykonával na různých místech olomoucké arcidiecéze. Nyní působí jako farář ve Štípě. Současně papež vyjadřuje uznání za jeho přínos k budování kněžského společenství, vzájemné podpory a bratrství mezi kněžími.

0: Zítra od 9 hodin dopoledne chystají v sále Ostravského biskupství další setkání Akademie pro třetí věk. Jeho hlavní téma pro Glasu přiblížila Ludmila Kaňuková z Diecézního centra pro rodinu.
1: Téma poslední přednášky akademického roku je zbožnost jako projev víry. Přednášet bude monsignor magistr otec Jan Čudek. Bude mluvit o významu slova zbožnost, o zbožnosti jako vztahu člověka k Bohu, o formách křesťanské zbožnosti či lidové zbožnosti. Na závěr bude v kostele svatého Václava sloužena děkovná mše svatá a budou předány všem účastníkům pamětní listy.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jak jste asi pochopili z úvodní znělky, tak dnešní folklorní okénko bude symbolickou pozvánkou na letošní 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026 a zároveň 44. ročník folklorního festivalu Dětská strážnice, který se letos koná ve dnech 25. až 28.6., tedy od čtvrtka, kdy budou pořady vlastně víceméně pro školy a takové otevírací a zvací, většinou pro děti, tak až do nedělního odpoledne 28. června. Takže poslední červnový víkend, jste-li milovníky lidové hudby na rozhlasových vlnách a nejen na nich, můžete vyrazit do Strážnice. Rádio Proglas vám k tomu v dalším týdnu nabídne tradiční soutěž o vstupenky na tento festival. Bude to 5 dvojic vstupenek, ušetříte nemalý peníz, ale budete muset prokázat nějaké znalosti a budíš vám dnešní pořad nápovědou. Takže začali jsme znělkou a pokračovat budeme logicky tím, co návštěvníci folklorního festivalu ve Strážnici slyší většinou na úvod. Tím prvním, co uslyší, přicházejí-li od kempu nebo od zámku, tak je setkání u bisty Slávka Volavého, symbolicky vždy s cymbálovou muzikou Strážničan, s primášem Vítězslavem Pálenským. Tady není nad čím přemýšlet, je to tradiční, máte možnost si s muzikanty zaspívat, zatancovat, pokud máte chuť a samozřejmě se naladit na budoucí program. Takže co jiného můžeme uslyšet na úvod dnešního pořadu, než již zmíněný Strážničan. Tak si užijte Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským a zpěváky Václavem Harnošem a Petrem Pánkem. Ať se vám líbí.

To byla ukázka cymbalové muziky Strážničan, která nás na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici tradičně vítá u bysty Slávka Volavého, mimochodem dědečka primáše dnešního Strážničanu. Pochopitelně úvod bývá otevřením, to znamená setkání otevírá slavnostní zahájení, které proběhne od 8 do půl deváté v amfiteátru Bludník. Tam bude program také pokračovat jedním z mot letošního festivalu a tím motem je tanec jako živý fenomén. Páteční program se pak rozdělí do amfiteátru Zahrada, Zámek a Bludník. Pořady se budou věnovat Ostravě v podobě Ostrava Šumná a amfiteátru Zahrada. Na zámku to bude z krajin za obzorem, kde se nám představí letošní hosté. Takže co si říci, krom toho konání, to znamená ve dnech 25. až 28. 6. K těm mezinárodním účastníkům, kteří se představí v pořadu krajin za obzorem, je to oblast severního Kypru a Laikej, dále oblast Ajakučo z Peru, oblast Samkent z Kazachstánu, hosté z USA přijedou z Jacksonville na Floridě, budou to Native Pride Dancers. Dále se nám představí Mexiko, oblast Nuevo León a Slovensko, naše milé sousedy, zastoupí folklorní soubor Vršatec z Dubnice nad Váhom, to jest ze středního Pováží. Celkem programovou skladbu, jak nás informuje programový leták, tvoří 40 festivalových pořadů, čímž nejsou v tom započítány reprízy. Vystoupí 3150 účinků.

účinkujících z České republiky a 360 účinkujících ze zahraničí. Festivalu se podle programu účastní celkem 134 souborů a skupin z České republiky, 44 soutěžících ve verbuňku a 21 lidových řemeslníků. Těm zahraničním souborům můžeme připočítat dalších 13 skupin a solistů, kteří k nám přijedou jako hosté ze sousedního Slovenska. Bude to Hájenka Věnok z Bratislavy, Skaličan ze Skalice, soubor Slza z Borského Mikuláše, Zohran ze Zohoru, Kůcané a Chasa z Kůtů, Chasa z Brodského, Nevesty z Čáčova, Radošověc a Závodu a Juraj Hamar a Loutkáři ze Slovenska. Tak tolik taková základní informace. Teď si prohlédneme, co nás čeká, pokud jde o program, který budeme ze Strážnice vysílat na Proglasu. Bude to tradiční pořad, který vysíláme vždy v sobotu ráno, tedy mimořádné folklorní okénko z Proglasu od 9 do 10 hodin a bude to přenos z kostela na Nebevzetí Panny Marie. Je to pořad Jana Rokity, barokní hudba ze zámku a z podzámčí. Co nás bude čekat? Je to hudební pořad inspirovaný lidově laděnými skladbami barokního mistra Georga Filipa Telemana a jeho obdivu k lidové hudbě a k jejím autentickým interpretům. Jeho tříměsíční pobyt v hornosleském městečku Psičina a setkání s lidovými muzikanty ovlivnili geniálního německého skladatele do té míry, že se později ve své autobiografii vyznal z zásadního vlivu a hudebního obohacení pro celý svůj další tvůrčí život. Staré hanácké tance z Lipské tabulatury, svítáníčka či rozverné milostné nápěvy z Valašska, stejně jako taneční melodie z Hané a Brněnska, jsou hudebním obrazem doby, ve které se lidová muzika z pomyslného rustikálního podzámčí v ladné symbioze podávala ruku s muzikou barokní, rozuměj zámeckou. Tento koncert je dokladem muzikantských setkání, kterých bylo v první polovině 18. století zcela určitě účasten i muzikant tělem i duší, tedy Georg Philipp Telemann. Pokud jde o skladbu, tak tady můžeme vidět písně z Valašska, Svítánička podání Collegia Marianum a ansáblu Feller, podání zpěváků Kláry Blaškové a Jana Zaviačiče. Ostatně Collegium Marianum a ensemble Flair jsou hlavními protagonisty našeho mimořádného folklorního okénka, které budeme vysílat v sobotu 27. června od 9 do 10 hodin dopoledne. Takže samozřejmě ukázky, které budou teď následovat, nám představí již zmíněný ensemble Flair.

0: Tak to byl ansambl Flair a zpěvácká skupina Blaženky. Pokud jde o další pořad, tak následující pořad přímo ve Strážnici, který vystřídá náš přímý přenos, který bude přenášen přímo z kostela na nebevzetí Panny Marie ve Strážnici, bude pozoruhodná směsice, dalo by se říci, černé kroniky v lidovém podání. Pořad se jmenuje Co se stalo kdysi a vytvořili ho společně Lucie Uhlíková a Pavel Popelka. Lidová píseň je nejen vyspíváním citů, emocí, životních zkušeností a postojů, ale také vyprávěním příběhů, které se mohly stát anebo se skutečně staly. Pořad Co se stalo kdysi představí lidové i pololidové písně, které vznikaly jako bezprostřední reakce na události, které výrazně zasáhly do života místních komunit i širšího společenství. Vedle ozvěn válek a bitev či významných společenských proměn, jakými bylo zavedení tolerančního patentu nebo zrušení roboty, zazní také baladické písně inspirované tragickými událostmi v širokém časovém rozpětí od století 17. až po první třetinu století 20. Populárně naučný pořad přináší možnost zamyslet se nad tím, jak se v hudebním folkloru prolíná lidová poetika s kolektivní pamětí a jak i lidová píseň může historickým pramenům přispět. My si v tomto pořadu, který najdete v programu v sobotu 27.6. od 11. do 12. a v repríze odpoledne v židovské synagoze ve Strážnici, představíme protagonistu Pavla Popelku a Petra Galečku s Janem Karáskem za doprovodu horňácké cymbálové muziky Petra Galečky z Lipova. My si rovněž poslechneme několik zajímavých ukázek z této tematické oblasti.
1: Od městečka ke mlýnu cesta ušla paná.

Slyšeli jsme ukázku, která nám má přiblížit pořad, co se stalo kdysi, který v programu Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici najdeme v židovské synagoze v sobotu od 11 do 12 a v repríze od 14 do 15 hodin. Jedním z dalších tematických okruhů, který přibližuje nebo kterému se intenzivně věnuje program Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici v posledním červnovém víkendu letošního roku, je téma podluží. Prvním takovým pořadem bude v sobotu od 4 do 5 odpoledne v přednáškovém sále na zámku průřez hudební tradicí podluží v podání dechových kapel, který nese název Zahlasy a zvuky minulosti a připravila ho Barbora Turočanová, odbornice na dechovou hudbu z Českého rozhlasu Brno. Podluží se rovněž věnuje další program, který připravila Magdalena Mučková pro dětskou Strážnici. Bude to tradiční pořad muzičky, který má podtitul Hrajeme podluží a najdeme ho v amfiteátru ve Skanzenu od 17.30 do 18.50 v amfiteátru ve Skanzenu. Tady rovněž stojí za to připomenout, že dětská Strážnice je poměrně obsáhlá a zahrnuje celou řadu pořadů. Jedním z nich bude i pořad Tady jsme doma, který předesílá Strážnici už v pátek od 5 do 6:30 ve Skanzenu v amfiteátru a který navazuje na téma, jimž se děti spolu se svými učitelkami a učiteli ve stejnojmenném projektu po celý školní rok zabývali. Letošní ročník projektu se nesl v duchu tématu, jak děti pomáhali a pomáhají dnes. Takže jsou tam celá řada lidových písní, které pojednávají o tom, jak děti dřív pracovali, hráli si a zpívali si. Podíváme se do 5 regionů na Prácheňsko, Horňácko, Uhersko-Hradištské, Dolňácko, Valašsko a Lašsko. Tehdy bylo zvykem, že sotva dítě trochu povyrostlo, už muselo přiložit v domácnosti, na poli i v sadě ruku k dílu. Pomáhalo doma, v hospodářství, na poli nebo ve vinohradě, páslo husy, krávy i koně. Při těchto povinnostech však nikdy nechyběli kamarádi a také všudy přítomná písnička. Takže děti se snažili vzájemně si pomáhat a spojit práci se hrou a zábavou. To také najde odlesk v pořadu, který si představíme v rámci dětské Strážnice ve Skanzenu v pátek od 17 do 18.30 v rámci dětské Strážnice. Teď se nám představí několik písní jak z podluží, tak z oblasti dětské práce a zábavy.

Posloucháte folklorní okénko, které je tentokrát pozvánkou na letošní ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, která se odehrává o posledním červnovém víkendu na několika amfiteátrech, jak ve skanzenu, tak ve Strážnickém parku. Takže střídáme zámek, střídáme skanzenský amfiteátr, zahradu a bludník. Tím tématem podluží se kromě muziček zabývá i pořad věnovaný dechovkám. Bude to nedělní neděle s dechovou hudbou Zlaťulka, dalším reprezentantem oblasti podluží. Celá řada pořadů se může pro zájemce o folklor křížit. Stojí za to naleznout na stránkách Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice program, kde si můžete nastudovat, že celá řada pozoruhodných pořadů se ocitá v reprízách. Takže když ho nestíháte v jednom čase, můžete si ho najít v druhém. Pochopitelně není jedinou součástí nejsou jenom programy na amfiteátrech. Celá řada dalších míst, například louky u Platanové aleje, průběžně pořady, které se probíhají v zámeckém parku. Oblíbená je především Noc s hudci, která bude jak zpátka na sobotu, tak ze soboty na neděli až do brzkých ranních hodin, kde se můžete pobavit s různými cymbálovými muzikami, většinou tam, kde je k dispozici také občerstvení u vína či u dalších zajímavých jídel a nápojů. Ostatně jarmark, který je součástí programu Mezinárodního folklorního festivalu, je pochopitelně rovněž oblíbený. Celý program tady přehlédnout nemůžeme, pochopitelně stojí za to, jak jsem již řekla, najít si stránky festivalu a na něm program, který už je k dispozici a kde je také k dispozici podrobný popis jednotlivých pořadů. Stejně jako otevírák, tak i závěrečný pořad, to nejlepší nakonec, v neděli od 16 do 17.30 na amfiteátru Bludník, nám představí ony hostující soubory, které tentokrát přicestovali z Kazachstánu, ze severního Kypru, z Peru, z Jacksonville na Floridě a také ze slovenské Dubnice nad Váhom, které v tom závěrečném programu doplní folklorní soubor Bršatec, brněnský Valášek, soubor Gaudiamus při Vysoké škole ekonomické Praze, dětské folklorní soubory Danájek, Firtůšek, Žerotín, Demižon a Danaj, reprezentující domácí Strážnici a také cymbálová muzika Vojšica. V onom nedělním závěrečném programu v režii Petra Ryšavého se také představí laureáti festivalu a pochopitelně také vítězové kultovní soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Na závěr mého malého přehledu zajímavých pořadů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici bych ještě vypíchla pořad autorky Terezy Beck a Jany Kiliánové, který v neděli od 13 do 14.30 hostí amfiteátr ve skanzenu a který nese název V každé písni život tepe s podtitulem Hlasy dívek a žen. O pořadu autorka říká toto. Lidová píseň je živým jazykem dneška a s každým novým hlasem se znovu rodí, proměňuje a nabývá dalších významů. Jak kdysi poznamenal Leoš Janáček. V každém nářečí, v každé písni slyším tep života. Příběhy ukryté v lidových písních totiž nestrácejí svou sílu ani aktuálnost. Stále vyprávějí o lásce, samotě, odvaze, ztrátě a naději. O tom, co prožíváme bez ohledu na století, ve kterém žijeme. V pořadu zazní hlasy dívek a žen, které do zpěvu otiskují vlastní zkušenost, radost, nejistotu a odvahu. Jejich interpretace navazují na staletou tradici ženského zpěvu, na hlasy žen, které písněmi provázely každodennost, sdílely příběhy, konejšily děti i sami sebe.
tak přijďte naslouchat a zpívat a možná najít v písních i kousek sebe. To by se dalo říci, by mohlo být i motto celého programu letošního Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, na který vás srdečně zveme. To je z dnešního folklorního okénka zvoucího do Strážnice všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Helena Bradfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou buď ve Strážnici, anebo za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministr obrany Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu na 2% HDP. Restaurátoři začali opravovat okna v jižní části svatovíckého chrámu v Praze. Basketbalový Nymburka Slavia se sloučí. Nově vzniklý klub bude hrát v Praze. Na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy popojíždí dlouhá kolona. A počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat, teploty do 20 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: O 35 miliard korun chce ministr obrany Jaromír Zuna za SPD navýšit rozpočet svého rezortu pro příští rok. Česko by tak na obranu vydalo celkem 190 miliard korun. Splnilo by tím závazek NATO investovat do obrany aspoň 2% HDP. Podle šéfa SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury je takový požadavek na místě.
3: Samozřejmě 2% HDP je v českém zákoně, s tím myslím nikdo problém nemá. To, s čím problém máme, je zvyšování nad ty 2%, prudké zvyšování výdajů na zbrojení. Na to peníze nejsou.
2: Loni se na summitu v Hágu členské státy NATO dohodly na dalším navýšení celkových výdajů na obranu. Do roku 2035 mají stoupnout až na 5% HDP, z toho čistě na zbrojení mají jít 3,5% HDP. Ukrajina našla další munici do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot, uvedlo to ukrajinské ministerstvo zahraničí. Systémy Patriot jsou schopné zasahovat proti ruským balistickým střelám.
4: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci uvedl, že jde o výsledek nedávné cesty prezidenta Volodymyra Zelenského do Velké Británie a setkání s partnery ze skandinávských i dalších zemí v estonském Tallinnu. Jednání se týkala předání systému Patriot a raket, které už jsou na odpis. Ukrajinské obraně ale ještě poslouží. Tichý neupřesnil, které země by je Ukrajině mohly poskytnout. Ukrajina podle médií kromě toho vyvíjí vlastní a několik násobně levnější střely do těchto systémů protizdušné obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Restaurátoři a sochaři začali s opravou jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Zrekonstruují například opěrný pilíř ze 14. století. Práce budou trvat několik měsíců. Návštěvníky areálu neomezí, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
5: Těch zásahů bude celá řada, čeká nás mimo jiné oprava opěrného pilíře na vnější konstrukci katedrály a ve vnitřní části katedrály budeme opravovat konstrukce, do kterých jsou vsazeny okna na jižní straně vysokého chóru.
2: Český dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30 a zároveň převezme vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru. Ten patří k nejstarším a nejuznávanějším orchestrům na světě. Popelka tak naváže třeba na Richarda Strause nebo Kirila Petrenka. Dosluhující šéf dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu debutoval na Mnichovském operním festivalu loni Janáčkovou operou Káťa Kabanová. Letos se na festival vrátí s Dvořákovou Rusalkou.
6: 20-násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje ve finále Národní basketbalové ligy o další triumf s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Pokračuje spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař.
7: Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub nejenom v České republice, ale s přesahem do Evropy. Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka, za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tigři.
8: Zprůjezdněná D46 za Brodkem a překážka na D1 v Brně. Na D46 z Olomouce na Vyškov se už za Brodkem v omezení rozjíždí jen kratší zbytek kolony kolem 11. kilometru. Z 9. porouchané auto s policejní hlídkou už odjelo, provoz obnovený. Na D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu se teď tvoří kolona od exitu 201 Slatina. Po pojíždí už skoro čtvrt hodiny na kilometr 198. Tam překáží v pravém pruhu porouchané auto. Na D1 před Brnem opačným směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona před zúžením u D2. Poprvé se brzdí za Velkou Bíteší na 166. kilometru, krátce i osobní auta v levém pruhu, dál se vlečou kamiony. Levý pruh je pak hlavně plný mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky. Na D5 před Prahou z Plzně fronta kamionů od exitu 5 Rudná, pak na pražském okruhu kolony obou směrně vždy v obou pruzích až na 20 minut od nájezdu z D5 i od Lohkovského tunelu k Ořechu. A Praha přímo ve středu odpoledne hodně ucpaná na řadě míst fronty, třeba na jižní spojce od podjezdu magistrály jak na Lanový, tak opačně na Barandovský most. Fronty jsou kolem Ohrady, Želivského, kolem Blanky v Troji, v Libni všemi směry, kolem Vysočanské a třeba v Průmyslové je kolona od Českobrodské k nehodě u Fashion Arény. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Jedeme na kole a míříme do městečka. Zdraví vás Joška.
1: A na ty. Tak je na čase si připomenout telefonní číslo, které budete moct používat už za pár okamžiků. Číslo je 739 850 345.
0: Samozřejmě si také představíme ceny, o které budete dnes hrát. Začneme třetím místem a to je krásné CDčko Půl na půl, které je plné 20 zajímavých písní.
1: Dále můžete získat knihu, která se jmenuje David. Autory jsou Ondřej Macek a Iva Květoňová, ilustrovala Karla Kučerová a vydalo nakladatelství Petrinum.
0: A první cenou, tak jako v předchozích vydáních městečka, je kniha, tedy spíše komiks, Bula a Drbola, Nepřemožení od Jana Rece.
1: Takže všechny tyto krásné ceny můžete dnes získat, pokud k nám zavoláte, odpovíte správně a budete vylosováni.
0: Připomenu ještě jednou to číslo 739 850 345. Volat mohou všichni 11letí a starší, ale my si ještě na začátku vyhlásíme kout řečníků.
1: Tak dnešním tématem je moje vysněná dovolená, takže už je to takové tematické, prázdniny se blíží, tak
0: přesně
1: věříme,
0: tak,
1: že k tomu budete mít co říct.
0: No a my si teď pustíme první písničku, spíše DJ Cvoček, který na nás tady mává, že by si rád pustil, a potom se spojíme s naším Myšákem.

0: Tak nám dozněla první dnešní písnička od DJ Cvočka. Vy také můžete hádat její název nebo jméno interpreta, ale my už jsme se mezi tím dovolali našemu sportovnímu komentátorovi.
1: Ahoj Mišáku, co je nového ve sportu?
2: Tak dnes v Portugalsku začíná mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice a v sobotu to budou dávat i v televizi na ČT Sport. Ale já myslím, že většina sportovních příznivců čekala, že začnu tím, že zítra začne v Severní Americe mistrovství světa ve fotbale. Pro nás, kdo žijeme v Česku, tak je důležité, že jsme se probojovali na tento šampionát po dlouhých 20 letech. Takže se můžeme těšit hned na 3 zápasy v základní skupině a věřme, že i dále. Tak já jenom připomenu, co už možná všichni vědí. V pátek brzy ráno, hnedka ve 4, budeme hrát s Jižní Koreou, tedy ve 4 hodiny českého času. Příští čtvrtek v 6 hodin večer našeho času proti Jihoafrické republice a další čtvrtek potom ve 3 hodiny nad ránem českého času proti Mexiku. Volejbalisté budou hrát další díl Zlaté evropské ligy v pátek od 6 hodin v měřící síly s Bosnou a Hercegovinou, v neděli od 4 proti Dánsku. Příští sobotu pak ve 2 odpoledne proti Španělsku a hned den na to v neděli, tedy až příští, od 14 hodin rovněž proti Gruzii. Příznivci atletiky se mohou těšit na, řekněme, takový ten vrchol každoroční, který je v Ostravě, a to je Zlatá tretra, takže příští týden v úterý. No a ve stejný den pak začne v Tallinnu v Estonsku mistrovství Evropy v šermu.
0: Tak my, Milane, moc děkujeme za představení sportovních aktualit a přejeme ti pěkný večer.
2: Vám taky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak a teď už je čas pro vás, milí posluchači, a
1: můžeme se spojit na čísle 739-850-345. Zavolejte sem do studia, všichni 11letí a starší, hrajeme o 3 krásné ceny a bereme prvního volajícího. Ahoj, tady Joška a Naty.
3: Ahoj Joško, ahoj Naty, Zdendo Sokolo.
0: Ahoj
1: Zdendo.
0: Co si dneska vybereš za místo v městečku?
3: Asi do infocentra.
0: Infocentrum, dobře.
1: Tak, hledáme infocentrum, než tam dojdeme, a jsme tam.
0: Mm-hmm. Dobře, Zdendo, poslouchej dobře dnešní otázku. Jak se jmenuje jeden z jednatelů Proglasu, který je zároveň i hlavním hudebním redaktorem a autorem pořadů Hit Paráda, Jak se vám líbí, Hudební kompas, Synkopy na kanapy a další?
3: A jak se jmenuje jeden z čeho? Já se přiznám, že vás špatně slyším.
0: Jak se jmenuje jeden z jednatelů Proglasu?
3: Jednatelů.
0: Který je zároveň hlavním hudebním redaktorem a autorem pořadů, jako je Hitparáda, Jak se vám líbí, Hudební kompas, Synkopy na kanapy a další.
3: Mm-hmm, děkuju, já jsem opravdu neslyšel dneska dobře. Jmenuje se Milan Tesař.
1: Správně.
0: Nemůže to být nikdo jiný než Milan Tesař. Výborně. Tak se tě, Zdendo, zapisujeme, budeš ve slosování a ještě se tě zeptáme, jaký jsi měl dneska den.
3: Jak se mám? Nebo počkejte, já si dám, já byl. Takže dneska opět ten signál. No, byli jsme v Německu dneska na nákupech, takže fajn.
0: Mm-hmm. A co jste tam pořídili pěkného?
3: No, hlavně potraviny. Mimochodem další místo v městečku, že potraviny.
0: No vidíš, to ses mohl vybrat tematicky. Mm-hmm.
3: No, no. Ale ještě dám výzvu Štěpánovi, hudební obor v Zušce, pokud bude chtít.
1: Štěpán, hudební obor, budeme si to pamatovat a nevyhne se mu. Teda pokud nebude chtít jinak, samozřejmě.
3: Příští týden se ještě vysílá městečko?
1: Příští týden městečko nebude, ale potom za 14 dní bude poslední předprázdninové městečko.
3: Poslední, já jsem právě věděl, že se minule říkali, že o 2 městečka méně bude, takže taková.
1: No tak doufáme, že nám zavoláš a uslyšíme se, protože 2 měsíce budeme mít pauzu.
3: Budu se se snažit dovolat. No, to určitě venky vytížené, ale budu se snažit.
1: Budeme se těšit. Měj se krásně. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak to byl náš první dnešní posluchač z Denda. Vy můžete také zavolat na číslo 739 850 345. Městečko je dostatečně veliké, je tam spousta krásných míst, která můžete navštívit.
1: Tady Joška a Naty, kdo se k nám dovolal teď?
4: Já jsem Jareček a mám 11 let.
1: Ahoj Jarečku,
0: ahoj.
1: Voláš poprvé?
4: Jo.
1: No výborně, tak v tom případě bychom tě poprosili, abys nám po našem hovoru zaslal na e-mailovou adresu
0: městečko@proglas.cz. Všecko je bez diakritiky, takže
1: městečko@proglas.cz a pošli nám tam svoji adresu a celé jméno, aby jsme ti měli kam případně posílat výhru.
4: Tak jo.
1: No a teď už se tě zeptáme, kam se vypravíš?
4: Do školy.
1: Do školy. Mm-hmm. Jdeme do školy.
0: A na jaký to bude předmět?
4: Vlastivědu.
0: Vlastivědu. Máme tady vlastivědu, Joško?
1: Občanskou výchovu máme. To by možná, anebo dějepis.
0: Anebo zeměpis.
4: Tak dějepis.
0: Dobře.
1: Tak dobře poslouchej. Gordický úzel se prý užíval při konstrukci závodních vozů bájných zakladatelů Frígie. Podle pověsti se měl ten, komu se podaří úzel rozvázat, stát vůdcem celé Asie. Komu se to podařilo?
4: Alexandr Veliký.
1: Správně, jednoduše ho roztěl svým mečem.
0: Takže Jarečku, my ti tleskáme. Zvládl si to úplně perfektně hnedka na poprvé. Takže tě zařazujeme do slosování a uvidíme, co z toho bude.
1: Možná vyjde jedna ze tří krásných cen. Měj se moc krásně, ahoj.
4: A mohl bych sem ještě přidat bráchu?
1: Určitě. No samozřejmě, samozřejmě.
0: Budeme rádi.
4: Já vám ho dám.
0: Dobře, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
4: Dobrý den.
0: Ahoj, vítáme dalšího posluchače, jak se jmenuješ?
4: František.
0: Ahoj, Františku.
1: Ahoj, Františku.
0: Tak co bys ty rád vybral?
4: Školu.
0: Taky školu a jaký předmět? Můžeme ti nabídnout třeba...
4: Přírodopis.
0: Přírodopis, dobře, tak to je vlastně biologie. Takže budeme poznávat...
1: Budeme poznávat zvířátko podle zvuku. Tak, dobře poslouchej, možná si to pusti na rádiu, jestli máš možnost, abys měl lepší zvuk. A já ti pouštím zvuk zvířátka. Tak poznal jsi, nebo chceš pustit ještě jednou? Tak ještě jednou, jo?
0: Tak zkusíš se tipnout, co to mohlo být za zvířátko?
4: To bylo strašně potichu, já jsem to neslyšel.
1: Tak si to zkus zesílit na rádiu a poslechnout si to z rádia. To bude možná lepší. Máš tu možnost?
4: Jo.
1: Tak já ti to pustím ještě jednou, jo? Tak poslouchej, ano?
5: Tak poslouchej, ano?
1: vypadá? Poznal jsi na jméno zvířátka?
4: Asi nevím.
1: Prosím, ještě jednou.
4: Já nevím, co to je.
1: Nevíš, co to je? Tak to nevadí, nedá se nic dělat a my ti prozradíme, že to byl špaček obecný. Ale příště to určitě vyjde. Můžeš třeba zvolit jinou disciplínu.
0: Uznáváme, že to bylo těžké.
1: Bylo to těžké.
0: Dneska prostě v biologii jsme se vypravili takhle do terénu, mm-hmm. ale určitě si můžeš vybrat buď nějaký jiný předmět, a nebo třeba bude i ta otázka příště jednodušší.
1: Ano, ano, ano.
0: Každopádně jsme moc rádi, že jste kluci zavolali, máme z toho radost,
1: přesně
0: máme
1: tak.
0: takhle nové posluchače, takže určitě to zkuste zase příště, budeme se moc těšit a věříme, že to vyjde. Tak jo, Františku, pěkný večer, měj se, ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.
4: Ahoj.
0: Tak my máme radost za nové posluchače a vy můžete také zavolat a zkusit svoje štěstí v městečku na čísle 739 850 345.
1: Tak, kdo si k nám dovolal teď? Tady Joška a Naty.
5: Teď se dovolala Jana.
1: Z Bohuslavic.
5: Ano.
0: Ahoj,
1: ahoj Jano.
5: Po dlouhé době jsem tři městečka přepasla, protože...
1: Jak je to možný?
5: Před minule jsme byli na pohřbu a předtím jsme měli za dušní mši, takže tři městečka jsem nevynechala.
1: To nevadí, ale seš tu s námi opět, to je moc dobře a za 14 dní bude poslední předprázdninové městečko, takže doufám, že se uslyšíme zase.
5: Jo, jo.
0: Tak já něco si vybereš dneska.
5: Já si vydám, no, já uvažu. Já zkusím přehradu, já už jsem dlouho neměla přehradu.
0: Dobře, budeme lovit z přehrady.
5: Jestli to tu budu mít, no.
1: No, hledáme přehradu, je nahoře.
0: Je daleko.
1: Daleko.
5: Cože?
1: Tak.
0: Tak už jsme u přehrady, už jsme ji našli. A tvým úkolem teďka bude vylovit z ní knihu.
5: A co mám najít?
1: Knihu.
5: Knihu?
1: Ano.
0: Jakoukoliv.
5: Knihu, ano. Tak. Tu mám hned tady po ruce a je to, až já se tam dostanu na lavici, bych musela ještě do obyvatku pro jinou, ale mám tady Biblii. Mám tady Biblii, tu ilustrovanou takovou, no, takovou dětskou, ne tak dopodrobna. Je to taková ilustrovaná, no.
0: Ano, dětskou ilustrovanou Bibli.
5: Prosím?
0: Dětskou ilustrovanou Bibli máš.
5: No, jako je taková hruba, protože já jsem tu podrobnou, to bylo hodně drobné, to jsem dala sestře, potom mám si po mamince, ona měla dvě, nevím ani kde to koupila. Tu jsem dala sestře, bo ta je moc taká drobná, tu já... To bych přečetla, ani do smrti bych ju nepřečetla. Já mám problémy s očima, já to tak si tak sem tam něco tam najdu, co chci, co potřebuju.
0: Mm-hmm.
5: Tak jo, mám za šustit, nebo...
0: My ti, Jani, věříme, že máš určitě tu ilustrovanou Bibli. Takže je to paráda, že jsi to stihla v tom časovém presu, že jsi splnila.
5: Tady mám právě archu Noémovu, jsem právě ani
0: Máš rozečtenou teďka archu Noémovu.
5: No.
0: To je moc pěkný příběh. Tak jo, Jani, my ti děkujeme, že jsi zavolala.
5: Mějte se hezky, zdravím.
0: Ty se taky měj hezky a těšíme se zase na slyšenou.
1: Ahoj.
5: Našle, za 14 dnů.
0: Ano, za 14 dnů. Tak to byla další posluchačka, Jana. A co myslíš, Joško, dáme teďka prostor DJ Cvočkovi?
1: No jasně, ten už se na nás usmívá, že by se rád něco pustil.

0: Tečko, čtvrtek, pátek, sobota, neděle.
1: Jsme zpátky v městečku po písničce od DJ Cvočka a připomínáme dnešní výhry.
2: Na třetím místě je to krásné CDčko Půl na půl.
1: Druhá výhra je kniha David Ondřeje Macka a Ivy Květoňové, kterou ilustrovala Karla Kučerová a vydalo nakladatelství Petrinum.
2: No a první cenou, tak jako v předchozích dílech a samozřejmě tak trochu tematicky, je komiks Bula a Drbola Nepřemožení od Jana Rece.
1: To byly tedy výhry a my už se těšíme, že zvedneme další telefon.
2: Ahoj, kdo se k nám dovolal?
3: Ahoj, tady Verča.
2: Ahoj, Verčo.
1: Ahoj. Zeptáme se, už jsi k nám volala?
3: Ještě ne.
1: Ještě ne.
2: No výborně, dneska jsou to samí noví volající. Taky tě poprosíme, abys nám po skončení hovoru poslala na e-mailovou adresu městecko@proglas.cz svoji adresu a celé jméno, ano?
3: Ano.
1: Abychom ti mohli poslat, když tak, výhru.
2: No a teď už se tě zeptáme, kam se vypravíš?
3: Do nemocnice.
2: Mm-hmm. Jdeme tam. Nemocnice. Než tam trefíme, ta sanitka krouží. Lidské tělo se skládá z velkého počtu svalů. Víš, z kolika? A můžu dát nápovědu. Více než 300, více než 600, anebo více než 1000.
4: Více než 300.
3: Více než 600?
2: Správně, je to tak? My ti gratulujeme, jsi zařazena do slosování. O jehož výsledku se dozvíš na konci dnešního městečka za celých 20 minut a moc ti děkujeme a jsme rádi, že jsi zavolala.
1: Moc děkujeme, těšíme se zase někdy příště.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Tak to byla další nová posluchačka a vy se můžete také přidat, ať už jste nový nebo starý známý takzvaně, na čísle 739 850 345. Tak halo, halo, tady rozhlasové městečko na Ty s Jožkou.
5: Halo, halo, tady Helča ze Zábřeha.
1: Ahoj, Heli.
2: Zdravím. Ahoj, Heli.
1: Tak Helčo, jsme rádi, že tě slyšíme a zeptám se tě, kam se dneska spolu vypravíme.
5: Tak zkusíme kostky.
2: Kostky.
1: Takže jdeme do kasína. Dobře.
2: Tak, na ty. Vylosuj úkol.
1: Tak máš připravené kostky.
5: Mám.
1: Paráda. Tak já jsem ti teďka vylosovala úkol. A ten zní. Čísla, která hodíš, nesmí být bezprostředně po sobě.
5: Takže házím. 3 a 1.
2: Výborně.
1: Štěstí je na tvojí straně, takže tě také zařazujeme do slosování.
2: Ano.
1: A můžeš vyhrát buď CDčko, knížku nebo komiks.
5: Tak, no, mějte se pěkně.
2: Ty taky. Ahoj.
5: Děkuju, taky. Ahoj. Ahoj.
2: Já připomínám znovu telefonní číslo 739 850 345. Volat mohou všichni 11letí a starší a samozřejmě také připomeneme kout řečníků, kde si dnes budeme povídat o vaší vysněné dovolené.
1: Tak tohle téma nás opravdu moc zajímá, tak se to nebojte využít. Jsme zvědaví, jaká je vaše vysněná dovolená. A samozřejmě můžete také hádat písničky od DJ Cvočka, ať už jejich název nebo interpreta.
2: Moje vysněná dovolená. Přemýšlela jsi o tom někdy na ty?
1: Mám pár takových typů.
2: Jo. Jo, jo. No jo. My si pustíme další písničku, tedy DJ Cvoček na nás mává, že by si jednu takovou rád pustil, takže mu v tom nebudeme bránit.

0: A DJ Cvoček nám zahrál třetí písničku, u níž můžete hádat název interpreta i její název. A samozřejmě zopakujeme číslo
1: 739 850 345.
0: Hrajeme o tři krásné ceny. Na třetím místě je to CD.
1: Na druhém kniha.
0: A na prvním komiks. No a my jsme si tady snad i zatím povídali o tom, co nás rozesmálo, a to naše vysněná dovolená. Říkal jsem, že ta moje, když jsem byl malý, tak bylo navštívit Čínu, protože se mi strašně líbil jednak jejich písmo, ale také staré památky. Ty střechy se zahnutými střechami, ty domečky se zahnutými střechami, chrámy a celkově ta historická kultura. No a teď je to samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale rád bych se podíval do Ameriky a projel si Ameriku nejlépe po Route 66 v nějakém starém bouráku z 50. let. Navštívil ta malá městečka, malé obchůdky a tak podobně.
1: No a já jsem moc zvědavá, jaká je vaše vysněná dovolená, tak nám to můžete zavolat, pokud samozřejmě chcete, anebo si můžete vybrat nějaké jiné místo v městečku, ať už třeba potraviny, autoškolu, kino, knihovnu, nebo třeba letiště. Tak linka je volná, neváhejte, číslo 739 850 345, je to předposlední městečko v tomto školním roce a do jeho konce zbývá zhruba 12 minutek, tak to využijte a zavolejte nám. Můžete zvítězit a vyhrát nějakou pěknou cenu.
0: Vidím, že už se nám telefon rozezvonil. Ahoj, tady Joška a Naty.
2: Ahoj, tady Káťa.
0: Ahoj Káťo, jak se máš?
2: Dobře.
0: To rádi slyšíme. Kam se vypravíš?
2: Asi na úřad práce.
0: Mm-hmm. Jdeme na úřad práce.
1: Jdeme si hledat práci. Tak tvým úkolem bude obstarat si jednu pomůcku, kterou budeš potřebovat k výkonu svého nově předěleného povolání. A to povolání je instalatér. A máš na to jednu minutu. Cokoliv potřebuje instalatér k výkonu své práce, to je úkolem.
2: Já mám tušku.
1: Tušku?
0: Ano, to bychom mohli uznat. Všechno začíná správným projektem, že ano?
2: Ano.
1: Výborně, Káťo. Tak máme radost, že tě můžeme také zařadit do slosování. Ještě se tě zeptáme,
2: děkuju,
1: jestli už máš nějaké plány na prázdniny.
2: Pojedu na tábor.
1: Mm-hmm.
0: A kam to bude?
2: Do Buchlovic.
1: Tam je moc hezky. A je to skautský tábor?
2: Ne, farní.
1: Farní tábor. Tak to je ještě lepší. Tak jo, Káťo, my ti moc děkujeme, že jsi zavolala. Měj se pěkně a ještě se budeme těšit na tebe za ty dva týdny v tom posledním městečku. Měj se hezky, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
0: Ahoj. Tak před námi už je necelých 10 minut, po které můžete ještě volat sem do městečka. Vidím, že někdo toho rovnou využil. Ahoj, tady Joška a Naty.
3: Ahoj, Štěpán.
0: Ahoj, Štěpáne.
1: Ahoj.
0: Máme tady nabídku, že bys měl jít do základní umělecké školy na hudebku.
3: Pokud tam je lehká otázka, tak přijímám.
1: Můžeš nebo nemusíš přijmout?
0: Je lehká, já bych řekl, že je, že bys to mohl dát.
3: Jo, tak já to vezmu.
0: Tak to vezmi. Pustíme si Zušku. Tak, a dobře poslouchej. Jak se jmenovala prý nejoblíbenější lidová píseň prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka?
3: Jak se jmenovala prý nejoblíbenější píseň Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Ano, lidová píseň prvního československého prezidenta a nápovědou může být, že nám ji všem zpívali rodiče, když jsme byli malí.
3: Jo, když jsme byli malí, tak nám je rodiče zpívali, aha.
0: No, mě určitě ano.
3: Lidová píseň. Lidová písnička.
0: Mm-hmm. Ano, jedna z nejznámějších, řekl bych tedy.
3: Mm-hmm. Jedna z nejznámějších.
1: Tak zkusíš tipnout nějakou píseň?
3: No, mně napadá jedna z nejznámějších, ale to nebude ono, Škoda lásky. Ale to není ono.
0: Tak to není ono. To není ono, tak já to teda prozradím.
3: Ale je to nejznámější.
0: Já to teda prozradím, je to písnička Ach, synku, synku.
3: Jo, Ach, synku, synku.
0: Ano.
1: Tak to nevadí. Aha. Dneska to tady není na slosování, ale máme zase další informaci. Jo. To se taky
3: nevadí.
1: Ano, nevadí.
3: Jo, tak dobře, tak jestli mě dal ten
1: Zdenda
3: ze Sokolova tohleto, tak já mu dám třeba tanec.
1: Taneční obor.
0: Taneční obor.
1: A dramatický.
3: Jo. Ano.
0: No tak na příště na to budeme myslet. Za 14 dní budeme mít poslední předprázdninové městečko, tak rozhodně zavolej.
3: Dobře.
0: Tak jo.
1: Dobře, těšíme se, měj se hezky, Štěpáne. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak to byl další volající, Štěpán. Můžete také zavolat, linka je volná na čísla 739 850 345.
0: Těší se na vás tři krásné ceny. CDčko.
1: Knížka.
0: A komiks. A samozřejmě můžete volat všichni 11letí a starší. A v kulturečníku je dnes vysněná dovolená, kterou už jsme tady snad i tak trošku prozradili, teda tu naší, ale moc by nás zajímala ta vaše vysněná dovolená.
1: A pokud tedy nikdo nevolá, tak dáme opět prostor DJ Cvočkovi, ten má v záloze vždycky nějakou pěknou písničku.

0: No, já si myslím, že zpěvačka této písně to naprosto vystihla, protože tady nespršelo.
1: A teď je po dešti.
0: A teď je po dešti. Samozřejmě můžete hádat snad ani ne tak název této písně, ale zpěvačku, která ji zpívala, protože ten název to by bylo velmi jednoduché. Každopádně máte poslední minutu, dvě na to, abyste zavolali sem do městečka na číslo 739-850-345, protože příští týden městečko není a za 14 dní
1: se opět uslyšíme, ale v tom posledním předprázdninovém. To už tady dneska zaznělo hodněkrát, takže věřím, že už si to všichni pamatujete, že jste to všichni zaznamenali. A teď prosím, kdo máte ještě zájem, využijte tu poslední minutu, ať si můžete ještě zasoutěžit o tři krásné ceny.
0: Samozřejmě máme radost z toho, že nám voláte vy noví, kteří jste ještě nevolali. To je velice osvěžující. Samozřejmě máme rádi, když nám volá naše stará garda.
1: Je to tak. No a vypadá to, Joško, že už půjdeme pomalu na slosování, takže jdeme na to,
0: Mícháme
1: jména.
0: Nejdříve si zrekapitulujeme, kdo nám volal a neuspěl. To byl Štěpán z Liberce a František. A kdo volal a uspěl, to byla Káťa, Helča ze Zábřeha, Verča, Jana z Bohuslavic, Jareček a Zdenda ze Sokolova. Já to teď poctivě zamíchám a na ty vylosuje výherce třetí ceny.
1: Třetí ceny CDčka.
0: CDčka, půl na půl. Tak,
1: tak já
0: zamícháno,
1: se nedívám,
0: nekoukej se.
1: A tahám jeden lísteček, na kterém je jméno Verča.
0: Verča.
1: Verča, naše nová posluchačka, takže my moc gratulujeme a posíláme CDčko.
0: Je to tak. Tak na ty zamíchej mi to, já vylosuji knihu David, která je o postavě krále Davida. Tak poctivě vybírám. No a je to Zdenda ze Sokolova.
1: Tak Zdendovi taky blahopřejeme.
0: A kdo vyhraje komiks Bula a Drbola? Zamíchám to znovu. A na ty, prosím, losuj.
1: Helča ze Zábřeha.
0: No tedy, už známe výherce dnešních cen.
1: Moc všem gratulujeme a také děkujeme vám všem, kteří jste dnes zavolali a kteří posloucháte a podporujete nás. My už opět bereme kolo a vyrážíme zase zpátky, odkud jsme přijeli, a budeme se tady na vás těšit opět za 2 týdny.
0: Tak rychle, ať nezmokneme.
1: Od mikrofonu se loučí na ty.
0: A Joška.

milé sestry a milí bratři v Kristu, vážení posluchači, možná i někdo z vás trpí ofidofobií, tedy strachem z hadů. Je to mezi lidmi jedna z nejčastějších fobií, která máme vsazené hluboko ve svém vědomí. Uvádí se, že asi 3% lidí u nás trpí klinickou hrůzou z hadů a polovina lidí připouští, že jim tato zvířata nejsou sympatická. Cítí určitou nejistotu. Reflex, který jsme zdědili zřejmě po svých předcích. Had ve spojení se zvěstí písma je vyobrazen v příběhu Adama a Evy. Had to, jak jasně cítíme, představuje cosi prorodného, nesympatického, zákařného a zároveň cosi velmi přirozeného, co od našeho světa plně patří. Vyprávění o rajské zahradě má svou hlubokou symboliku. Příběh můžeme chápat doslovně nebo jako metaforu, která nám odhaluje duchovní princip, který se ne kdysi dávno stal, ale také se mnohé z toho děje i dnes a on doznívá, rezonuje a v něčem se opakuje. Had tu svými záludnými otázkami otevřel před lidmi pocit, že ne on, ale Bůh je tím, kdo je zákerný, kdo není zcela dobrý, jelikož člověku nedopřává vše. Adam, Eva, jasně viděli, že strom má plody, které se hodí k jídlu, rozhodli se tedy a jedli. Některé ovoce, jak známo, je nebezpečné, třeba rohlík zlomocný nebo vraní oko, či některé exotické plody. Příběh s ní Genesis vypráví o nebezpečí, kterému Adam s Evou nevěnovali pozornost. Slyšeli Hospodinovo slovo, doporučení, věděli, že z něho nemají jíst, aby nepropadli smrti, ale věřili víc svému odhadu než Hospodinu. Důvěřovali svým očím a chuti, kterou předpokládali, že ucítí. Adam s Evou byli, jak víme, poté vyhnání z ráje, ale nešli zcela nazí. Boží milost je doprovázela. Bůh jim dal, jak vypráví ten starý příběh, kožené suknice. Lidskou nahotu přikryl boží dar podpory milost. A co bylo dál? Jak vlastně vidíme Hospodina a zlo dnes? Dá se nějak překrýt zlo, které vítězí někdy kolem nás a mnohdy přímo v nás samých? Je tolik jedu mezi lidmi, tolik falše, pýchy, sobectví, chutě dělat si vše po svém, dělat si sám, co na očích vidím. Před Bohem stojíme my lidé zcela odkrytí, nazí. Jen víra, obnovovaná důvěra v boží milost nám může pomáhat se nebát. Tak jak se strachovali Adam s Evou, když v zahradě sledili, že jsou nazí a Bůh na ně volal. Sestry a bratři, také my vnímáme, že Bůh na nás volá a evangelium nám nabízí odpověď na všechen náš strach, obavu. Pravda, tu milost nevidíme. Je tu však víra, důvěra v boží slovo, které nás vnitřně oslovuje, formuje, pozvedá, napřimuje. Duch svatý dává zrůst dobrému ovoci v nás i kolem nás. Díky Bohu za to. Amen.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas a já vás nyní zvu k modlitbě Růžence. Dnes se s vámi bude modlit společenství z Brna Žabovřesk.

0: Dobrý podvečer, dovolte mi pozvat vás ke společné modlitbě Růžence. Jsme společenství z Brna Žabovřesk. Mé jméno je Josef.
1: Stanislav.
2: Zdeněk.
3: Pavla.
4: Pavel.
5: Václav.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
1: Amen.
0: Nyní vám před modlitbou nabízím chvíli stišení, v níž můžete vyslovit své úmysly.

Dnes prosíme zvláště za všechny nemocné a za všechny, kdo prosí o uzdravení. Za zemřelé a duše v očistci, za církev, předkládáme všechny prosby dětí za jejich rodiče. Svěřujeme Pánu také všechny vaše úmysly, které jste poslali do Rádia Proglas. Nyní vyznejme víru. Věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny.

0: bys dal za okno, přestože dospělý.
1: Velice se omlouváme za technický výpadek a nyní už opět přenášíme růženec.
2: Plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
3: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen.
4: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
5: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
3: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.

0: poslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
1: uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravos Maria, milosti je plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravos Maria, milosti je plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
4: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva s královnou, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Panu Maria.
0: Oroduj za nás královnu posvátného růžence,
3: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
5: Amen.
0: Pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci připojíme modlitbu na úmysl svatého Otce. Odpočinutí věčné jde všem zemřelým, Pane,
3: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji.
5: Amen.
0: Tímto se s vámi loučí modlitební skupina z Brna Žabořesk a děkuje za společnou modlitbu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
5: Amen.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

přes obratník, přes bludnej prout. Sem podivín, pod mě tvůj bůh, chutí svých slen splácím dnes dluh. Jak námořník plavím se sám přes oblast.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Ahoj holky a kluci. Ve vyprávění Lenky Rožnovské se na starém psacím stole potkali panenka Šuplenka a panáček Kopíráček. Hrají si tu spolu, ale včera se pohádali a protože se Šuplence nelíbí Kopíráčkův šuplík, bude muset najít nové bydlení.

0: kde pak asi teď najdu nový domov? Musí být veselý, barevný, aby se v něm šuplence líbilo. Je, kalendář, ten je barevný. Haló, pane kalendáři, smím ve vás bydlet?
1: Jméno, den, kdy slavíš svátek, pěkně nahlas, žádné kuňkání.
0: Já se prosím jmenuji Kopíráček a svátek prosím asi nemám.
1: Ty nemáš svátek? Pak lituji. Když nemáš svátek, tvé jméno ve mně není. U mne bydlet nemůžeš.
0: Promiňte prosím, že jsem vás obtěžoval. Půjdu o dům dál. Třeba své štěstí najdu v kelímku na tušky.
2: Hej, mladý, kam se šineš? K tuškám a propiskám? Tam nechoď. Tam už je nás moc.
0: Asi máš, tuško, pravdu. Jenomže teď nevím, kam mám jít. Ve svém šuplíku už bydlet nemohu. Už se mi tam nelíbí.
2: Ale jdi ty, zvedni hlavu, ať ti šáhnu tuhou na nos. To je divné. Vážně se ti v něm nelíbí?
0: Mně jo, ale šuplence ne. Prý je můj šuplík neútulný.
2: Čáry, máry, láry, fáry. Jeden myslel a vymyslel kolo a ty si nevíš rady. Vždyť je to jednoduché jako křivá čára.
3: Jako co?
2: Jako křivá čára. To my tušky tak říkáme. A znamená to, že se zbytečně trápíš. Že si zbytečně děláš starosti.
0: Ale stejně ti nerozumím.
2: Ale no tak, Kopíráčku, proč hned utíkat? Nakreslíš si pár obrázků a ty rozvěsíš ve svém šuplíku a bude to.
0: Jejda, že jsem na to nepřišel sám. To je opravdu jednoduché jako křivá čára. Tuško, a pomůžeš mi něco nakreslit?
2: To víš, že ano. Už si bez tak potřebuju protáhnout svou starou tuhu. A co budeme kreslit?
0: Víš, já bych chtěl nakreslit panenku šuplenku.
2: Beze všeho zavolej. Přeměříme, nakreslíme, hnedle tu bude namalovaná panenka.
0: Ne, to nejde. Já bych ji chtěl překvapit.
2: Ach tak, to je jiná. Takže budeme kreslit z paměti. Jdeme na věc. Hlavu, oči, pusu, nos, uši a vlasy z copánky, krk a trup, ruce a bosé nohy. Hotovo.
0: Namalovaná panenka není tak hezká. Kdyby to tak byla panenka živá.
4: Ahoj, Kopíráčku. Víš, mě bylo smutno, tak jsem za tebou přišla.
0: A já jsem tě chtěl překvapit obrázkem.
2: Dobrá, řekli jste si, co jste chtěli, teď se mi šuplenko nevrť, ať si tě můžu dokreslit. Ne, všechno je špatně, pryč s papírem do koše.
4: Já nechci do koše, prosím, ne, já nechci, já se bojím, koš mě sežere, ne.
2: Když je něco špatně, tak je to špatně, bez reptání, bez řečí, pryč s tebou.
4: Ne, prosím.
5: Ale no tak, tuško, papír hned nemusíme zahazovat. Stačí nepovedený obrázek vygumovat, potom nakreslíme jiný, lepší obrázek.

0: A vida, papír máme zase bílý. A teď, tuško, nakreslím motýla.
1: Když já bych chtěl motýla barevného, co září všemi barvami?
0: Dobře, zajdeme k pastelkám. Určitě nám pomohou.
1: Ježíš to, panenko, u pastelek je nějak živo.
2: Až zase budu kreslet sluníčko, nepřeji si, abys vedle mě kreslila ty své přihlouplé mraky. Ty jedna modrá šmolko.
3: Jediný, kdo je tady přihlouplý, jsi ty, žlutý citróne. Nebýt mých mraků, tak nikdo nepozná, že jsi nakreslila slunce.
2: Nedovol, mé sluníčko jde vždy poznat. To ty kreslíš mraky jako fleky na tričku.
3: Když já kreslím místo mraku fleky, tak ty kreslíš místo slunce šišatou bramboru.
4: Žlutá, nedej se, píchni jí tuhou.
5: Modrá vradí to, tak jí píchni. A ty oranžová se nám do toho nepleť. Bez tak ničemu nerozumíš.
4: Tu máš, já, že ničemu nerozumím? Ty jedna fialice fialová.
5: Píchnu tě.
2: Soužím se, má přítelkyně zelená. Jsem zamilovaná do sešitu. Dostal moje červené srdíčko.
6: Červená, netrap se. Nakreslím ti zelený čtyřlístek pro šťastnou lásku.
0: U pastelek je nějak živo.
1: Haló, pastelky, mohli byste nám pomoci?
0: Haló, potřebujeme vybarvit motýla. Haló, no tak, slyšíte nás? Haló?
1: To je marné, šuplenko. Když se pastelky perou, nevidí, neslyší.
0: Tady pomůže jen strouhátko. Pane strouhátko, perou se vám pastelky.
7: Pastelky a dost, nebo vás na nudličky nastrouhám. Holky pastelkové, vy ale vypadáte, podívejte se na sebe. Zelená a červená si vypsali tuhy, žlutá a modrá si je vylomili a fialová s oranžovou si tuhy naštípli. Takže dámy, čekám vás ve své ordinaci, musím vás dát do pořádku.
8: Samozřejmě.
7: Dávejte na své tuhy pozor, holky barevné, ať za vámi nemusím stále běhat. A teď jděte a vybarvěte panence a panáčkovi motýla. Ale to vám povídám, ať ani jedno místečko nevynecháte, ať je motýl zářivý jako hvězda na nočním nebi.
8: Jupíče, vybarvíme.
3: Ještě tady dobarvit. Pozor, tady kreslím já. Místo pro mistra malíře. Modrou pastelku.
5: No tak pardon, ale okraje jsou moje.
2: Nejkrásnější barva pro motýla je žlutá.
4: A taky oranžová. Ta se letos nosí.
0: Holky pastelkové, nehádejte se, musíte spolupracovat. A ty červená nebudeš malovat?
2: Budu, prosím, jen co zelená nakreslí kolečko.
0: Je, panáčku, to je krása,
1: viď? Je, panenko, pojď, odneseme motýla ke mně do šuplíku. Tam mi bude dělat parádu.
0: Pastelky, moc krát děkujeme.
1: Děkujeme.
8: Nemáte za to.

0: pod vedením Martiny Pavlíkové. Teď máme děti čas na jednu písničku a ta se jmenuje Kuna ví.
1: Kuna ví, kuna ví, kuna, kuna, kuna ví, kuna ví, až se z toho unaví. Kuna ví, kuna ví, kuna, kuna, kuna ví, kuna ví, až se z toho unaví. Z únavy pak funí, to jsou zvyky.

až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploutví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploutví.

svůj postřeh si každý schová, poněvadž grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Celer. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer.

To byla ta slíbená písnička a teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji ti, Pane Bože, za celý den, za všechno, co v něm bylo. Děkuji, že mohu poznávat, že s tvojí pomocí mohu překonat všechny překážky a zvládnout i věci, které nejsou jednoduché. Děkuji, že se v tom na tebe mohu spolehnout. Amen. A teď, děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc a ať vás blešky štípou celou noc.

0: Nad Tatrou sa blízká a nad námi sa stmievá. I tak by mohl znít podtitul dnešního vydání z cyklu Jak se vám líbí na Proglasu. U jehož poslechu vás vítá Janis Moras a já vítám svého dnešního hosta Dorota Nvotová. Vítejte.
1: Dobrý deň.
0: Je to tak? Mohl by to být podtitul vlastně?
1: Áno, väčšinou ľudia vytrhávajú práve tieto dva riadky. Ja som si myslela, že iné dva riadky budú také akože viacej citované, ale zrovna tieto dva.
0: A ktoré by to byli podľa vás?
1: Myslím, že to bolo tam, kde sa spieva o tej vlajke, že malosť, strach a pálené do vlajky zabalené.
0: Mm-hmm.
1: Pálené je pálenka.
0: Jo, to práve som premýšľal teďka.
1: Áno,
0: jo.
1: Malosť, strach a pálené do vlajky zabalené, ale je tam toho viac.
0: Určite, rozhodne a o tom sa práve budeme baviť, pretože ste vydala nové, řekněme relativně nové, je to rok 2025, ale stále nové a bohužel vlastně asi ještě nějakou dobu aktuální EPčko s názvem Lazy. A pojďme si pustit první ukázku a pak bychom si teda povídali o tom, jak to vzniklo, co ten název a tak vůbec. Tak jo, pojďme na první píseň, která vlastně na tomto EPčku zní a je to rovnou ta, ze které jsem citoval a vy vlastně máte i tematické tričko dneska na sobě.
1: Ano, to je moja koncertná uniforma.
0: Slovenská ľudová tieseň.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Za pozornost děkuji za celý tým, který dnešní magazín připravoval, Renata Kropáčková.
2: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana s podezřením na nákazu ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Pořad radiožurnálu Život k nezaplacení získal cenu za citlivé zobrazení chudoby. Česko usiluje o pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031 a počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat, teploty do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou. Teď už je na cestě do Spojených států. Ani po víc než 3 týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Radiožurnálu to řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
4: Byl bez příznaků, uplynula 21denní doba, po kterou musel být pozorován a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
3: Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Ministr Jaromír Zuna za SPD bude na příští rok požadovat na obranu 190 miliard korun, to je o 35 miliard víc než letos, informovala o tom Česká televize. Navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP, ale ještě neschválila koalice, připomněl ministr pro sport, zdraví Boris Šťastný z motoristů. Státní rozpočet se teprve sestavuje. Jestli motoristé požadavek podpoří, nechtěl Šťastný předjímat.
5: Naší povinností je plnit závazky, které máme vůči našim spojencům, ale naší povinností je také zabezpečit chod země. A to znamená, my o tom musíme jednat, budeme o tom jednat a věřím, že ministryně financí ve spolupráci s ministrem obrany najdou řešení, které pak vládě představí.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO i premiér Andrej Babiš ze stejného hnutí už připustili, že v příštím roce může být schodek rozpočtu vyšší než letos. Slovenský parlament začal jednat o zrušení poštovní volby. Návrh poslanců vládní strany Smer je už ve druhém čtení. Podle slovenského deníku N se očekává dlouhá rozprava a několik pozměňovacích návrhů, které předem avizovali i někteří koaliční poslanci. Cílem návrhu je zrušit volbu poštou ze zahraničí a nahradit ji hlasováním na ambasádách, případně na konzulátech. Moderátora radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby za rok 2026. Každoročně ji uděluje česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a to za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Pokorný a Prokop je dostali za přípravu pořadu Život k nezaplacení, který každou středu dopoledne vysílá radiožurnál. Věnují se v něm ekonomické situaci českých domácností. Prokop se ocenění váží.
6: Pro mě je hlavně radost, že se můžeme bavit o důležitých tématech na základě dat tak dlouho a poctivě, protože myslím si, že v té veřejné debatě je fakt o to ukazovat ty různý úhly pohledu a zároveň to potkávat těmi daty.
3: Záštitu ceně poskytl prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová.
7: Hokejový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Svaz usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě mohou přihlášku podat. Zájem o pořádání mistrovství světa radiožurnálu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.
8: Mohu potvrdit, že český hokej má zájem ucházet se o pořádání mistrovství světa IIHF v roce 2031. Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čím jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
9: Kolona na Pražském okruhu před tunelem a nehoda na D1 za Studénkou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště postojíte před Lohkovským tunelem a do tunelu se vjíždí pouze levým pruhem kvůli porouchanému kamionu. Zdržení na Radotínském mostě je na 10 minut. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy nová nehoda za Studénkou. V místě, kde před malou chvílí odstranili následky jiné nehody, teď havarovala dvě osobní auta. Jedno je v odstavném a další v levém pruhu. Na místě už jsou opět silničáři se šipkou, projíždějte opatrně na mokré vozovce. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně u sjezdu na Velkou Dobrou. Na 16. kilometru havarovalo osobní auto, zpomaluje se, výrazně se ale nezdržíte. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem sjíždějte opatrně na Teplice. Na exitu na 64. kilometru odstraňují následky nehody osobního auta, pohybují se tam lidé. A podobná situace i na D10 z Turnova do Prahy. U Svijan na 64. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Průjezd na exitu, tedy na nájezdu i sjezdu z dálnice, je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území, místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

za maličkou chvíli hlavu zlatou schýlí slunce ke spánku. Ukryje se v lůžku pěkně pod podušku z měkkých beránků. Dřímou ptáci malí, motýl v květce halí, tichne všechen luch. Po starosti denní, zpěte unavení,

Samota s tajemstvím, samota bez jmen, samota přistává.

na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Když slyšíme slovo skanzen, tak si zpravidla vybavíme Valašsko a Rožnov pod Radhoštěm, případně expozici na Veselém kopci u Hlinska v Čechách. Skanzen však nalezneme také v Bolaticích na Hlučínsku, a to skanzen lidových tradic a řemesel. A já mám velkou radost, že u mikrofonu mohu přivítat starostu obce Bolatice, pana Herberta Paveru. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: A také průvodce expozicemi pana Dominika Tojera. Dobrý den.
2: Dobrý den vám taky přeji.
0: Pane starosto, domnívám se, že spousta posluchačů teď zpozornila, protože jméno Herbert Pavera je neodmyslitelně spjato tak nějak se senátem. Jste to vy, ten senátor?
1: Ano, jsem to já. Byl jsem v letech 2018 až 2020.

0: 2024 senátorem a v roce 2013 až 2017 jsem byl poslancem parlamentu České republiky.
1: Já mohu ještě prozradit, že jste dlouholetým starostou obce Bolatice. To už je kolik let?
0: Je to 28 let od roku 1998, v zastupitelstvu jsem od roku 90, mezi tím jsem byl i řadový zastupitel, radní, místostarosta, takže 36 let pracuji v zastupitelstvu obce Bolatice.
1: Bolatice mají velice bohatou historii. Já vím, že v loni jste slavili nějaké výročí.
0: V loni jsme si připomínali již 775 let od první písemné zmínky a v dopise papeže Inocenta IV. Společně i s obcí Háď, Darkovice, Chlebičov a podobně. A tak jsme si tu významnou událost připomínali a samozřejmě jsme vzpomínali i na ty, kteří se zasloužili o ten rozvoj Bolatic. To byli cisterciáci z Velehradu, poté také bratři Henové, knížata, které mimo jiné založili i naši osadu Borovou, dříve Hned, a samozřejmě i knížecí rod Lichnovských, který mimochodem vlastnil i zámek Hradci nad Moravicí, Chuchelno, Albertovec, ale také více jak 100 let vlastnil i Bolatice. A všichni se významně podepsali na krásě naší vesnice a na tom, že Bolatice dneska mají nakročeno k tomu, aby byly takovou tou výstavnou vesnicí, moderní vesnicí.
1: Moderní vesnice a přitom skanzen lidových řemesel, tradic, ten naopak zachází hodně do historie. Kdo na to přišel vybudovat tady skanzen?
0: No, my jsme v 90. letech samozřejmě uvažovali o tom, jak udělat obnovu venkova na naší vesnici, abychom ty tradice oživili. Vlastně pan Dominik, který je dneska průvodcem tady na skanzenu, tak byl u toho, když jsme začínali tady v Bolaticích oživovat rozloučení s masopustem, stavení májky, kácení máje, dožínky. Takže on byl u toho společně samozřejmě s dalšími, kteří se zasloužili o ty tradice. No a to, že tady vznikl skanzen, byla trošku náhoda, protože původně jsme mysleli, že uděláme nějaké takové prostory v rekonstruovaném zámku, kde je obecní úřad v prostorách na půdě, ale nakonec jsme zjistili, že tady jsou volné prostory a pán, který byl součástí zastupitelů i který také byl součástí té komise pro rozvoj obnovy venkova, pan Jiří Burian, vlastník této nemovitosti, ve které dneska se nacházíme na tom skanzenu, navrhnul, že bychom mohli využít pro ukázku takového dobového bydlení a žití právě jeho nemovitosti, které jsou vlastně 200 let staré. A já jsem za to strašně vděčný, že se nám to podařilo.
1: Vhodné nemovitosti byly k dispozici, kde se nazbírali tolik exponátů. My si je potom s panem Tujerem půjdeme prohlédnout, ale tak přece jenom, to není jen tak.
0: No, když jsme v roce 2000 začali uvažovat o tom, že by tady mohl vzniknout ten skanzen a v roce 2002 jsme ho začali budovat i díky dotaci z Evropské unie, tak jsme samozřejmě vyzvali všechny naše občany, jestli mají doma ještě něco na půdě, někde ve stodole a podobně, tak samozřejmě za 5:12 se nám to podařilo, protože jsme sebrali spoustu věcí, ale musím pochválit pana Buriana, který měl tady v těch nemovitostech hodně věcí a většina z nich je právě od paní Burianové, jeho maminky a od celé té rodiny Burianovi, kteří tady vlastně v minulosti žili a provozovali vlastně statek.
1: Tento skanzen už zanedlouho oslaví 25 let a už se považuje za uzavřené všechno. Už žádné další exponáty už nechcete, kdyby někdo něco našel ještě.
0: Kdyby to bylo něco, co ještě nemáme, tak samozřejmě to rádi přivítáme, ale dostáváme nabídky na další věci, které, ať už se to týká praní, ať se to týká mlácení slámy a podobně, péče o dobytek. Kdyby někdo přinesl nějaký speciální mlýnek nebo nějakou formičku nebo něco jiného zajímavého, šicí stroj, i když ten tady taky máme, tak určitě bychom něco přivítali a budeme za to moc rádi jsme rádi, když nás někdo osloví. Nikdy nikoho neodmítneme, buď slušně poděkujeme, anebo řekneme ano, rádi to vezmeme a vystavíme.
1: Na Proglasu posloucháte Radioreport O skanzenu lidových tradic a řemesel v Bolaticích na Hlučínsku hovořím s průvodcem expozicí panem Dominikem Tojerem. Pan starosta už se musel vrátit zpět do obecního úřadu a já tedy využiju přítomnosti pana Dominika Tojera. Kolik expozic tady nalezneme v tomto skanzenu?
0: No, původně to byla vlastně zemědělská usedlost, která se skládala z té obytné části a potom z té části, kde byla zvířata. Obytná část, to bylo vždycky na tom statku jenom jedna kuchyň a jedna izba. Izba to bylo u nás i obyvák, i ložnice dohromady, že? No a tady vlastně vyrostlo 6 dětí plus rodiče a ještě prarodiče. Všichni se museli vměstnat tady do těch dvou místností. Tenkrát se žilo skromně samozřejmě. Děti neměly dětský pokoj, tak jak to je dneska. Že? A všichni tak nějak žili spíš pohromadě.
1: Úvod tohoto pořadu natáčíme asi v té obytné místnosti, která sloužila, jak říkáte, obývák, ložnice. Jsou tady dvě úžasné postele, kachlová kamna, nějaké ukázky oblečení. Tak tady tedy žila ta rodina se 6 dětmi.
0: Ano, je to tak. Poslední majitelkou byla paní Burjanová, která byla taková znalkyně toho hlučínského folkloru, znala písně, povídky, tance. No a podle ní máme dětský folklorní soubor Burjanky. To je podle paní Burjanové, že? No potom tady máme ještě v Bolaticích dvě skupiny seniorek, seniorky mladší, seniorky starší, seniorky mladší tancují a seniorky starší už jenom zpívají. No a paní Burjanová byla taky výborná kuchařka. Vařila na svatbách, na pohřbech. Kdo tady přišel, tak vždycky každého pohostila. Už tu byla nachystána bábovka, bílá káva, no a ona byla taková milá hospodyně.
1: Tady na zdi vidím svatební fotografii, tak to je ona.
0: Ano, to je paní Burjanová. Ona se vdávala v 17 letech, manžel byl policajt u finanční stráže a pocházel od někud z Hané. Byl o 12 let starší než paní Burjanová.
1: Tak manželské postele už jsem vzpomínal, ale tady je kolébka. Ale tak se nekolébá. Kolébá?
0: Ne, nekolébá se, to byla původně kolébka, jenomže už nám uhnil ten spodek, takže jsme z toho udělali takové lůžko malé jenom. No a protože tady bylo 6 dětí, tak v jedné posteli spali rodiče, ano. A v druhé posteli spala 4 děcka nohama proti sobě. Tak se to tenkrát provozovalo. Potom ti dva nejstarší už spali o poschodí výš, tam je taky jedna světnička, tam se ale bohužel v zimě netopilo. Jenomže my tady na vesnici jsme otužili, takže nám to nevadilo. No a ještě tady vidíme takové oblečení, to je oblečení těch babiček, tak to chodili v neděli do kostela. A tady uprostřed je oblek mého tatínka, v kterém se ženil v roku 1929.
1: Úžasné. Přecházíme do kuchyně, tak takovou kuchyň, no, trošku podobnou pamatuji u mojí babičky, která žila na Karvinsku, ale tak můžem posluchačům popsat, co tady v té kuchyni se tak všechno uchovalo.
0: Zhromaždili jsme tady věci, které se kdysi v té domácnosti používaly. Tu jsou například mlýnky na kávu, mlýnek na mák, mlýnek na strouhánku. No a protože v Bolaticích byla elektřina až v roku 1931, tak do té doby se svítilo petrolejkou. Aha. Tady petrolejka byla tady v té zdi a to právě osvětlovalo obě dvě ty místnosti, jak kuchyň, tak tu izbu. No a v kamnech, protože nebyla elektrika, nebyly žádné varné konvice ani vařiče, tak v kamnech se topilo celý den. Muselo se vařit snídaně, oběd, večer, že? Takže se vlastně topilo celý den. No a my jsme tady zhromaždili ty věci, jednak které tady byly, no a jednak věci, které nám tady lidé přinesli.
1: Já vidím tady ty mlýnky, toto je, jo, to bych je mlínek, řekl, mlýnek na mák.
0: To je mlýnek na mák, ano. A vedle je mlýnek na strouhánku.
1: Na strouhánku. No smažili tady se řízky už v té době.
0: Jo, taky se smažili určitě. Jenomže ty řízky nebyly tak často, jenom na velké svátky, že? No a tady vidíme formy na maslo, protože ano. Doma se tlouklo maslo, vyrábělo se maslo, my tomu říkáme, že se maslo tlouklo, no a potom se dávalo do těch forem. Ty formy jsou vyřezávané z měkkého dřeva, z lipového, a každý ten majitel měl svůj ornament, takže podle toho už se poznalo, či to je to maslo. Byly to většinou osmíky nebo čtvrtky, čtvrtkilové masla.
1: No, dvě formy na vánočky tady jsou, ale tak ty jsou opravdu hodně velké vánočky. To byla jedna vánočka pro 8 lidí.
0: Jo, tenkrát byly ty vánočky trošku větší, protože rodiny byly taky větší, že? Takže se muselo víc jídla vařit. A tady toto je takzvaný umyvací stůl, který má dvě takové nádoby. Do jedné se teda, nebo mísí. Ano. Do jedné se, v jedné té míse se umylo toho nádoby a v druhé se opláchlo v čisté vodě.
1: Aha, takový tak dvojdřez se teď dvojdřez, tomu ano, dřez, říká. Dvojdřez. Úžasné.
0: No a protože nebyla kdysi ani koupelka, tak oni se koupali v létě v takzvané prádelce, po našemu je to Vaškuchňa z němčiny.
1: Taky se tam můžeme podívat.
0: Můžeme se tam podívat. Tady neměli vůbec studnu, tak oni museli veškerou vodu jak pro sebe, tak pro dobytek nosit tady do toho kopce, protože voda byla vzácná. Tak všechna děcka se koupala v jedné vodě, nakonec v té vodě se ještě okoupali rodiče a voda se ještě použila na podlahu. Voda byla vzácná, že? Protože se musela nosit až od druhého souseda.
1: Aha. No tak říkalo se tomu taky vaštroky?
0: No taky se tomu říkalo, ale u nás spíš jenom vanka.
1: Vanka. No a jsou tady pračky, no já můžu zahrkat, jaké pračky tady jsou. No to je valcha.
0: To vlastně valcho, no. A u nás jsem tomu říká rumpel.
1: No a tady vidím nějaká kamna, tady jo. Se zřejmě ta voda ohřívala.
0: Tady se v té peci se ohřívala voda, nebo pokud byla zabíjačka zase, že se zabíjelo prase, tak se v tom vařili jelita, jitrnice, ovary, takže to bylo na to. Teďka procházíme do konírny, protože koně to bylo pro toho sedláka, dá se říct, výrobní prostředek, tak ty koně měl hned vedle obytné části. Protože než vyjel s těma koňma, tak je musel hodinu a půl předtím nakrmit, očistit a teprve potom mohl s nima vyjet. Protože se říkalo, kdo má hezčí koně, ten je lepší sedlák. Do žlábu se jim dával oves, voda, do žebřin se dávalo seno. Že? Měli tady tři koně, protože tady už bylo asi 11 hektarů pole, tak potřebovali tři koně a vždycky bylo jedno hřibátko. A teďka, protože tady máme na tom skanzen hodně takových těch slavností různých, tak tady míváme výčep. Ty chlevy byly kdysi průchozí, aby nemusel v zimě chodit moc po venku. Že? No a my jsme tady v té konírně zhromaždili takové věci, které se používaly pro ty koně. Jednak tady jsou kovařské kleště, protože když se kova kůň, tak ty podkovy jsou horké až žhavé, tak se musí pomocí kleští přidržet k tomu kopitu, potom se přibije. No a jinak to je to, ty postroje pro koně, že poduška, chomout, postraňky, váhy, které se připojí za vůz a tak se ten vůz táhne.
1: Tak, teď s panem Tojerem přecházíme k jakési další části domu.
0: Tu bydlela služka. My jsme tady na Hlučínsku, nebo konkrétně v Bolaticích, měli na každém statku služku nebo pacholka. A tady u paní Burianové byla služka paní Marie Švěrčeková z polského Bojanova. Ona jim hlídala děti, když děti odrostly, tak pomáhala na poli. Ona byla víceméně už takový člen té rodiny. S něma se stravovala, žila s nima, akorát se šla na noc vyspat do svojí světničky. Aha. No co potřebovala? Jenom jedno lůžko, skříň na oblečení a trůlici na povlečení. Půjdeme se tam podívat.
1: Tak opravdu, z skromná světnička.
0: No a tady právě na jednom tom obrázku je ta paní Marie Švěrčeková. Ona se dožila 90 let, zůstala svobodná. Dokud paní Burianova žila, tak ona tu taky ještě s ní bydlela.
1: Do pokojičku se vlezl i šicí stroj. A toto to bude?
0: To je mandel, no. Ten jsme tu dali jenom tak, protože jsme ho neměli kam dát, že? Jinak on tady určitě nebyl původně. Lůžko bylo vždycky tenkrát kratší, protože ti lidé byli i menší a oni spíš odpočívali tak v polosedě, v pololeže. No a jinak tady máme hodně těch svatých obrázků, protože Bolatice jsou asi ještě dneska z 95% římskokatolického vyznání. Tak proto bylo hodně těch svatých obrázků, jich svatých sošek.
1: Já. Na Proglasu posloucháte radioreport o skanzenu lidových tradic a řemesel v Bolaticích na Hlučínsku. Hovořím s průvodcem expozicí panem Dominikem Tojerem. Skanzen se nachází v těsné blízkosti farního kostela svatého Stanislava. Tady na dvorku přímo pod kostelní zdí je expozice zemědělských strojů.
0: To je pluh na hlubokou orbu.
1: Aha, pluh.
0: To je pravý, levý, na kterou stranu naházel tu hlínu, že?
1: Aha.
0: To byl pravý, levý. A toto je takzvaný, po našemu je to šelak, to je na podmítku jenom.
1: Aha.
0: Požník se nejprv podmítne, taková malá vrstva, 10 cm, a potom se teprve dělá hluboká orba.
1: Aha.
0: Tak ten podmítač, nebo jak by se to dalo česky říct, tak u nás se tomu říká šelak. A to už museli táhat dva koně, protože to bylo těžké, kdežto ten normální obyčejný pluh stačil jeden kůň táhat.
1: Aha.
0: No a tady kousek dál vidíme.
1: Tak já si tipnu, jo, můžu?
0: Prosím.
1: Obraceč na seno.
0: Ano, dalo by se to tak říct. My tomu říkáme převraceč na seno. A zatím jsou zase hrábě na seno. Ty zahrabovali to seno do takových řad a potom se to bralo vlastně vidlema a nahazovalo se to na vůz.
1: Na vůz a uskladnilo, aby v zimě bylo čím krmit.
0: Na patro, ve stodole na patro.
1: No jo, tady stojíme před stodolou, no a tady to je to nějaký to rozhrnovač?
0: Ne, to je takzvaný čert a je to vyoravač brambor.
1: Vyoravač brambor,
0: ano.
1: Aha, tak to bych neuhodl.
0: A vedle je secí stroj. No a tady vidíme kousek dál, vidíme žací stroje.
1: Předtím se sekalo kostama.
0: Předtím se sekalo nejprv srpem, při kterém se muselo klečet, a potom už byly ty kosy, že ty větší, to se kosilo.
1: No a když se hospodařilo na těch hektarech, tak to asi jeden, dva nepokosili.
0: Ne, to už v dědině už byli takzvaní kosníci, kteří nedělali nic jiného, jenom kosili. A dočetl jsem se ve starých knihách, že jeden ten kosník během těch žní musel za den pokosit asi takovou velikost, jak je půlka fotbalového hřiště.
1: Za den.
0: No a musel celý 14 dní třeba zkosit, že?
1: A ono se taky nedalo kosit celý den, ne? No, počkalo ne. Se, až rosa uschne.
0: No, muselo se nejspíš v 9 hodin, no. Spíš jsme nikdy taky nevyježdili do polí. No já jako mladý, protože já taky pocházím ze zemědělské usedlosti, my jsme ale měli jenom 5 hektarů pole a byl jsem jedináček, tak mě tatínek posadil tady. Měl jsem asi 7-8 let a už jsem musel ovládat koně. No. Abych nespadnul, tak mě přivázal dřemenem, protože jsem nedošáhnul nohama na ty šlapky, že?
1: A na ty stupačky.
0: No, na ty stupačky, no.
1: Tak říkáte, od 7 let jste od 7 tady let s tímto jezdil.
0: Už jsem musel držet koně, no.
1: A koně vás poslouchali?
0: No, poslouchali. Někdy i ne, někdy zašli i do obilí, jenomže tatínek seděl vedle, že odhazoval to obilí, tak vždycky potáhnu za ti opratě. Já jsem byl tenkrát takový slabý, že jsem to nemohl tak ovládat. No ale celé prázdniny jsem vlastně trávil na poli. A to byly krásné časy. Potom požních, jak už se sklidilo, tak jsme chodili past husy, no a tam jsme na polích, jsme běhali, postavili jsme si doskočiště na dálku, na výšku, a tam jsme tak nějak sportovali už.
1: kovzole jste nepekli.
2: No, možná trošku jo, ale to už jsme potom vlastně chodili do školy, že tak už nebyl ani čas.
1: Pan Tojer podemyká stodolu, která má úžasné zasouvací dveře. Teď se to zase stává módou v poslední době. No tak, tady je teda věci.
2: Tady máme hodně věcí, zatím to nemáme ani pořádně uspořádané, protože co kdo někdy přijel, tak přinesl do skanzenu, tak jsme to hodili do stoly s tím, že později to uklidíme, no ale vždycky to nevyjde, že?
1: No tak možná ještě není později. Pojďme.
2: Tady vidíme takový vozík, s kterým vždycky jezdíme na ty naše dožinky. Dožinky to je u nás v Bolaticích naše největší slavnost. Začíná to mši svatou v kostele, potom je průvod přes celou dědinu, dechovka, mažoretky a to hlavní se potom odehrává na fotbalovém hřišti. No a my jedeme ještě, pokud zeženeme koně, protože koní už teďka ubývá, tak vezeme velký vůz a pokud už nesou koně, tak jezdíme jenom s takovýmto malým vozíkem.
1: A tady vidím, to je trakař.
2: Ano, to je trakař, na kterém se vozilo vlastně kdysi obilí z pole do stodoly, že?
1: Ty snopy.
2: Snopy, ano.
1: Se vozili.
2: Když se pokosí obilí, tak se postaví do panáku, 14 dní to musí schnout a potom se to teprve veze do stodoly. Ve stodole se to mlátilo, nejprve se mlátilo cepem a potom, když už byly mlátičky, tam je vidíme v rohu, tak už se potom mlátilo mlátičkou, že?
1: No a tady já to přečtu, to je burdák.
2: Burdák, ano, to je vlastně na čištění obilí, protože když se obilí seje zase na podzim do země, tak musí být čisté, musí být zbaveno toho plevele. Aha. Tak to se zbavuje v takzvaném burdáku. Jinak to je čistič obilí, dalo by se říct česky. Půjdem se podívat ještě na jeden.
1: Aha, musí se nasadit řemen.
2: Nahoře se nasypalo obilí, které se potom pomalu pouštělo. Jo. A jeden musel točit klikou, vytvářel vlastně vzduch. To obilí se pomalu sypalo, to zdravé obilí padalo do první přihrádky, protože bylo nejtěžší. Jo. Ty plevy, ty osiny padaly do druhé, zrovna to je ten burdak jeden. No.
1: No a teď jsme přišli, no já nevím, je to nějaká šroubovice, zase se tam něco sypalo do toho?
2: Ano, nahoře se sypalo hrách nebo fazole, a tím samospadem, protože ty zdravé jádra jsou těžší, tak se pohybovaly po odstředivou silou po obvodu a ty plevy, ty zbytky se sypaly středem jenom. Takže to je tež taková čistička obily, dá se říct. Jenom to bylo spíš na luštěniny, na takové kulaté věci. Já sám jsem to vlastně nikdy neviděl v provozu, takže nemůžu říct, jak to fungovalo. No a máme tady takové ty cedulky, jestli pak víte, co to vlastně je.
1: Já přečtu, tak na jedné je napsáno Viktor Kolarčík, Bolatic.
2: Okres Ratibor, kraj z Ratibor.
1: Kraj z Ratibor.
2: My jsme byli kdysi, no, od roku 1938 byli Bolatice pod Velkou německou říši a my jsme byli okres, čili kraj z Ratibor. Každý ten sedlak musel na svém voze, tak jak je dneska SPZ-ka na autech, tak každý sedlak musel mít na svém voze tu cedulku, aby se v případě nějaké nehody, aby se vědělo, komu ten vůz vlastně patří.
1: To bychom mohli dát posluchačům hádat, co to byl za zvuk, pane Tojere.
2: Byl to zvuk brusky. Každý ten zemědělec musel mít doma brusku, protože si musel brusit kosy, nože nějaké, že, srpy, takže v každé ze zemědělské usedlosti byla taky bruska. Některé brusky byly ponořené, ty brusné kotouče byly ponořené ve vodě. No, my jsme slyšeli vlastně ten zvuk.
1: No a to byly bolatické zvony, právě odbily 3/4.
2: Jo. Máme tady 3 nové zvony od roku 1970.
1: Tak, pane Tojere, nemá cenu všechny exponáty teď prozrazovat, co tady všechno je, a se posluchači přijedou do Bolatic podívat. Jak máte otevřeno?
2: Ano, to by bylo nejlepší, kdybyste nás přišli navštívit. Máme tady otevřeno v létě červen, červenec, srpen, září, každou neděli od 2 do 4 hodin. Jinak tady provázím na telefonní zavolání, na bráně je moje telefonní číslo, tak kdokoliv, kdykoliv přijde a budu doma, tak jsem ochotný tady přijít a provést vás.
1: No, kontaktní údaje jsou také na webových stránkách. Skanzen má své webové stránky. Posluchači, když už budou vážit cestu sem na polskou hranici na severní Moravě, tak není tady jenom skanzen, je tady více věcí k vidění.
2: Tady máme nádherný kostel, který je z roku 1703, je zasvěcený polskému světci svatému Stanislavu. Přijďte se tady někdy podívat, skutečně to stojí za to. Máme obnovené fresky, vymalované.
1: Expozici by měli vidět také děti, školou povinné, protože toto už se asi nikde jinde neuvidí.
2: Já vám děkuji, no a jinak vám přeji hezký den a nashledanou a těším se na vás, že někdy se přijdete do těch Bolatic podívat.
1: Expozicí skanzenu lidových tradic a řemesel v Bolaticích na Hlučínsku nás provedl pan Dominik Tojer. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

můžeme žít, konečně žít, naplno kráčet a naplno žít. Po Sionu tvé hoře spásy, tvé hoře lásky můžeme jít. Po Sionu tvé hoře spásy, tvé hoře lásky můžeme jít.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. června.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu se spolu se svatým otcem vydáme z Madridu do Barcelony. Ohlédneme se společně za včerejšími i dnešními událostmi. Papež Lev XIV. Včera zakončil návštěvu Madridu setkáním s dobrovolníky a odcestoval do Barcelony.
0: V katalánské metropoli se odpoledne pomodlil v katedrále svatého Kříže a svaté Eulálie a setkal se s představiteli autonomní vlády. První barcelonský den završila vigílie s mládeží na olympijském stadionu Luis Companys. Dnes navštívil Lev XIV. Věznici Brians 1 a poté odcestoval do opatství Montserrat. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Čtvrtý den své apoštolské cesty do Španělska v úterý 9. června zahájil Lev XIV. Svůj oficiální program na madridském výstavišti IFEMA. Veletržní hala se stala dějištěm setkání s dobrovolníky, kteří mají obrovskou zásluhu na uskutečnění celé apoštolské cesty a svým nasazením umožnili hladký průběh této mimořádné události.
0: Děkuji vám. Statistiky to možná nezaregistrují, ale my víme, že v těchto dnech, také díky vám, toto město vyrostlo, přiblížilo se Božímu království.
1: Lev XIV. Se rozloučil s Madridem a krátce popolední přistál v Barceloně. V katalánské metropoli zamířil nejprve do místní katedrály svatého Kříže a svaté Eulálie na modlitbu poledních chval. Ve své homilii se zaměřil na jednotu Božího lidu, mluvil o spolupráci mezi laickými věřícími a pastýři, ale žádal také velmi radikálně oddanost a svědectví v své víře.
0: Ve světě rozervaném válkami a rozkoly, ve společnosti stále více roztříštěné a individualistické, máme být mučedníky, tedy svědky a proroky jednoty, vstřícnosti, svornosti a pokoje, i za cenu obětí a odříkání. Stejně jako mnoho dalších mučedníků, chceme odpovědět svým ano, být připraveni, kde je to nutné, zemřít sami sobě, ztratit se, abychom se znovu nalezli, vzdát se toho, co je nadbytečné, abychom stavěli na tom, co je podstatné a trvá na věky. Řekl papež po poledních chválách v barcelonské katedrále.
1: Hlavním bodem prvního barcelonského večera se stala vigilie na olympijském stadionu Luis Companys. Před samotným vstupem na stadion papež požehnal přibližně 30 přistavených sanitek a následně v papamobilu projel mezi nadšenými věřícími.
0: V homilii na stadionu pak navázal na Janovo evangelium o Nikodémovi, který v noci přichází za Ježíšem. Také my jsme jako Nikodém poutníky nocí. Tento evangelní obraz nám může poskytnout poselství především pro cestu životem. Naše putování, naše touhy a všechno to, co přijímáme a čím žijeme každý den, v radostech i prohrách, ve snahách a plánech, je projevem našeho neustálého hledání. Jsme žebráci lásky, máme hlad a žízeň po pravdě, hledáme skutečný význam, který by nás podepřel, povzbudil a pomohl nám pochopit tajemství našeho života.
1: Nikodém k nám ale také promlouvá o cestě víry. Ta není souběžnou cestou podél naší lidské existence. Tyto dvě poutní trasy jsou vždy vzájemně propleteny. Jak jsme slyšeli v evangeliu, Bůh tak miloval svět, že nám dal svého jednorozeného syna a v něm se sjednotil provždy s naším tělem. On, syn, je provždy spojen s Otcem a provždy spojen s námi. Proto pokaždé, když se tajemství našeho života vystaví světlu nového dne, ve všem, čím jsme a co konáme, jsme v Boží přítomnosti a jsme chráněni jeho věčným obětím. Náš život je s Kristem skryt v Bohu. A platí to i tehdy, když zakoušíme noc víry, únavu ve víře, vyčerpanost v duchu, pocit nepatřičnosti tváří v tvář výzvě evangelia, hořkost našich selhání a strach, že jsme nedostateční.
0: Bratři a sestry, Nikodém nás učí, že tyto noci, které doprovázejí náš život, cestu víry i dějin, jež prožíváme, že tyto noci jsou místem požehnání, prostorem pro znovuzrození, lůnem, kde se rodí nový život. Tyto noci nás zbavují vnějších vrstev a obracejí nás k tomu, co je podstatné. Odebírají nám lidské i náboženské masky, které nosíme přes den, abychom nebyli k poznání, nebo abychom se prezentovali jinak, než jací skutečně jsme. Tyto noci nás zanechávají odkryté v našich světlech i v našich stínech. Vedou nás k pokoře, abychom dokázali vidět pravdu, a zbavují nás předsudků a domněnek, že naše cesta je již dokonalá a že děláme pokroky, jako by nám bylo zcela jasné všechno o všem a o všech a především o Bohu.
1: Tento prázdný prostor, který noc vytváří, i když se někdy představuje v podobě utrpení nebo nedostatečnosti, deziluze nebo nedůvěry, se může stát příležitostí získat nový život, změnit se a obnovit, narodit se znovu z hůry, jak říká Ježíš Nikodémovi. Bůh totiž opravdu nepřišel soudit svět za jeho hřích a za noc jeho nevěry, nýbrž poslal svého syna, aby svět spasil, aby mu dal věčný život.
0: Řekl mimo jiné svatý otec na olympijském stadionu v Barceloně. Během vigílie zazněla tři velmi silná svědectví. O svém boji s depresí promluvila žena, která se pokusila o sebevraždu, ale jak říká, dostala od Boha druhou šanci. Svatý otče, ve světě, kde se o mnoha věcech křičí ze střech, existují aspekty života, které zůstávají nevyslovené, zahalené studem. Jako deprese, ta tichá nemoc, která postihuje mnoho lidí, mladých i dospělých, a přináší sebou temnotu, izolaci a nezměrnou bolest. Někdy je tato bolest tak ohromující, že myšlenka ztratit se jeví jako jediná cesta ven. Proto se vás z celého srdce ptám, kde můžeme vidět Boha, když je tma absolutní a my už nemůžeme? Jak důvěřovat Bohu, když se zdá, že nic ani my sami nemá cenu?
1: Především chci poděkovat, že se dnes s námi podělila o svou zkušenost utrpení. Jsem hluboce dojat, že o této zkušenosti můžeme mluvit, že jsi zde mezi námi a že jsi našla sílu přijmout tuto druhou šanci, kterou ti Pán dal. Pozvedl tě a znovu ses vydala na cestu. To je úžasný zázrak, který vidíme v mnoha postavách Evangelia. Ve spojení s Ježíšem i ti, kteří se cítí ztraceni, znovu nacházejí důvěru v život, jsou uzdraveni ze své nemoci a mohou znovu povstat k životu. Ve své otázce si se nejprve zmínila o tiché nemoci, kterou je deprese, a je důležité si uvědomit, jak je duševní zdraví stále více ohroženo v kontextu společností, které se považují za vyspělé. Je to známka toho, že něco je hluboce špatně. V té představě o růstu, která vystavuje lidi tlakům, očekáváním a napětím, jež ohrožují základní rovnováhu.
0: Procházet touto zkušeností je těžké. Písmo svaté to několikrát dosvědčuje. Existují chvíle temnoty a utrpení, které naše společnost umlčuje, právě proto, že některé kulturní modely chtějí, abychom byli vždy vítězní a dokonalí. A proto musí být naše omezení, křehkost a bolest odstraněny, omezeny na ohlušující ticho osamělosti nebo dokonce studu. A v těchto chvílích si můžeme instinktivně myslet, že i Bůh nás opustil. Ježíšův kříž nám však říká, že Bůh nás neopouští, že zůstává s námi ukřižován v okamžiku bolesti a extrémní osamělosti, že sbírá nejen naše slzy, ale i pláč našeho utrpení, který ostatní neslyší. Pláč, který Ježíš učinil svým, když na kříže řekl: Bože můj, proč jsi mě opustil?
1: Řekl svatý otec ve své odpovědi mladým lidem na barcelonském stadionu.
0: Bůh tě miluje takového, jaký jsi, ale sní o tvém lepším já, řekl papež Lev na návštěvě barcelonské věznice Brians 1, nápravném zařízení pro asi 1500 trestaných, kam se vypravil dnes během dopoledne. Zdůraznil, že boží láska stojí nad každým lidským proviněním a nepřestává dávat člověku novou šanci ke změně smýšlení.
2: Todo ser humano es digno.
1: Každá lidská bytost je důstojná z toho prostého důvodu, že je chtěna, stvořena a milována Bohem. Nemůže proto nastat žádná situace, která by přiměla Pána, aby od nás odvrátil svůj pohled. Tato pravda nám přináší útěchu a doprovází nás v každém okamžiku. Připomíná nám, že Boží milosrdná láska bude mít vždy navrch nad čímkoliv dobrým nebo zlým, cokoliv uděláme.
0: Svatý otec povzbudil vězně, aby ve chvíli, kdy jsou pokoušeni považovat se za méně cenné a ztrácet smysl života, pozvedali oči k tomu, který nám nikdy nepřestává ukazovat lásku a blízkost.
1: Svěříme-li se Boží milosti, aby nás vedla a proměňovala, zjistíme, že v našem životě budoucnost není odsouzena minulostí, ale že je nám dána možnost svá rozhodnutí a volby změnit.
0: Řekl papež ve své promluvě k vězňům. Na 2 miliony poutníků navštíví každý rok Montserrat, nejvýznamnější poutní místo Katalánska a jedno z nejdůležitějších ve Španělsku. Uprostřed divoké přírody a rozeklaných skal stojí klášter založený v 11. století, v němž benediktíni střeží sochu Matky Boží s dítětem, nazývanou také Moreneta. V českých zemích je dobře známá. Montserratští benediktíni převzali v roce 1635 klášter v pražských Emauzích a posléze založili další na Bezdězu. Patronka katalánska byla uctívána také na Hradčanech, ve Vodňanech a v Ciskrajově.
1: Katalánský Montserrat je také místem hluboce spojeným s duchovní cestou svatého Ignáce z Loyoly. Právě tam zakladatel jezuitů 25. března 1522 odložil svou zbroj a rozhodl se sloužit Bohu. V novodobých dějinách zasáhlo Montserrat drama španělské občanské války. 20 benediktínů z tohoto opatství zemřelo mučednickou smrtí a byli blahořečeni ve skupině tarragonských mučedníků v roce 2013.
0: S pohnutím jsem vzpomněl na svá léta působení jako farář ve farnosti Santa Maria de Montserrat v Trujillu v Peru. Moreneta mě vždycky doprovázela. Děkuji ti, Katalánsko, za tvou víru. Lev 14. připomněl také zmíněné gesto svatého Ignáce a dodal.
1: Ježíš nám ukazuje cestu milosrdenství, smíření, pravdy a pokory. Přitom odmaskovává násilí, které se může skrývat v našich slovech i skutcích, jako je kritika, která ponižuje, odsuzování, které ničí, nebo agresivita, která rozděluje. Toto skryté násilí se může často převlékat za líbivé brnění, kterým chceme chránit svá zranění, své strachy nebo utrpení způsobené nespravedlností. Rozjímejme nad Marií z Montserratu, která nám ukazuje Ježíše jako bezbrané dítě, odpočívající na jejím klíně. Zde je ona spolu se svým synem a zve nás, abychom se navzájem milovali. Složme dnes k jejím nohám pancíře, ve kterých se postupně naše srdce stalo zatvrzelým. Boží dítě, které Maria drží v náručí, nenese žádnou zbroj. A bude to právě on, kdo se zanedlouho obnažený na kříži totálně vydá Otci, aby nás spasil odzbrojenou a odzbrojující silou lásky. Řekl svatý otec ve své promluvě v benediktinském klášteře na Montserratu.
0: Rádi bychom připomněli, že podrobnější zpravodajství z papežské cesty, včetně plného znění jeho promluv, najdete na našich internetových stránkách.
1: Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
1: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a já vás nyní zvu k modlitbě večerních chval. Dnes se budou modlit k moji kolegové ze studia Hradec Králové. Jestli se k ním chcete připojit v modlitbě večerních chval, nalistujte si stránku 1090 v novém vydání breviáře a další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Pokud máte vydání původní, tak je to stránka 975 a samozřejmě další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících.

0: Zdravíme vás z Hradce Králové a zveme vás k modlitbě večerních chval. Jsme zde zastoupení jak členové sekulárního františkánského řádu, tak i svatýmského apoštolátu. A na závěr nám požehná jáhen Vladimír. Modlit se s vámi bude dneska Martin,
1: Milada,
2: Michála,
3: Vladimír,
4: Marie,
5: Helena.
6: Bože, pospěš mi na pomoc.
7: Slyš naše volání.
6: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
7: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
6: Pán Bůh je síla má, všecka ochrana má,
7: bezpečně má státi, nic se nelekati, duše má.
8: Neboť při sobě mám,
7: v něhož silně doufám, bojovníka toho, jenž je mocen všeho, nezoufám. Já budu zpívati, čest chválu vzdávati, Pánu Bohu svému, v něm mám svou obranu na věky. Uslyš mě, ó Pane, ohlédni se na mne, utíkám se k tobě, rád tě mám při sobě, můj Pane. Tváře své přede mnou neskrývej, buď se mnou. Ty jsi mé vzpomožení i vysvobození, Bože můj.
6: V blažené naději očekávejme slavný příchod našeho Spasitele. Jen v Bohu odpočívá má duše.
7: Od něho je má spása.
9: Jen on je má skála a spása. Má tvrz, nic mnou nepohne.
7: Jak dlouho chcete dorážet na člověka? Jak dlouho jej chcete všichni podrážet? Jak nakloněnou stěnu, jako zeď na spadnutí.
9: Věru z mé výše se snaží mě svrhnout. Libují si ve lži.
7: Svými ústy blahořečí, ve svém nitru proklínají.
9: Jen v Bohu odpočívej má duše, od něho pochází to, v co doufám.
7: Jen on je má skála a spása, má tvrz, nepohnu se.
9: U Boha je má spása a sláva, má pevná skála, mé útočiště je v Bohu.
7: Lidé, doufejte v něho v každé době. Před ním vylejte své srdce, Bůh je naše útočiště.
9: Lidé jsou jen závan dechu, neupřímní jsou smrtelníci.
7: Položeni na váhu, vystupují vzhůru, jsou dohromady lehčí než dech.
9: Nespoléhejte na násilí, nebažte polupu. Na bohatství, když se rozmnoží, nelpěte srdcem.
7: Jedno slovo Bůh pravil, toto dvojí jsem slyšel. Bohu náleží moc,
9: tobě, Pane, láska, neboť ty odplácíš každému podle jeho díla.
7: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
9: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
7: V blažené naději očekávejme slavný příchod našeho Spasitele.
1: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář a žehnej nám. Bože, buď milostiv a žehnej nám.
9: Ukaž nám svou jasnou tvář.
7: Kéž se pozná na zemi, jak jednáš. Kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
9: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ.
7: Nech se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš.
9: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kde který národ.
7: Země vydala svou úrodu, Bůh náš Bůh nám požehnal.
9: Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země.
7: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
9: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
7: Bože, ukaž nám svou jasnou tvář a žehnej nám.
6: V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá. Radostně děkujeme Bohu Otci,
7: že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
9: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného syna.
7: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
9: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
7: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
9: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
7: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
9: A on je hlava těla, to je církve.
7: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
9: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti
7: a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi. Tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
9: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
7: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
9: V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá.
6: Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným. Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží a on vás povýší, až k tomu přijde čas. Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.

0: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Popřej mi sluchu, slyš mé volání.
1: Do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
2: Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, a povíš ponížené. Velebí
3: má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
3: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté
3: a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
3: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
3: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

0: Bože, roznožuj nás milost a pokoj.
1: Dávej svému lidu manu, aby nehladověl, a vodu života, aby nežíznil na věky.
0: Bože, roznožuj nás milost a pokoj.
2: Dej svým věřícím, ať milují to, co přichází od Ducha Svatého, aby ti stále sloužili prací i odpočinkem.
0: Bože, roznožuj nás milost a pokoj.
3: Zbav nás všech pohrom a vylej na naše domy hojné požehnání.
0: Bože, roznožuj nás milost a pokoj.
4: Dej, ať zemřelí patří na tvou tvář, a také my, ať se jednou spolu s nimi u tebe radujeme.
0: Bože, roznožuj nás milost a pokoj.
2: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
0: Otče náš, jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Bože, tvé jméno je svaté a tvé milosrdenství trvá od pokolení do pokolení. Shlédni na prosby své církve a dej, ať nikdy nevymizí tvá chvála z úst lidí. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
0: Amen.
2: A na závěr se vyprosme požehnání. Pán s vámi.
0: I s tebou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
0: Amen.
2: Jděte ve jménu Páně.
0: Bohu díky.

Ve 9:45 večer vás na Proglasu zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme malou mši Ádur od Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu přednesou Christine Schaeffer, Ingeborg Dans, Jameson Taylor a Thomas Kvasshoff z Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovodí je Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga.

Slyšeli jste malou mši Adur od Johanna Sebastiana Bacha. Sola přednesli Christine Schaeffer, Ingeborg Dans, Jameson Taylor a Thomas Kvasshoff z Gachinger Kantore Stuttgart. Doprovodil je Bach Kollegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga. Následuje triová sonáta číslo 4 e-moll opět od Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu zahraje Ivan Sokol na varhany.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste triovou sonátu číslo 4 e-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu na varhany zahrál Ivan Sokol.
1: Malinké kino na předměstí, malinké jako lidské štěstí, a před ním zaprášený akát, tam služky chodívaly plakat.

upřímné a jasné. V takovém kině, když se zhasne, chutnej na rtech jako moře. Byla tam láska, smrt i hoře.

zažívá. Oheňňanč v krbu dohořívá a vášeň, která prudce plane, to všechno trochu potrhane. Tak jako všechno lidské štěstí v malinkém kyně na předměstí, tak jako všechno lidské štěstí v malinkém kyně na předměstí.

posluchače, se čtení na pokračování vás zveme k poslechu třetí části z knihy Vejdi do radosti od Jiřího Mikuláška. Čte Václav Bauer.

Jiří Mikulášek, Vejdi do radosti. Pohled do života kněze, mučedníka Václava Drboli. Část třetí. Únorový převrat.

Vícemilická pouť ke svatému Janu Nepomuckému byla po osvobození první slavnostnější příležitostí, jak vychutnat nově získanou svobodu, ale také za ní vzdát Bohu díky. Pan Kalous přivezl jako celebranta kaplana Václava z Bučovic, aby se u nich doma převlékl. Býval u nich v domě častým hostem, zvláště na Vánoce či Velikonoce, a rád přijížděl i na zabíjačky. Ve větším kolektivu působil Drbola uzavřeněji, ale v užším kruhu byl srdečný a rád se smál. Otec Václav vedl poutní průvod k soše svatého Jana na kopci za vesnicí. V kázání vyjádřil radost nad znovu nabitou svobodou a vzpomněl na umučené spoluobčany. Jak řekl, svoboda byla draze zaplacena, ale krev mučedníků netekla nadarmo. Myslel přitom i na svého strýce ve Starovičkách, který byl nacisty popraven. S velkým nasazením se Václav Drbola pustil v Bučovicích do poválečné obnovy činnosti Orla a spolku katolických tovarišů. Dohánělo se, co bylo během nacistické totality zakázáno. Brzy se konalo i veřejné cvičení Orla na Salajce v Bučovicích. V katolickém domě se zase nacvičovala divadla a besídky. Děti se zvlášť těšily na mikulášskou besídku a odpoledne po požehnání na loutkové divadlo. Páter Václav byl schopným organizátorem nejrůznějších akcí. Když se do něčeho pustil, vždycky to dobře dopadlo. On pak ale zůstával skromně v pozadí. Poslední neděli před adventem, v roce 640., se v bučovické farnosti střídali dva Jaroslavové. Novým bučovickým kaplanem se stal Jaroslav Růžička, novokněz a rodák z Nového Veselí. Dosavadní kaplan Jaroslav Cechmajster, s nímž prožil Václav mnohé těžké chvíle konce války i poválečných zmatků, byl ustanoven farářem ve Slavonicích, nejzazší výspě diecéze. Nedávno se s ním Václav setkal v Brně. Neměl to v pohraničí lehké. Lidé sem vyslaní pocházeli většinou z velmi slabých sociálních poměrů. Mnozí ani nevěděli, jak žít v krásných domech, které získali po Němcích. Nedovedli si vážit lehce nabitého majetku. Nedávno otci Jaroslavovi přinesl ženich dobroty ze svatby na talíři z nějaké cenné soupravy. Když je chtěl přeložit na svůj, řekl mu ženich, jen si to nechejte i s tím talířem, já jich mám doma dost. Nejsou to lidé zlí, je mi jich spíš líto, odtušil páter Jaroslav. Většinou jsou to komunisté, ale nejsou nepřátelští, spíš zmatení. Chodí i do kostela, pokud není v sobotu zábava. Bohužel, zábavy jsou i v adventu a postu a přitom jejich děti si nemají co obléct a obout. Mnozí sice uznávají, že je to špatné, ale přesto se zúčastní. Chybí jim vkus a cit pro krásné a duchovní. Mají jen malý pojem o hříchu. Ve škole je to namáhavá práce. Čtvrtina dětí propadá. Mnoho je podprůměrných, popisoval dále Jaroslav. Ale přesto se na jeho poněkud zachmuřené tváři objevil jeho typický úsměv. Srostl jsem tam se všemi nesnázemi. A mohu říct, že se cítím velmi dobře. Václav si vzpomněl na spolubratra Jaroslava vícekrát, když se cítil unavený nebo se něco nedařilo.
V Bučovicích je sice hodně práce, ale je to zde přece jen snadnější. Musel obdivovat Jaroslavův optimismus a apoštolskou horlivost. Jakoby se vrátila doba společné práce, kdy se povzbuzovali navzájem.

Po únorovém převratu vychutnávali noví páni svou nezákonně získanou moc a s ďábelskou škodolibostí se pásli na bezmoci svých obětí. Byla to hra kočky s myší, protože omezený prostor, který byl věřícím a ostatním třídním nepřátelům poskytnut, měl jen znásobit utrpení a bolest. Už dopředu bylo rozhodnuto v jejich neprospěch. Náboženství je přece opium lidu. Žádný bůh není. A tak neplatí ani desatero. Svědomí je jen buržoázní přežitek. To jen církev udržovala prostý lid v otrocké poslušnosti. Co je správné a co ne, o tom rozhoduje strana. Jednou z obětí nových pořádků se stal Toník Hanák. V 49. roce byl vyhozen ze studia práv v Brně. Cítil to jako velkou křivdu a v rozhořčení napsal úvahu Menetekel Fares o podvodném jednání komunistické strany. Chtěl ji nacyklostylovat a rozšiřovat. Naštěstí nejprve dal přečíst páteru Václavovi, protože byl zvědavý na jeho názor. Kněz se na mladíka podíval a řekl: podívej se, obsah je správný, ale v dnešní situaci musíme uvažovat, jestli by jeho šíření přineslo správný efekt. Mohlo by to být pro spoustu lidí nebezpečné. A text mu vrátil. Toník si vážil jeho rady. Vnímal, že mu otec Václav poradil dobře a oceňoval, že nechal rozhodnutí na něm. Dopis sám zničil. Do Bučovic nastoupil nový varhaník Josef Kovařík. Nastěhoval se do přízemí fary s oknem do ulice. Jedl společně s kněžími. Tehdy poznal blíž také otce Václava. Brzy zhledal, že na veřejnosti spíše vážný muž je v užším kruhu radostný a příjemný společník. Ve Vinohradě bylo zase patrné, že je od malička zvyklý práci. Zajímal se také o umění a uměl pozorně a trpělivě naslouchat druhým. Dbal o Josefovo další vzdělání a povzbuzoval ho, aby rozvíjel svůj talent. Když bylo potřeba rozšířit tajný pastýřský list biskupů, obrátil se Václav právě na Josefa a poslal ho, aby list v obálce zavezl do jedné farnosti u Kyjova. Takový projev důvěry přispěl k tomu, že spolu uzavřeli přátelství. Když páter Václav pevným hlasem četl pastýřský hlas biskupů v době těžké zkoušky, byl Josef na svého kněžského přítele hrdý a plně mu důvěřoval. Monsignor František Raška se dožil 60 let kněžství. Oslavy si vzal na starost osvědčený organizátor otec Václav. Pozval i pana biskupa Karla Skoupého. Do poslední chvíle se však nevědělo, jestli mu cestu do Bučovic neznemožní státní zmocněnec Krajského národního výboru. Doktor Vladimír Starý, který 18. června 1904

V listopadu roku 2008 přinesl jeden farník na faru v Bučovicích dokument, který obsahoval zajímavé dobové svědectví. Při úpravě bytu byly v trubce garníže objeveny listy stočené do ruličky. V této zvláštní skříši přečkali téměř 60 let, aby mohl otec Václav vydat svědectví o tom, co prožíval v měsících po únorovém puči v 48. Dokument nazvaný Historie událostí Spolku katolických tovarišů v Bučovicích od únorových událostí roku 1948 začíná takto. Zasedám po zralé úvaze dne 14.2.1950 ve své kaplance večer o 9. hodině u stolu ve svátek svatého Valentýna, abych budoucím zachoval běh událostí počínaje únorovým převratem roku 1948 ve vztahu ke spolkovému domu. Únor 1948 stává se mezníkem v historii pro mnohé organizace. I spolkový dům v Bučovicích má být později krutě zasažen. Zpráva věcí se dostává tímto únorovým pučem do rukou jedné politické strany, komunistů. Tito po dávno učiněné přípravě berou úplnou moc věcí státních do svých rukou. Jsou okamžitě zřizovány nové národní výbory, složené po většině z příslušníků KSČ. Vedle těchto nových národních výborů jsou okamžitě ustanovovány při nich akční výbory, které převzaly na sebe okamžitě exekutivu veškerých událostí. Tyto akční výbory nastolují čištěním, to jest odstraněním dosavadních vedoucích činitelů, jak státních, tak i různých organizací, jako politických stran, spolků, úplně nové poměry v duchu marx-leninské doktríny. Tato veliká převratová změna doleva zasahuje velmi rychlým tempem jak veřejný, tak i soukromý majetek. Toto předesílám jako malý úvod k vlastní práci o událostech spolkových, jež mají posloužit někdy budoucím generacím k tomu, aby bylo aspoň, pokud to ještě chovám v paměti, pak možno jim seznámit se s tím, co jsem jako předseda tohoto spolku v těchto kritických chvílích pro spolek činil. Každá organizace, chce-li po únoru 1948 dál žít, musí ze svých řad sestavit akční svůj výbor, jeho složení musí se předložit místnímu akčnímu výboru Národní fronty ke schválení. Tento pak akční výbor spolku, schválený akčním výborem Národní fronty, má provést očistu v řadách svého členstva, to jest odpůrce lidově demokratického zřízení. Tento akční výbor navrhne akčnímu výboru Národní fronty tyto členy k vyloučení, akční výbor Národní fronty pak sdělí akčnímu výboru spolku, že potvrzuje a souhlasí nebo také nesouhlasí s vyloučením navržených členů. Tak vypadá situace několik dní po únorovém puči provedeném 28.2.1948. Tak i spolek katolických tovarišů v Bučovicích, chce-li pokračovat v činnosti, je nucen řídit se danými poměry. Orel je okamžitě rozpuštěn únorovým pučem,

a majetek jeho předán jest organizaci Sokol. Tak umřela jedna naše místní organizace spolu s Lidovou stranou. Snad jen na určitou dobu, či léta, Bůh sám ví. To bylo malé odbočení. Po rozpuštění těchto organizací máme ještě v životě náš obratný spolek katolických tovarišů. Páter Václav usilovně hledal nějaké možnosti, jak spolek zachránit. Domluvil se s několika jeho členy, kteří leželi komunistům v žaludku, že je navrhnou na vyloučení. Dohodl na obci i členy akčního výboru, který byl schválen, ale pak bylo schválení zase odvoláno. Psal dopisy a žádosti, pokusil se proměnit spolek tovarišů na spolek divadelní, ale ze strany mocných to byla jen nečestná hra, při níž se vystavovali budoucímu pronásledování všichni, kdo dělali potíže tím, že se bránili.

0: Slyšeli jste třetí část z knihy Vejdi do radosti od Jiřího Mikuláška. Četl Václav Bauer.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Na Proglasu začíná pořad Na stole je téma s Janem Hanákem, který vás teď provází a který vás samozřejmě taky zdraví všechny, ale já sám naštěstí nejsem tím tématem, protože to by nebylo tak nic zajímavého, ale dnešním tématem je to, co na tom stole třeba v domácnosti někdy je a někdy není a spíš bychom si řekli, že možná aspoň v našich myšlenkách spíš není. To je zajímavé, že i když toho máme stále více, tak máme pocit, že to vlastně toho máme málo. A už jsem hodně tajemný, ale tím tématem jsou peníze. Tématem dnešního Na stole je téma je finanční gramotnost. Je to něco, co si myslím, že je dost důležité, i když to třeba někdy může propadat skrze naše prsty. Řekneme si, to přece není to podstatné, důležité jsou vztahy a tak dál. Důležitá je víra třeba. Peníze jsou vlastně tak trošičku jako podivný nástroj, trošičku nečistý a podobně. Ale stejně všichni používáme. Naším dnešním hostem a hlavním hostem tedy je Pavel Šalomoun, finanční poradce. Vítám vás, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Já bych mohl říct, že jste taky majitel firmy Denarius, respektive Denarius Gold. To mě zaujalo, že to zlato vám tam tak zní.
1: Ano.
0: Ale nejste tady sám, ještě tady máme, a já jsem říkal něco jako spolumoderátor můj a něco jako spoluhost, protože od každého má trochu a je to člověk zevnitř rádia, který je taky ve finančních věcech docela dost zběhlý a dalo by se říct, že si personalista, jsi člověk, který se stará o lidské zdroje a podobně, a tím hostem a spolumoderátorem je Jaroslav Vojtěch. Jardo, vítej.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Proglasu.
0: Jak to
2: za přizvání.
0: Jak to máte vy, pánové? Máte ty peníze spíš na stole, nebo se vám jich nedostává?
1: Tak. Peněz se většinou asi nedostává, ale spíš bych to vnímal, jakože důležitější je, jak s nimi jakoby hospodařit, aby nás nedostávali do nějakých nepříjemných situací. Takže určitě můžu říct, že máme jich tolik, kolik jich potřebujeme.
0: To zní velice hezky. No, já si taky myslím, že když člověk je prostě nemá, tak je nepotřebuje, protože je prostě nemá. Ale na druhé straně byl jsem v takové situaci, kde se dávno, ale už dlouho se nebyl v situaci, že by člověk opravdu měl velkou hlavu z toho, že nemá jak zaplatit věci, bez kterých se vlastně třeba obejít nedokáže, například za bydlení nebo pro děti, třeba školu nebo něco podobného. Jo? Takže bych řekl, že někdy to asi i důležité je. Ale možná, Jardo, jak to máš ty? Tak máš hodně peněz na stole nebo spíš pod stolem nebo ve strožoku?
2: Tak já i z hlediska tady toho setkání, že jsem byl přizván, nebo že se mě Honzo přizval, tak je to především tím, my jsme s Pavlem měli před pár lety, sdíleli jsme společný dům z hlediska kanceláře. Pavel tam pořád ještě je, je to na Hlinky tady v Brně a já jsem měl kancelář v podkroví a Pavel do dneška tam má kancelář jako v přízemí. No já se vlastně drahnou řadu let zabývám nemovitostmi. A tudíž ta otázka, jak jsem na tom, ano, já myslím, že tak, jak to Pavel poznamenal, já se snažím skutečně maximum peněz, který se mi kdy do ruky dostanou, tak svým způsobem možná konzervativně přesunout právě třeba do nemovitostí, ať už svých nebo z hlediska nějakých projektů společných a podobně.
0: No, tak ano, já se, Pavle, ale budu zaměřovat samozřejmě zejména na vás, protože peníze, my se tady jako potkáme ve více pořadech, na stole je téma a budeme se bavit o velmi konkrétních věcech, jako jsou třeba dluhy, jako je spoření, jako je třeba bydlení, jako je hypotéka a podobně, věci, ve kterých třeba, myslím si, že může docela dost z nás plavat, jakým způsobem nenaletět třeba, jak přemýšlet, a když to není třeba můj obor a podobně. Ale dneska bych rád, abychom se bavili opravdu, možná to působí banální, ale to banální není. Jo? Co to ty peníze vlastně jsou a k čemu jsou dobré?
1: Ano, to je určitě hodně zajímavé téma. Jak jste řekl na začátku, samotné to slovo, aspoň z mého pocitu, pro spoustu lidí znamená takové zakázané slovo, nebo nepříjemné, nebo tabu. Málo se o tom mluví. Ale je pravda, že bez peněz prostě fungovat nemůžeme. Právě protože bez peněz si nepořídíme ani jídlo a bez peněz nemůžeme bydlet. Jo? Takže důležitý určitě jsou. Takže vnímám to jako velmi důležitý prostředek i v rámci spokojenosti třeba v rodině, v domácnosti. Pokud se jich nedostává, tak určitě to může vyvolávat stres a nepříjemné situace. Takže důležité téma to určitě je.
0: Jo. Já si myslím, že asi nemá cenu se teďka úplně zahrabávat do prehistorie a bavit se o tom, kdy vlastně postupně peníze vůbec vznikly jako zjevně efektivnější způsob nějakého obchodu než výměný obchod. To určitě. Ale bylo pro mě docela zajímavé, že protože zpočátku peníze měly sami o sobě hodnotu. Jo, bylo to, dejme tomu, nějaké zlato, nějaké stříbro nebo něco takového. Ta mince měla, dejme tomu, v podstatě pečeť krále třeba, který zaručoval, že je tam opravdu tolik stříbra a tak ryzího, kolik má být. Jo, proto například pražský groš Václava II. Byl velmi tvrdou měnou ve 13. a 14. století v Evropě. No ale později jsme se dostali k tomu, to já si pamatuju, že jako malý kluk, když jsem se díval na bankovky tehdy československé koruny, tak tam bylo napsáno, že bankovky jsou kryté zlatem a já jsem se tak jako koukal, kde tam to zlato je. Jo, v tom papíru, jako kde je to schované. No ale znamenalo to to, že dlouhou dobu potom platil, když se začaly vydávat vlastně směnky, protože ty papíry byly směnky, že jo? Jakéhosi druhu, místo toho zlata, které bylo uloženo někde v Národní bance například, nebo někde tam, ale vždycky jako byly vydávány s tím, že jsou podloženy nějakou hodnotou třeba toho zlata v Národní bance. Ale to se změnilo. To je velmi zajímavé, takže v podstatě dneska jako peníze v té papírové podobě určitě, ale dneska vlastně i v té podobě bezhotovostní na účtech, což je zdá se asi největší dneska objem peněz, jak si děje takto, takže ničím kryté nejsou. A tak jaká je teda hodnota těch papírků nebo těch čísel dneska?
1: No, tak to je hodně zajímavé téma. No, je pravda, že už několik desetiletí, nebo řekl bych půl století, neplatí to ten termín, že peníze jsou kryté zlatem. Jo, řekl bych, zjednodušeně řečeno je ekonomika nebo způsob vedení ekonomiky v zemích na světě vůbec upřednostňuje nějakou míru inflace. Výkyvy v ekonomice jsou v podstatě vyrovnávány tím, že se tiskne větší objem peněz právě, aby se zamezilo těm výkyvům, propadům v ekonomice. Ekonomika je nastavená tak, aby v podstatě neustále měla nějakou tendenci růstu. To je věc asi názoru, ale myslím si, že to taky vždycky nemusí tak být. I deflace má své místo na trhu, ale Česká národní banka to tak nevnímá a nejenom teda Česká národní banka. Takže proto výkyvy v ekonomice, nějaký propady, krize jsou doplňovány penězmi. A to uměle způsobuje, jakoby narovnává ten trh, aby ten trend byl stále rostoucí. Je to trošku teda jako složitější téma, ale jak jsem řekl na začátku, už asi půl století to krytí zlatem neplatí. Jo.
0: No, mě zaujalo, já jsem to před časem poslouchal, myslím na ČRO plus takový rozhovor na téma peníze, bylo zajímavé, a zazněla tam velice důležitá věc, že vlastně v současné době peníze stojí na důvěře. Že jednoduše já mám důvěru ve státní instituci, v tento stát, například Českou národní banku a tak dál, že se neroztočí nějaká spirála, která mi během chvíle znehodnotí veškeré mé úspory. My jsme byli svědky jako v minulých, dejme tomu, dvou letech poměrně brutální inflace na naše poměry, tedy nebyli jsme to nikdy zvyklí, ale i tato pro nás brutální inflace vlastně, když to člověk srovná s tím, co se například dělo mezi válkami s německou markou a podobně, kde se zdražovalo, nebo inflace probíhala prostě, jako se přibývala čísla během nuly během dne, jo, to bylo vlastně šílené, že se to úplně celé zhroutilo. A mě vlastně zaujalo ten pojem důvěra, protože nic jiného to není. Není to žádná jiná hodnota, ty peníze. Ty peníze jsou, já je používám a střádám je třeba, protože věřím, že ta hodnota, kterou představuje, dejme tomu, ta instituce státu, zatím tam jako nějak bude. Že s tím budu moci platit i za rok třeba, jo? Nebo ano. Když spořím na důchod, tak třeba i déle. Jo? Což mě vlastně zaujalo, jako to téma důvěry tady v tomto sektoru, jak to vidíte? Možná oba.
2: Já jsem od mý dospělosti nebo od mýho dospění mám ve stát obecně trochu nedůvěru. A týká se to i tady asi těch věcí a možná proto jsem poznamenal hned už vlastně na začátku, že skutečně každou volnou korunu, ale ono je to i tím, že mám nějaký jako technický základ, já mám vlastně jakoby stavební průmyslovku prvotně, no a do dneška mě vlastně realizace staveb jakoby vlastně baví, neobtěžuje mě to tak jako většinu prostě lidí nebo každýho, kdo dělá nějakou realizaci prostě jako nemůže a představuje třeba domy, tak z většiny to je proces, který je prostě jako složitý a těžký a především jako pro laiky je to ohromný jako břímě, takže mě to baví naopak. No a asi proto se uchyluju právě tady k tomu konzervativnímu způsobu, kdy skutečně ta moje důvěra je prostě obecně tady v tu instituci toho státu, nejenom tady, jak si Honzo nakousnul těch peněz, ale obecně je prostě menší a od mých jako raných let, kdy jsem potom začal podnikat a podobně, tak jsem se soustředil na to, abych teda si vytvořil nějakou svoji jako finanční rezervu, nejenom v rámci jako peněz, který teda moc žádný rezervy příliš velký doma jako rodina nemáme, ale zase na druhou stranu se snažíme prostě mít je uložený, tak jak tvrdím, jakoby konzervativně.
0: Jaká je vaše důvěra, Pavle, v peníze, respektive v tu instituci, která jim dává hodnotu? Jste finanční poradce?
1: Ano. Já sám přemýšlím nad tím termínem. Důvěra je opravdu hodně zajímavý termín spojený s penězmi. Já nevím, jestli bych přímo řekl, že důvěra je menší, jak řekl Vojtěch. Já to vnímám tak, že... Já to vezmu trošku z jiné stránky. V podstatě řekl bych, že je jisté, že populace, která bude vydělávat na důchody, se zmenšuje a naopak jakoby počet lidí, kteří ty důchody budou čerpat, se zvyšuje. A víme jistě, že stát na to mít nebude. Proto, jako, abych to spojil teda s tou důvěrou, vím, že důchody ty naše potřeby do budoucna nepokryjí. Takže bez peněz o to víc to nepůjde a samozřejmě vím, že budou potřeba, takže peníze potřebovat budeme určitě a 100%, ale myslím si, že nebude nám stačit důchod, který dostaneme jakoby od státu. Takže je to trošku šalamounsky řečeno, ale...
0: Šalamone, ano.
1: Ale musíme prostě... Myslím si, že je nutné, abychom mysleli na nějaký ten vak, tu rezervu finanční, kterou si budeme muset vytvořit i sami. Takže proto přemýšlím, co to slovo důvěra, jestli jenom ve stát, který mě zabezpečí, tak ta důvěra je menší, a musíme ještě sami trošičku napomoct té rezervě, kterou budeme potřebovat.
0: Mě to generuje spoustu rýpavých otázek, ale ty si tak nějak vypustím do světa až po písni, trochu si odpočineme.

0: Posloucháte pořad Na stole je téma, bavíme se o penězích, o finanční gramotnosti s finančním poradcem Pavlem Šalomunem. Pavle, ještě jednou vítejte.
1: Dobrý den.
0: A povídáme si taky s Jaroslavem Vojtěchem, který má na starosti, dejme tomu, lidské zdroje v Rádiu Proglas.
2: Finanční zdroje.
0: A finanční zdroje, promiň, no to je vlastně důležité, ty finanční zdroje v tomto případě. Takže ještě jednou vítej.
2: Taky děkuji.
0: A od mikrofonu vás stále zdraví Jan Hanák. Pavle, vy jste mluvil před tou písničkou, co jsme teďka slyšeli, jste mluvil o tom, že je potřeba se nějakým způsobem zajistit třeba na důchod nebo na budoucnost nějakým vakem finančním nebo něco takového. A o tom se hodně mluví samozřejmě. Každému z nás je asi tak trochu jasné, že od určitého věku se nedá moc spolehat na to, že ten, aspoň se to teda myslím, že ten průběžný systém financování důchodu, že by nás nějak jako zvlášť zajistil. Ale já se přiznám, že já jsem asi před 10 lety točil takový dokument filmový, bylo nás víc, bylo to takový několikadílný projekt a točili jsme o finančních šmejdech. A já jsem tehdy točil s jednou nejmenovanou firmou a podařilo se mi docela dost hluboko se dostat dovnitř. Ale krom jiného jedna věc mě tam opravdu jako zděsila. A to byli mladí takzvaní finanční poradci, který mohlo být tak 20-25 maximálně, kteří vydělávali obrovské peníze každý měsíc, stejně obrovské peníze vydávali na nějakou reprezentaci a podobně, ale kteří vlastně mluvili o tom, že přece nebudete na obtíž třeba svým dětem, když budete staří. Co když se vám něco stane? Co když nevím co? Musíte mít zajištění. A já jsem si říkal, no ale jako to všecko spěje k tomu, že se mám starat o to, abych měl nějaký prachy. Ale dost možná se stane, ty prachy mít budu, ale nebudu mít vůbec žádný vztahy lidi kolem sebe. A možná, že teda budu mít luxusní dům, ale najdou mě na tom trámu nahoře, pověstném někde na půdě pověšenýho, protože můj život nebude mít smysl. Jo. Přišlo mi to vlastně děsivé. Jak najít to vyvážení mezi tím, kdy je jasný, že se musím starat o to, abych nějaký peníze měl, protože je potřebujeme k životu. Ale jak to nepřehnat, jak prostě, jako celé dějiny jsou toho plné, i Bible je toho plná, toho, že peníze jsou fakt jako mocní otrokáři, řekl bych.
1: Ano. No, to je velmi široké téma.
0: Já vím. Znáš moc, ale musíte to uchopit, jak chcete.
1: najít rovnováhu mezi tím, jestli těch peněz už jako mám dost, jestli chápu správně, nebo ještě jich nemám.
0: No jak je vlastně z nich vytvořit nebo mít jako toho příslovečného dobrého sluhu a nenechat se jim zotročit, protože myslím si, že celá řada těch rad, se kterými se člověk potkává jako laik od různých finančních poradenství a tak, jsou právě musíte se zajistit jako všude možně, protože co kdybyste třeba měli úraz nebo něco, co kdybyste byli na obtíž rodině, já doufám, že nebudu na obtíž lidem kolem sebe, jo, že rozumíte mi, jako by to mělo nahrazovat to, co je ale vlastně důvodem jeho života. Důvodem jeho života nejsou peníze. Důvodem jeho života jsou ty vztahy, ne?
1: S tím souhlasím, ano. Ono, jak jste pokládal tu širokou otázku, tak mě napadá jako spousta myšlenek a spousta směrů, kam bychom mohli tu diskuzi jako vést.
0: Vyberte se.
1: Podívejte, co se týká jako zajištění, tak už to slovo samo o sobě bychom museli nějakým způsobem jakoby rozmělnit. Jo? Jestli zajištění myslíme jako zdraví, to znamená právě, abych nebyl na obtíž, když onemocním například, jo? Nebo zajištění příjmu, to znamená, když například přijdu o práci, jestli mám nějakou rezervu. Jo, další to s tím slovem zajištění je spojeno právě třeba důchod, jestli, já teď použiju takový škaredý slovo, ale jestli budu i majetek nějaký, na který potom budu moct šáhnout právě, abych doplnil ten nedostatečný příjem z toho důchodu. Takže to slovo zajištění je takový opravdu hodně široký a ve spojení s těmi, jak jste použil termín, finančními šmejdy, tak myslím si, že tam vždycky bude důležitá nějaká zpětná vazba, případně nějaké doporučení pro toho daného, nazvěme, klienta. když někdo přijde za mnou, tak samozřejmě musí dojít k nabití nějaké důvěry, že jo, jestli mu radím správně, a většinou to taky ukáže čas, jo, takže jako moje doporučení je, že pokud už někdo přijde do styku s nějakým finančním poradcem nebo s nějakým makléřem, tak určitě je důležitý zapojit taky samozřejmě rozum, přemýšlet nad tím, co mu doporučuje. Důležitá věc je i, jak dlouho samozřejmě pracuje, jak dlouho funguje, jestli už má nějaké zkušenosti, znalosti a tak dál. Takže orientovat se v tom, zda volím správně, ať už produkt nebo toho poradce, tak samozřejmě určitě není jednoduchý. Ale když nad tím budu přemýšlet, co mi navrhuje, a samozřejmě budu zvažovat i, jaký finanční náklady s tím spojený jsou, tak si myslím, že je možné se dopracovat k nějakému rozhodnutí, jestli postupuju správně nebo ne. Jo, takže to je jedno z těch jako témat, jo, jestli poradce ano nebo ne.
0: Já předpokládám, že vy neuvažujete o financích pouze jako o těch penězích jako prostředku směny, ať už mají jakoukoliv podobu, ale uvažujete o tom šířeji, bych řekl. Ano. To znamená, že už jsme se tady o tom bavili, že možná není úplně rozumné jako veškeré své úspory nechávat vlastně v tom prostředku, v těch penězích, ať už teda třeba na účtu, ale že je dobré třeba investovat do bydlení například, protože ono, když člověk má asi, předpokládám, jako laik, když má člověk vlastní bydlení, které už nemusí splácet, dejme tomu v době důchodové, tak má v podstatě docela dost věcí usnadněnější, nepotřebuje těch peněz tolik, jo, v té chvíli. Je to tak? Kdybyste třeba, představte si takovou situaci, že máte před sebou někoho, komu je, dejme tomu, 40, je to muž, ženatý, má dvě děti, a žije více méně jako měsíc od měsíce, moc mu těch peněz nezbývá, protože je potřeba spousta nákladů na děti a tak dál. Co byste takovému člověku, kterému se ze všech stran říká, hele, už jsi dost starý na to, už musíš prostě, to nejpozději, jako, že jo, to spíš dřív, jako uvažovat o nějakém důchodu, ale on neví pořádně z čeho, co byste mu poradil?
1: No, byl by to trošku složitější proces. Já bych úplně správně bych od toho klienta potřeboval vědět hodně věcí. Samozřejmě, jakým způsobem funguje, jaký má výdaje, kam ty výdaje jdou. A jedna z takových těch základních věcí, která je důležitá, aby se třeba ta rodina v určité situaci nezadlužila nezdravě, tak je právě operativní rezerva. A vy jste zmínil, že pokud byste byl klient, který žije od výplaty k výplatě a nemá moc rezervy, tak by to byla první věc, na které bychom pracovali, protože bez té rezervy v podstatě je velmi vysoké riziko buď nějakého zadlužení anebo nějakého finančního problému právě, že třeba nebude schopen něco zaplatit. A ta finanční rezerva je v podstatě první věc, kterou s klienty řešíme, pokud se potom máme bavit následně o nějakém budování nějaké té renty nebo nějakého majetku nebo přípravy na bydlení. Je to první věc, na které začneme pracovat.
0: Hodně se mluví o tom, že, aspoň tak jsem to slyšel, jo, že je dobré mít třeba na běžném účtu tak ideálně aspoň trojnásobek mé běžné výplaty, právě když se stane něco, nevím, vybouchne pračka třeba a tak podobně, aby člověk to nemusel řešit hned nějakou půjčkou nebo něčím podobným. I když jsem si vědom toho, že na běžném účtu se ty peníze vlastně obrovsky znehodnocují, protože inflace všechno, nic to nevydělává, jenom to ztrácí hodnotu. Jo. Jak to vidíte vy?
1: Moje doporučení je, ty 3 měsíce je opravdu úplně minimum, moje doporučení je 6 měsíců. Je to i z důvodu, že do té operativní rezervy, když to takto teda nazveme, spadá i třeba riziko nějaké vážné zlomeniny, to znamená nějakého úrazu, a já můžu mít pokles v příjmech v rámci zaměstnání třeba i 3, 4, 5 měsíců. Takže tu rezervu doporučuji trošku větší, ale samozřejmě i 3 měsíce je lepší, než spousta domácností ani takovou rezervu nemá. Jo, takže moje doporučení je 6.
0: Možná z vaší zkušenosti bych rád věděl. Jo, představte si, že jsem v situaci, jestli říkám, tak ano, já vydělám poměrně slušné peníze, nějaký průměrný příjem, ale docela dobrý. Samozřejmě to je časté, splácím nějakou hypotéku na domu, který s rodinou obýváme, ale žijeme se docela dobře, ale nemůžu si moc dovolit. Nevím přesně, odkud brát na to, abych vytvořil operativní rezervu jako šestinásobek svého platu. Já vím, že to je velmi teoretické, ale vy máte zkušenost, s čím se třeba nejčastěji setkáváte u takových lidí, jako kteří nevidí vůbec prostor, ale vy ho tam vidíte. V čem třeba ten prostor často je, kde ubrat, kde ušetřit na výdajích, nebo no na výdajích samozřejmě té rodiny, které ta rodina v té chvíli vidí jako nezbytné, ale oni se třeba ukážou, že úplně nezbytné nejsou.
1: Ve velké většině případů ty rezervy samozřejmě jsou. Jde o to, že když v nějakém čase mi třeba plat narůstá, zvedá se, tak se zvedá i životní úroveň domácnosti. Prostě tak to je, lehko si zvykáme na to, že ten příjem trošku roste, takže my začneme více utrácet. V tomto případě hodně může právě pomoci nějaký poradce nebo nějaký známý třeba té rodiny, který právě se dokáže podívat z nadhledu do těch výdajů, ale je to o tom, že ten klient samozřejmě mě musí odkryt. Jo? Takže už jde o nějakou velkou důvěru, jde o klienta, se kterým pracuji už nějaký čas, a většinou ta rezerva, nacházíme ji velmi často v potravinách, kdy za jídlo ty domácnosti utrácí poměrně dost peněz. A řekl bych, na druhém místě bývá, já to dávám do škatulky, dovolená a záliby nebo zábava, tak v těchto dvou škatulkách bývá většinou největší rezerva.
0: Jo. Ale asi byste nedoporučoval úplně škrtnout veškeré záliby, ne?
1: Ne, ty tam musí být dokonce. Jo. Jestli v současné době takové té stresové musíme přežít, a to doslova, tak je to nutné samozřejmě. Ale je otázka, jestli zase trošku přeženu, ale jestli pojedu na Mauricius, nebo pojedu na dovolenou nějakou trošku levnější. Jo.
0: Mně přijde jako velmi zajímavé to, co jste říkal o těch potravinách, protože to asi člověk vidí i sám na sobě, ale vidí to i třeba v těch obchoďácích, když někdo nakupuje v pátek před víkendem, a když je to ještě nějaký víkend nebo nějaký pár dní volna spojených třeba s Vánocemi nebo Velikonocemi a tak, no to jsou neuvěřitelné nákupy, jo, obrovské množství, a člověk to asi sám může zjistit, předpokládám, na tom, co všechno vyhazuje. A nejenom, že to je samozřejmě neekonomické, je to taky těžce neekologické, člověk prostě vyhazuje věci, které se mohly spotřebovat, že by měl být mírnější. Já nevím, jestli se to takhle dá říct, jo, ale když se vezmete nějakou, i když taková neexistuje, jako průměrnou rodinu, kde jste třeba někdy radil, jo, kde si řekli ty lidé, přece my na potravinách nemůžeme ušetřit nějakou významnou částku, ale ono se to podařilo. Kolik to tak třeba procentuálně mohlo být, když ty lidi trošku upravili své návyky, kolik ušetřili na těch potravinách?
1: No, to
0: já vím, že to se nedá tak úplně jasně říct, ale jestli máte nějakou zkušenost, jestli to je třeba jako v řádu procent, nebo třeba klidně čtvrtinu. Jo.
1: Je to samozřejmě domácnost od domácnosti, ale řekl bych, určitě se nebavíme o nějakých 5-10%, ale bavíme se zhruba nějakých 15% a řekl bych v některých případech i 20%. Ale jde o to, že je to samozřejmě nějaký proces, ty domácnosti tu změnu neprovedou ze dne na den. Jo, takže chce to pár měsíců a tvrdé práce. Ale víceméně jde o to, že samozřejmě, když už takto s rodinou řešíme právě ty volné prostředky, které potřebujeme, aby jsme vytvořili tu rezervu, případně tvořili nějaký majetek do budoucna, tak samozřejmě je to o té práci a znamená, že oni chtějí. Protože je spousta samozřejmě klientů a domácností, kteří by mohli mít větší rezervy, ale z nějakých důvodů třeba nechtějí. Jo.
0: Ale asi by bylo špatně teďka uvažovat, aha, tak já slevním rozpočet na jídlo, tak to udělám tak, že budu obrážet všechny možné slevy v obchoďácích a budu kupovat i nejméně kvalitní, tedy nejlevnější věci, tak to asi nemyslíte.
1: Tak to určitě nemyslím, ne. Já sám tak nějak vnímám, že ta kvalita je velmi důležitá a musí se hodně vyhledávat v současné době, protože produktu je hodně, ale samozřejmě kvalitní potraviny určitě.
0: No tak moje zkušenost, je ale jako jasná, já teda někdy s nadsázkou říkám, že jídlo je přežitek, ale to je taková moje osobní úchylka, jo, ale každopádně mám pocit, že člověk nemusí zdaleka jíst tolik, kolik si myslí, že by měl, protože se to tak vždycky říkalo, protože nevím, se má člověk nasytit a aby to cítil a podobně pořádně, ale že mnohdy, jako když člověk koupí kvalitnější produkt, který je sice dražší, ale potřebuje ho podstatně méně, protože ta chuť tam třeba jako je výrazně přítomná. Nemusím sníst prostě 20 deka ajdamu, který se sýrem mnohdy nemá společného vůbec nic. Stačí mi, když si vezmu tvrtinu, možná méně, jiného sýra, který s zeleninou třeba, nevím, nechci to někomu vnucovat. Tenhle ten způsob, svůj způsob života, ale tak je to velmi kvalitní strava, je to chutná strava a je to, protože je toho míň taky, tak je výrazně levnější. No. Jardo, ty jsi chtěl do toho přispět?
2: Já spíš myslím, že právě tak, jak Pavel poznamenával, že ta věc je velmi dlouhodobá, tak tohle jsem chtěl zmínit. Je to asi o tom myšlení té rodiny, protože znám teda více kamarádů a rodin, kteří třeba už jim děti odrůstají, jsou v nějakým věku prostě pubertálním a podobně. A potom, když si spočítáte, když taková rodina třeba chodí denně, každý z těch vlastně dospělých členů té rodiny na oběd, někdo z nich jde ještě jako na večeři do restaurace a podobně, tak myslím si, že třeba tady ta náhražka, nebo ne náhražka, ale to myšlení překlopit tak, že to, co si doma ne teda jako vyprodukuju, ale v té první fázi třeba uvařím, tak je mnohdy, nebo ne mnohdy, ale vždycky je to teda zdravější, než to, co si, když si koupím lazaně z Lidlu a ohřeju si je, tak je to prostě něco jiného, než když si to dokážu jako udělat doma. Já třeba, dobře, je to pro mě nějaká osobní věc, rád vařím a myslím si, že pro tu rodinu je to jako příjemný jíst jako dobrý jídla, ale myslím si, že v tomhle tom je třeba, já vůbec jako nejsem schopen uznávat právě to Honzo, jak se z toho dotkl, že ty rodiny mají tu nadspotřebu a vyhazují to. Tak já si vůbec tohle jako nedokážu prostě představit na svý domácnosti, protože to skutečně máme nastavený tak, že si, já nevím, třídíme bioodpad, dáváme si ho na zahradu, že jo, a podobně. Jsou tam prostě šlupky od cibule, od brambor a podobné jako věci. A potom i v rámci toho vytříděného odpadu vidíme, jak jako málo, prostě nenaplníme tu popelnici za 14 dní, tak jako celá rodina by potřebovala třeba dvě popelnice a podobně. Chtěl jsem se zmínit o tom, nebo chtěl jsem se vrátit k tomu, že si myslím, ta filozofie je i v tom, si třeba ty věci udělat v rámci té rodiny, nebo toho stádečka, nebo toho prostě toho základního jakoby principu, takže té rodiny, tak.
0: Mně přijde výborné, že se tady ukazuje něco, co je ale asi plně přirozené, že žádný segment společnosti a vůbec toho, co společnost utváří, není oddělený od druhého. Že tady to chování, které je nějakým způsobem odpovědné vůči životnímu prostředí například, se je přímo propojené s tím, že to je zároveň chování, které je i z finančního hlediska ekonomické. Což mě přijde fajn. Tak pojďme do tohoto třeba možná rozvažování až filozofického vpustit další píseň a pak budeme pokračovat. I thought I heard a captain say, pay me my money down, tomorrow is our selling day.

0: Na stole jsou peníze. Na stole je téma peněz, to je prostě téma, se tak opakuji, téma tohoto pořadu, kde si povídáme s Pavlem Šalamounem, finančním poradcem, povídáme si s Jaroslavem Vojtěchem, který je odpovědný přes lidské finanční zdroje v Rádiu Proglas, a ten, kdo si povídá, Jan Hanák, a trochu taky filozofuji. Mimochodem to je ale zajímavé, protože já jsem studoval teologii, že krom jiného. A existuje v teologii pojem ekonomie spásy, což je velmi zajímavé. A není to jako nauka o tom, jak platit za odpustky, nebo něco podobného. Ale vychází to z toho původního významu toho sousloví řeckého oikos nomos, tedy správa domů nebo uspořádání domů. Je tím míněn samozřejmě v té teologii ten dům života, dům jako mýho bytí, řekněme. Ale tohleto je zároveň i základ toho, čím se zabýváte vy, Pavle. Je to, jak uspořádat ten dům i v té velmi konkrétní rovině, prostě v tom, aby fungoval v tomto systému, který dobře není nejdokonalejší, ale žijeme v něm. Je to kapitalistický systém, tržní systém, prostě nějakým způsobem se tady s penězmi jako uvažuje. Vy, Pavle, mě by docela zajímalo, jako jak vy to máte napojené, jako vy se hodně zabýváte penězmi. Jestli vás tohleto nesvádí k tomu, abyste měl hlavu plnou čísel a vlastně mamonů. Abyste si uchoval čistou duši.
1: Je pravda, že v tomto oboru pracuji už přes 20 let. Je to dlouhá doba, ale předpokládám, že samozřejmě, že svou duši udržuji ve správné rovině. Podívejte, mě je jedna věc, která mi vnesla do peněz takovou zásadní, nazvěme změnu, jsou desátky. Myslím si, tak jak se píše v Biblii, že veškerý ten příjem, který jakoby máme k dispozici nebo nám přiteče do kasy, tak i toto je dár. Jo. A myslím si, že každý by tak měl fungovat, aby ty peníze měly trošku vyšší smysl a vyšší hodnotu, že by měl z těch peněz, já bych teda řekl nekompromisně, dát minimálně desátek prostě Bohu. A samozřejmě těch možností, jakým způsobem ty peníze použít, tak je samozřejmě nepřeberné množství. Ale to jsem chtěl říct, že ta desetina z těch peněz ze začátku byla velmi jako náročná to oddělit. Jo? Nebylo to jednoduché, ale člověk si na to velmi rychle zvykne a už vnímá potom hodnotu těch peněz trošku jiným způsobem. Takže toto si myslím, že byl takový největší zlom v mém životě, ke kterému mě přivedl jeden velmi dobrý kamarád. A předpokládám, že od té doby samozřejmě člověk, co se týká peněz, přemýšlí právě i nad využitím těchto peněz, aby je využil správně, v souladu s Boží vůli. Takže toto vnímám jako takový celkem důležitý bod ve správě peněz v rámci domácnosti, rodiny. Tak.
0: Peníze jako dar, který mám dávat dál.
1: Ano.
0: A ten desátý, když jste říkal, to předpokládám nemyslíte jenom tak, že 10% svých příjmů dáte nějaké církvi, ke které patříte, ale může to být třeba i to, že pomůžete někomu potřebnému?
1: Ano.
0: Úplně mimo nějaké instituce?
1: Ano.

0: Já jsem si to trošku už jakoby posunul dál, jo, ale to není až tak podstatné, je to rozhodnutí každého člověka. Mám kolem sebe lidi, kteří třeba dokáží, nebo mají příjmu tolik, že odvádí třeba 20% nebo větší částku, ale to není podstatné. Já si myslím, že důležitý je zachovat aspoň ten desátek a samozřejmě smysl těch peněz, aby byl pro potřeby i druhých a ne pro mě.
1: Mně na to přijde dobré, aspoň to v tom čtu, jak to říkáte, že jakoby ano, samozřejmě tím, že dávám nějakou část svých příjmů někomu, kdo je potřebuje, tak to je jako velmi prospěšné i pro toho člověka, kterýmu je teda dám ty peníze, nebo nějakým způsobem posloužím, ale zároveň vlastně to vytváří i ten určitý odstup od těch peněz. Ne pro mě samotné, já si říkám, hele, jako není to něco, co by ti mělo vládnout. Je to nějaká skutečnost, nějaký systém, řekněme, který je jedna z těch příslovečních hřiven či talentů. Mimochodem to je docela vtipné, že vlastně to je starozákonní platidlo, to jsou peníze, hřivna nebo talent, a dneska to používáme v mnohem přenesenějším významu. Jo. Je to prostě jeden z darů, který mi mám sloužit. To je dobrý, to je dobrá rada finančního poradce.
0: Ano, já osobně to vnímám jako takový to základní rozhodnutí, který by měl učinit samozřejmě každý, jo, a myslím si, že to hodně pomůže potom, i jako samotné osobnosti, jo, a růstu ve vztahu k penězím.
1: Myslíte si, že třeba když jsme se bavili už dřív tady v tom dnešním našem povídání o tom, jak je potřeba vytvářet nějaké finanční rezervy, ty operativní peníze a podobně, které mám na účtu, a že můžu docela dobře ušetřit skrz šetření například v potravinách, které jsou někdy velmi bláznivě kupovány a pak vyhazovány ještě bláznivěji vlastně. Ale že by člověk, i když má pocit, že vlastně nemá ty peníze, ale měl by to udělat, že měl by se v prvé řadě rozhodnout jako někomu něco dávat, prospívat dobré věci, prostě která není z mého nejbližšího okruhu, protože jak se říká, že to dílo bude požehnáno, tak nikdy nezůstanu úplně sám.
0: Ano, já právě vnímám tu úroveň těch desátků právě i z pohledu toho požehnání. Jestliže prostě to, že peníze potřebujeme, to je fakt. Jo? A pokud někdo bude v nějaké nesnází, tak samozřejmě věřící člověk se obrátí na Boha, že jo, a prosí prostě o vyřešení té situace. Tak jak se píše v Biblii, já vnímám, že právě naučit se dávat bokem desátek a využívat ho na budování Božího díla přináší obrovské požehnání. Já sám můžu, aspoň co můžu svědčit za těch 23 let, co to dělám, tak v podstatě vždycky každého člověka potkají nějaké těžké zkoušky, vždycky jsou situace, které prostě jako těžko zvládá, ale můžu říct doposud, že se nestalo to, a vy jste to řekl úplně v úvodu toho pořadu, že jste se nedostal do situace, která by vyžadovala nějakou půjčku, nebo prostě, že byste byl úplně bez koruny, že byste si nemohl koupit jídlo. Já si myslím, že i toto, to odvádění desátku přináší právě i požehnání do těch příjmů. A tím nemyslím to, že budu mít dvakrát tolik příjem. Ne, ale že budu mít peníze na to, na co potřebuji.
1: Myslím si, že určitě záleží taky na tom motivu. Že kdybych byl motivován tím, že já někomu něco dám, protože mi Bůh požehná a dostanu dvakrát tolik, tak tohle to fungovat prostě nebude. Ale jestliže dávám prostě proto, že vím, že to je správné, a možná tam trochu toho pragmatického může být v pozadí, že když já se někdy můžu taky dostat do situace, kterou nevymyslím, nenaplánuji, a budu velice rád, když pomůže někdo mně, jo. Ale v prvé řadě pomáhám proto, protože ten člověk to potřebuje. Ale myslím si, že to asi s tím souhlasí, je potřeba i v tom, jakým způsobem člověk pomáhá jiným, jako být trošku jako racionální, protože takových těch různých vybíracích akcí někde na ulici se sladkým úsměvem na postižené děti a

0: se zeptáte, jako, a jak to teda funguje, tak se na vás usmějí ještě sladčeji a řeknou, no to je nepostižené děti, což jako můžou být taky pěkně prošustrované peníze, a to nemyslím, že ukradené, jo, ale když to někdo neumí dělat tu charitu, tak to taky může zbytečně prostě ty peníze vyhodit na nesmysly. Takže určitě asi předpokládám, souhlasíte se mnou, že je potřeba taky se dívat na to, komu ty peníze dávám, aby to bylo smysluplné.
1: Ano, to je jednoznačně, ale těch projektů v současné době je tolik, že si myslím, že stačí málo k tomu, aby si každý zjistil, která oblast to třeba i zajímá a daroval ty peníze na ty správný projekty. Jo. Každý je jiný a to je dobře.
0: A někdy si říkám, že je dobré i někomu dělat radost. Jo? Tak to je velmi jednoduché, samozřejmě to je úplně okrajová věc, jo? Ale když člověk potká na ulici někoho bezdomova například, který jako chce nějaké peníze, a tak já považuji za velmi nedůstojné, teda když já jako dárce mu řeknu, dobře, já vám, nebo co já vám, ještě mu tykám, já ti něco dám, ale aby to nebylo na pivo. Tak takovému člověku vždycky říkám, víte co, tak si to nechte, sržte si to někam, ty peníze. Jestli prostě dáváš nějaký dar, tak ho dávej zaprvé s respektem k té osobě, i když je špinavá a nevím co, a zároveň jako neponižuj toho člověka tím, že prostě říká, ne, ať se to použije na co chce. To je, já ho chci dát ten dar, ať se udělá radost. No, to je jeho věc, ale moje věc je, jestli mu je dám nebo nedám. A myslím si, že to je úplně svobodné, jako to nemusím mu ty peníze dát, že jo?
1: Ano, jo. A myslím si, že to rozhodnutí právě dobrý je v tom, že se rozhodnu sám. To tak udělá ta Bůh má rád radostného dárce.
0: To je krásný závěr toho našeho dnešního povídání, ale naštěstí ne úplně posledního povídání. I dneska jsem se chtěl dotknout ještě jiných témat, ale k tomu se dostaneme příště, kde se budeme bavit nejenom o našich návycích, třeba i od dětství, o tom, jak s penězi zacházet, ale budeme se bavit o něčem, co je ze všech možných stran velmi nepříjemné, a to jsou dluhy. Tak pro tuto chvíli ale děkuji našemu hostu Pavlu Šalomunovi, který je finančním poradcem a majitelem firmy Denarius Gold. Děkuji, Pavle.
1: Také děkuji za pozvání.
0: A díky moc mému spolumoderátorovi a spoluhostu, tady s Pavlem, Jaroslavu Vojtěchovi, který se stará o ekonomické, tedy finanční a personální lidské zdroje v Rádiu Proglas. Jardo, děkuji.
2: Já děkuji moc za přizvání, děkuji.
0: A od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák, a pokud nás posloucháte v některé z podcastových aplikací, tak budeme rádi, když u nás dáte samozřejmě vědět svým přátelům, známým a podobně. A když už jsme u těch financí, pokud nám pošlete nějakou korunu na to, abychom mohli vytvářet více takových pořadů, tak se taky rozhodně nebudeme zlobit. Mějte se hezky.

Na stole je téma společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9:00 dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po 10:00 večer.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Zadali zvířata z mraků táhnou. Tam, kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

se do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípí, neptá se, nečeká, jenom tma a v ní.

0: Tam, kam jdeš, tak jdu, jen nevím, kde zahnout.
1: A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit, neptá se, nečeká naše tma.

0: a v nich my.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

0: to? Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název Smrt. Každé náboženství, píše Berdiajev, i to, které věří nejprimitivnější divoši, má základ v postoji člověka k smrti. Je ostatně zajímavé pozorovat, jak jsou vyvinuté pohřební obřady a zvyky u primitivních národů. Je v nich vyjádřen hluboký zážitek smyslu lidského bytí. Život, který se náhle, často náhodně přetrhne, musí nějakým způsobem pokračovat, jinak by skutečně neměl lidský život smysl a byl by jenom jako tráva, která usychá. Náboženství křesťanská, jak poznamenává Solovjov, se shodnou v tomto, že věří v dvojí život, včasný na zemi a ve věčný po smrti. Zdejší je jen jakási průprava a zkouška. Je tu tedy jakási souvislost mezi obojím. Bohužel právě ta souvislost se líčí neúplně a částečně. Tělo umírá, duše žije dál. Je však duše celý člověk? Platón věřil, že je. Tělo je jen přívěsek, hlína. Čím dřív se ho zbavíme, tím lépe pro nás. Proto je smrt očištěním a velkou pozitivní hodnotou, začátkem pravého duchovního života. Tato nauka vypadá vznešeně, ale přesto není v jádru křesťanská. Bůh stvořil celého člověka, i tělo, i duše patří k mému já. Jejich vzájemné odloučení je cosi násilného, nepřirozeného. Smrt není dílem božím, ale následkem hříchu, jak čteme výslovně ve vypravování o prvním hříchu a jak to potvrzuje svatý Pavel. Jako trest za hřích znamená smrt vítězství spravedlnosti nad zlem. V tomto smyslu je smrt skutečně místem, kde lidé nacházejí jedinou spravedlnost, jedinou opravdovou rovnost všech lidí. Pravou pozitivní hodnotu však dává smrti teprve křesťanství. Kdo v Kristu umírá, s Kristem povstane k novému životu, k životu celému v oslaveném těle, ve světě, který se vrátí k původní neporušenosti. Ve třetí kapitole listu Kolosanům čteme: Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. Smrt s Kristem je tedy úžasnou silou, přetvářející nás samé a tím i celý svět. Velká touha křesťanů vždy byla, aby byli v tomto okamžiku s Kristem co nejtěsněji spojeni. Nejzřejmější je to při smrti pro víru, při smrti mučednické, kterou nazývají křtem krve, očistnou koupelí od všech vin a trestů, semenem křesťanské víry. Ve skutečnosti však musí být v Kristu a s Kristem každá smrt, má-li vést k věčnému životu. Proto se stala obvyklým lidovým projevem zbožnosti takzvaná příprava na dobrou smrt. Její podstatnou částí je zpytování svědomí, zpověď, pevná důvěra, že jsme ve stavu Boží milosti. Patří k tomu také úvaha o povinnostech denního života, o prozřetelnosti, o smíření s vůlí Boží. Myšlenka na smrt patří docela přirozeně k večerním modlitbám, k exercicím, k pobožnosti na konci roku a podobně. V litaních je stará prosba, aby nás Bůh osvobodil od náhlé a nenadálé smrti. Lidé se též rádi modlívají k svatému Josefu, patronu dobré smrti, protože se dá právem předpokládat, že v jeho posledních okamžicích při něm stál sám Ježíš a Panna Maria. Není dovoleno si smrt svévolně přivodit. Autoři se však ptají, je-li vhodné, abychom si smrt přáli, abychom si ji, jak se říká lidově, přivolávali, prosili Boha, aby ukrátil naše utrpení v nemoci, v nesnázích. V takové modlitbě není nic zlého. Je naopak výrazem víry v budoucnost s Bohem. Přesto napomíná svatý Dorotej z Gazy, abychom nevzdychali po smrti tuze lehkovážně. Vždyť i to, že zde na zemi můžeme něco vytrpět, je velkou výsadou. V životě svatého Martina, biskupa z Tours, čteme pěkná slova, která se modlili při smrti. Pane, jsem-li tu na zemi ještě potřebný tvému lidu, neodříkám se práce. Nejlépe se totiž na smrt připravuje ten, kdo věří ve smysl a cenu křesťanského života, i kdyby byl těžký a zdánlivě nesmyslný. Krásná je smrt svatých po všech stranách, píše svatý Bernard. Je to konec namáhání, konečné vítězství, brána k životu, přístup k úplné bezpečnosti. Svatý Augustin pak povzbuzuje. Bojí se snad obilí toho, že je zavezou do stodoly? Naopak, touží potom.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraň nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Pěkný den a příjemné chvíle strávené s Proglasem vám všem přeje Pavel Smolek. S mým dnešním hostem mám docela hodně společného, ale osobně se vidíme vlastně poprvé. Je o polovinu generace mladší než já. Rozhodně vystudoval více škol. Napřed inženýra na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, pak si udělal doktorát na matfyzu a nakonec ještě bakaláře na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Společné máme to, že i já mám aspoň střední školu technického směru. Oba jsme konvertité a oba jsme chodili do kostela svaté Anežky v Praze na Spořilově. On krátce, já mnohem déle. A znali jsme františkána patra Hřehoře Marečka. A oba nějakým způsobem předáváme svou víru dál. Já tím, že pracuji v Proglasu a můj host tím, že píše nejrůznější články do Signálů, do Univerza, pořádá přednášky a založil si svůj vlastní blog nazvaný Víra jednoho technika. Někteří už v tuto chvíli asi ví, že mým hostem je Boleslav Vraný. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Vraný, než si začneme povídat o víře a o takových věcech, řekněte mi, čím se nyní zabýváte ve své profesi?
1: Tak já vlastně mám dvě práce, obě dvě na nějaký částečný úvazek. Jednak pracuji v jedné české firmě, která se zabývá výrobou laserových zrzacích strojů. Já jsem vlastně původně vystudoval fyziku laserů. A za druhé pracuji v jedné bance, kde pracuji jako programátor, dělám tam nějaké vnitrobankovní systémy specializované.
0: V souvislosti s tím děním, o kterém se dneska hodně hovoří, to znamená s nejrůznějšími podvody a tak dále, můžeme říci, že naše peníze jsou v bankách v bezpečí?
1: Tak z hlediska jako zdraví institucí je to spíš otázka na Českou národní banku, z hlediska řadového programátora určitě je potřeba si dávat pozor na různé podvody. Tam jde spíš o psychologii, než o špatné zabezpečení té banky. Jde o to, že prostě vás podvodník z vás v podstatě vyláká platbu nejrůznějšími způsoby.
0: Ano, takže nejslabším článkem toho řetězce je zpravidla ten klient.
1: Je zpravidla člověk, je zpravidla ten uživatel.
0: Já jsem vás neznal do chvíle, kdy jsem si na stránce pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci, mimochodem doporučuji vám, vážení posluchači, do nich občas nahlédnout, přečetl váš článek Pravda v digitálním světě. Jak spolupracujete s pracovní skupinou pro sociální otázky?
1: Já s nimi spolupracuji již několik let a nepamatuju si přesně od kterého roku. A v podstatě s nimi spolupracuji. Ze začátku to bylo takové účast na jejich jako seminářích a setkáních s tím, že jsem tam občas vznes nějakou otázku nebo námět. Poslední vlastně dvě velká setkání, protože vždycky jsou jednou za rok je nějaké velké setkání, tak jsem tam měl i vlastně samostatný příspěvek. A ten poslední byl právě tady to téma Pravda v digitálním světě. Takže ano, takhle se toho účastním, občas navrhnu nějaké téma také. Ta pracovní skupina pro sociální otázky vznikla již před nějakou delší dobou. Vlastně má web, který je socialninauka.cz a jejím smyslem je podporovat odborný dialog především o sociálních otázkách v církvi i mimo církev, provádět nějakou publikační činnost v tomto směru a v podstatě vytvářet nějaké sítě odborníků a zájemců.
0: Ten článek Pravda v digitálním světě, pokud se nemýlím, se vlastně věnoval dezinformacím.
1: Z části se věnoval také dezinformacím, z části se věnoval trošičku reakci na to, že abychom ten digitální svět nevnímali jenom jako semeniště dezinformací. Takové docela časté téma, bych řekl, je i jako obhajoba tohoto světa a toho porušeného světa, který prostě je porušený už od toho prvotního hříchu, tak obhajoba před tím ho vnímat jenom jako špatný.
0: Teď se dostáváme k tomu, jak jste se stal věřícím. Co nám o tomto svém duchovním přerodu prozradíte?
1: Prozradím vám o tom to, že to vlastně začalo, když jsem ještě byl na gymnáziu, někdy v roce 91 nebo 92, tak můj táta přinesl domů knížku Život po životě od Raymonda Moodyho, ta tehdy česky vyšla, A jsou takové ty zážitky lidí, kteří prošli klinickou smrtí, teď viděli různá ta světla, světelné tunely a podobně. A pro mě to bylo jako kniha, která opravdu proměnila můj život. Já jsem si z toho odnes, že jednak Bůh existuje, což jsem teda do té doby nevěřil, a jednak jsem si z toho odnes to, že člověk je povolaný k lásce a tím myšleno jako k lásce, jako milovat ty své bližní. A na toho Boha já jsem poměrně rychle zapomněl, ale to povolání k lásce ve mně zůstalo a teď s tím byly prostě spojené různé problémy, jak to teda vlastně člověk má dělat. A moc se mi to nedařilo z různých důvodů a říkal jsem si, no potřeboval bych někoho, kdo to umí a kdo mě jako poradí, jo. No a jsem jako si říkal, no tak kde takové lidi, nebo jak jsem na to přišel? Přišel jsem na to z knížky o Bohu. Aha, takže Bůh a láska spolu asi nějak souvisí. Aha, a tím pádem věřící lidé by vlastně tu lásku měli umět a já bych se jí mohl učit. No a kde najdu věřící lidi? No v kostele. Takže jsem šel do kostela, já jsem obešel několik kostelů, na které jsem si tehdy v Praze vzpomněl a těch prvních asi 4 byly zavřené, prostě tam neprobíhala žádná bohoslužba. A když jsem přišel do toho 5., tak tam probíhala bohoslužba ze Zeleného čtvrtka roku 95. A tak jsem prostě šel dovnitř a říkal jsem si, no tak co budu dělat? Nikdy jsem na bohoslužbě nebyl, tak co budu dělat? No tak budu se snažit zapadnout, že? Stáli, tak jsem stál, pak klečeli, tak jsem klečel, poslouchali něco, tak jsem taky poslouchal. Pak se seřadili, šli někam dopředu. No tak jsem se taky seřadil, šel jsem dopředu, že jo, tam stál kněz a rozdával, já jsem vůbec netušil, že jde o nějaké tělo Kristovo, takovou nějak, pro mě to prostě v tu chvíli byla nějaká oplatka, tak jsem si ji vzal do ruky, se tehdy ještě ani nesmělo, tak jsem si ji vzal rukou, říkám děkuju, dal jsem si ji do pusy a když se na mě tak jako divně podíval a já jsem odešel, pak jsem se nějaký babičky v lavici zeptal, jako proč se na mě tak divně díval, když jsem mu přece slušně poděkoval. A ona se mě zeptala, říká, no a jako jste pokřtěný? A já říkám, no já nevím, co to je. Tak mě poslala teda za tím knězem, to byl páter Rudolf na Lhotce, v Praze na Lhotce, jako na přípravu ke křtu. Já jsem tam nějakou chvíli chodil, pak jak jsem se začal rozlížet po tom okolí, tak jsem vlastně objevil, že sousední farnost je i Spořilov, kde je páter Mareček a ten styl pátera Marečka mě přeci jenom přišel trošku bližší tehdy, takže jsem vlastně dokončil přípravu na křest tam.
0: Já věřím, že se mnozí naši posluchači teď možná smějí u svých přijímačů, ale to je prostě v pořádku, tak to je. Já bych se už zastavil u patra Marečka. Co jste třeba na něm viděl tak zajímavého, že jste se rozhodl chodit právě třeba na tu přípravu na křest do této farnosti a k němu?
1: A mě páter Mareček přišel jako hrozně laskavý především. Jo, a takovej, no, hrozně laskavej, plus teda jako dělal tam spoustu aktivit, ať už to bylo divadlo, že, protože ten kostel je specifický tím, že vlastně má divadelní sál. On byl původem fotograf, což tehdy mě až tak neoslovovalo, dneska by to asi pro mě bylo mnohem zajímavější, ale hlavně ta jeho laskavost. No.
0: Při té cestě k víře, která je dnes vaše domovská farnost?
1: Moje domovská farnost dneska je Chodov a Háje, což je teda taky sousední farnost asi. Takže komunitní centrum Matky Terezy na Hájích hlavně.
0: Ano, takže pater Michal Špilár.
1: Michal Špilár a Dominik Frič.
0: Jo. Já jsem tady měl možná z vaší farnosti jednu paní nebo sličnu, která říkala, že když ho viděla poprvé Michala Špilára, tak si říkala, co je to za týpka, to je nějaký motorkář nebo něco takového.
1: Jako Michal Špilár, já nevím, jaký je jeho vztah k motorkám. Fakt je, že teda se tam dělá pravidelně to požehnání motorkářům. Někde na jaře bývá pravidelně u nás před kostelem. Ale jinak já si myslím, že Michal Špilár je jako výborný kněz.
0: Já si to myslím také, točil jsem s ním několik pořadů. Ale zajímalo by mě, vraťme se k vám, jak víra podle vás proměňuje člověka? V Mníškově asi tak, že začne chodit do kostela, ví, že když jde ke svatému přijímání, tak nemá říkat děkuji, ale amen. Ale vnitřně, jak proměňuje člověka víra vnitřně, jak to bylo u vás?
1: No, Vnitřně, já jsem říkal, že jsem tam vlastně přišel proto, abych se učil lásce, jo? Což si myslím, že mi nějakou dobu i šlo, ale on tam byl trošku jako problém, že jsem vlastně nevnitřil.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor s konvertitou Boleslavem Vraným. Já se vrátím k tomu pojmu pravda, protože jak jsem hovořil o tom vašem článku Pravda v digitálním světě. A zeptám se, jak vnímáte Ježíšův výrok Já jsem ta pravda, cesta a život?
1: Jako pro mě jako všechno má počátek v Bohu, že? Takže jako to, co my vnímáme jako pravdu, tak je vlastně naše hledání Boha. To, když hledáme pravdu tak, jak my většinou chápeme, tak je vlastně naše hledání Boha a je to naše jako spolupráce s Bohem na tom objevování. Prostě Bůh je tím východiskem, tím počátkem. Že?
0: Ano. A tím, že jste uvěřila až dospělosti, jsou v učení katolické církve nějaké pravdy, které potom, co jste se stal věřícím, pro vás byly, nebo třeba ještě jsou, těžko stravitelné?
1: Já bych řekl, že spíš možná obráceně. To, co pro mě bylo těžko stravitelné, byly mnohé takové jako představy, které vlastně s tím učením nebo s tou Biblí nebo s tím učením církve vlastně mají velmi málo společného, ale řekl bych, že jsou velice rozšířené. Jo.
0: Například?
1: Například to mohla být třeba falešná pokora. Mm-hmm. Jo. Vlastně pocit, že jako, já nevím, přírodní vědy a víra se nějak vylučují. Jo, s tím jsem se taky setkal. Nakonec potom člověk zjistí, že to tak úplně není. Další věci, takové jako, já nevím, přílišná kritičnost vůči společnosti. Jo? A pak člověk si vezme ty sociální encykliky a najednou zjistí, že třeba takový Pavel VI. Nebo Jan 23. vlastně začíná jednu tu encykliku tím, že velice chválí vědecký pokrok a vědecký a technický pokrok. Jo?

0: jednu z těch sociálních encyklik.
1: No, my jsme, ano, vlastně nezdůraznili, že byste vědec, technik, a o těch se říká, že mohou mít s vírou problémy. Měl jste takový pocit třeba ze svých známých, ze svých kolegů, něčeho takového?
0: Já jsem potkal docela dost věřících techniků a inženýrů. A možná to, co jsem z toho měl největší pocit, je, že ta věda a technika jsou tak nějak trošku vyloučená témata v církvi. Jo? Speciálně já jsem, říkám, začal chodit do kostela v roce 95 a tehdy prostě z takových známých osobností tady byl Jiří Grigár a Marek Vácha teprve čekal na to, až vzejde jeho hvězda, bych tak řekl. Ta jeho první knížka vyšla, pokud se nepletu, 2003. A já jsem z toho měl trošku pocit, že jako to jsou taková vyloučená témata. Já jsem potkal celou řadu techniků, kteří vlastně nám přednášeli o nějakých náboženských tématech a přednášeli nám třeba o tématech jako rodinných vztahů. Jo? Nic proti, jsou to určitě velice důležitá témata, ale mě by zajímalo, jak se teda v té své práci jako setkávají s Bohem. Jo? Co pro ně, co má ta jejich technická orientace a náboženství společného, jak si to propojují. Jo? A tohle to mně přišlo, že je takový trošku zapomenutý téma.
1: A jak to máte vy?
0: Jak to mám já? No, musel jsem si to hodně, hodně vlastně sám najít a dost mi v tom asi pomohly i ty knížky Marka Váchy, dost mi v tom pomohl i třeba Pavel Gábor, jezuita, který taky vystudoval matfiz a dneska působí na Vatikánské observatoři. Nevím, jestli to posluchači úplně vědí, ale Vatikán má již jako několik set let vlastní astronomickou observatoř, která dělá docela zajímavý výzkum a v těch odborných kruzích je vlastně docela dost respektovaná. Takže ten mi v tom také dost pomohl, pomohli mi v tom i další lidé tady, ale Michal Němeček, Kamil Novák a další. Takže musel jsem si to najít a do značné míry proto píšu ten blog, protože vlastně to bylo něco, co jsem si musel sám najít a říkal jsem si, no jo, ale já určitě nejsem sám, kdo to řeší.
1: Vy jste zmínil ten váš blog, to znamená, jakým tématům se v něm věnujete a proč?
0: Témata hlavně je asi propojení prostě, možná ne věda a víra, ale technika a víra. Já se asi považuji spíš za inženýra, než za jako vědce, speciálně ne vědce v základním výzkumu. Takže spíš ta technika a víra. A spíš otázka, vlastně jakým způsobem člověk může propojovat to svoji technickou orientaci, kterou teda mám od dětství, se svojí vírou. A já jsem tady předtím říkal, myslím si, že o tom málo mluvíme v církvi. Já mám hrozně rád příklad toho římského setníka z Evangelia, který vlastně má toho nemocného otroka a teď posílá pro Ježíše, aby přišel a toho otroka mu uzdravil. Že? A když Ježíš jde, tak on posílá další poselství s tím, že prostě neobtěžuj se, aby si přišel, ale prostě řekni jen slovo a ten služebník bude uzdraven. A Ježíš říká, že takovou víru neviděl ani v Izraeli. Jo? Mně to přijde úžasný, protože ten setník dělá to, že si vlastně ze své kariéry, vojenské kariéry, bere obraz, kterým vyjadřuje svoji víru. Jo? A ta víra je evidentně tak veliká, že i Ježíš sám říká, že prostě takovou neviděl ani v Izraeli. A pro mě tohle je jako úryvek, který jako poměrně jasně říká, no, my bychom klidně o těch tématech mohli mluvit. Jo? Prostě pojďme zkusit třeba něco jako se podívat na to, co nám prostě říká technika o víře. Já třeba, když dělám někdy ty přednášky na téma spiritualita práce, což to hodně vychází třeba z té encykliky Laborem Exercens Jana Pavla II., tak tam začínám trošku tím tématem, a kde je technika v Bibli. A ona tam je samozřejmě. My tam nenajdeme rádio, my tam nenajdeme tady okolo sebe, vidím, já nevím, prostě počítače, zářivky, elektřinu. Ale my tam najdeme techniku, která tehdy byla a technologie, které tehdy byly. My tam najdeme samozřejmě lampa, lucerna. No to je tam na tolika místech, ale to je nějaká technika už, jo. Najdeme tam odkaz na technologii toho, jak se třeba pročišťovalo zlato ohněm, jo, tohleto zkoumání. Najdeme tam odkaz na lodě, Jo, když bych chtěl nějakou větší techniku, tak samozřejmě letadla tehdy nebyla, no ale lodě tam jsou. A o lodích se tam nejenom, že teda Ježíš vstupuje na loď a z té lodě hlásá evangelium, abych řekl, jako on vstupuje na loď a vlastně ji tím posvěcuje. A nejenom, že teda jako Ježíš je ten první, kdo začíná s tou sáhodlouhou historií využití prostě nějakých technických prostředků k hlásání evangelia, ale ona, ta loď, je tam i vnímána jako něco úžasného. To je v té knize Přísloví, kde jednak loď je vlastně přirovnávána, že žena statečná podobná obchodním lodím prostě zdaleka přiváží své dary. No, ta loď je tam základ nějakého obrazu, jo? To není nějaký pozadí, o který nejde. A v kapitolu předtím ten svatopisec říká, že tyto tři věci má za podivu hodné a čtyři nemůže pochopit. A jedna z nich je právě cesta lodi uprostřed moře. A ta následující je cesta muže při dívce. Jo? To jako zase není žádný jako pozadí. Jo? Je to něco, co ten svatopisec obdivuje.

0: Posloucháte Proglas a mým hostem v pražském studiu je Boleslav Vraný. A hovoříme o tom, jak se stal věřícím v dospělosti a jaké to je, když věří technik. Vím o vás, že se zajímáte o letadla, o vlaky, že rád fotografujete. Řekněte nám něco o svých koníčkách a jak třeba souvisí s tou vaší vírou.
1: No, rád fotografuju, zajímám se o letadla, o vlaky, vlaky prostě od dětství, potom někdy, já nevím, v 5 letech jsem začal, že budu strojvedoucí, potom jsem teda někdy v 9, 10 letech objevil ty počítače, tak ty mě nadchly ještě o něco víc, ale o ty vlaky se zajímám pořád. O letadla se taky zajímám vlastně od dětství. Můj tatínek mimo jiné teda je letecký publicista, on je ekonom, ale jako mimo jiné teda je autorem několika knih o letadlech. Takže my jsme doma měli spousty modelů a spousty jako různých knih o letadlech všeho druhu. A na gymnáziu jsme se taky jako hrozně zajímali o letadla s kolegama. No a to fotografování se k tomu asi přidalo později, ale pro mě to fotografování je to i způsob, jak vlastně jako vnímat svět okolo sebe. Jo, mě to hrozně naučilo koukat se okolo sebe a všímat si toho, co vidím. Jo. A já docela rád třeba fotografuju ptáčky, ne že bych byl nějaký super ornitolog, ale prostě mě to baví. Pak se člověk dozví leco zajímavého, když se jako najde, že já nevím, koní pas bílý, tak jako si přečtete, co o něm všechno zajímavého najdete. A hlavně to člověka učí dívat se, jo, a rozhlížet se okolo.
0: Učí nás takové dovednosti jako to, že fotografujete a díváte se nějak trošku jinak na svět, třeba ho vnímat i víc očima viděry?
1: Já si myslím, že ano. Nakonec říkal jsem, že rád fotím ptáčky, no pán Ježíš výslovně říká, podívejte se na nebeské ptactvo a podívejte se na to, jak žije, že? Nese jí nežnou, nesklízejí do stodol a přece vás nebeský otec živí. Mně tohle to přijde hrozně důležité. Podívejte se na květiny, ten předcházející verš, jo? Podívejte se na květiny, zase, jak jsou krásné v podstatě. A z toho máme něco vyčíst o Bohu. Takže určitě to jako učí i se dívat očima víry. Já vím, že jsem třeba o tomhle dost přemýšlel v té souvislosti komentáře k tomu verši podívejte se na ty polní lilie. Říkají, že ty polní lilie to prostě byly drobné kvítky, kterými se vlastně v Izraeli topilo. Jo? To nebyly ty naše lilie z květinářství, prostě ty obrovské lilie královské nádherné, ale vlastně drobné polní kvítky, kterými oni topili. A mně to připadá takový, no, můžu to rozvíjet třeba tím způsobem, podívejte se na něco úplně obyčejného, podívejte se na nějaký jako spotřební materiál, jo, podívejte se, já nevím, na kancelářskou sponku, podívejte se na tušku obyčejnou a jako podívejte se, jak je to úžasný, že jo, tam Ježíš říká, podívejte se na ty lilie, jak jsou krásný. A když jsem tady zmínil tu tušku, existuje nádherný článek Já tuška, který napsal někdy koncem 50. let americký ekonom Leonard Reed a tam vlastně vysvětluje, jak ta tuška vzniká. Jo? A to jsou jako úžasný článek.
0: Já se vrátím k vašemu blogu, nečetl jsem všechny příspěvky, které tam jsou, ale všiml jsem si, že se snažíte ve svých příspěvcích ukazovat na širší souvislosti, které mohou lidem unikat. Mám na mysli například článek Voják a vrtulník, aneb o lidech a věcech v pozadích péče o trpící, nebo článek Milujte i bohaté, nadané a krásné. Chybí vám takovýto nadhled v běžném církevním životě a uvažování?
1: Rozhodně mi velmi chyběl v době, kdy jsem ty články psal. Ono je to trošku o tom, že taky jsem prošel různými jednak etapami asi víry a jednak různými společenstvími, do kterých jsem nějak jako chodil. A v době, kdy jsem to psal, tak mi určitě jako velmi chyběl tenhle nadhled. A ten voják a vrtulník vlastně vzniknul jako reakce na to, když jsme byli někde a tam prostě nám promítali film o povolání. A o tom, jak jako lidé následují Krista. Tam bylo prostě 10 příkladů lidí, kteří nějak následovali Krista a vesměs z těch 10 lidí bylo, já nevím, 7 kněží, 2 sociální pracovníci a 1 lékař. Jo? A Ještě mnozí z nich vlastně opustili nějaká svá místa tady prostě na našem západním světě a odešli někam do toho třetího světa prostě se tam věnovat těm chudým. A mně to přišlo jako hrozně monotónní. Jo? A řekl jsem si, no tak zkusím napsat něco, co ukazuje, že vlastně přece i ty další profese mají co dát, jo. A sednul jsem se a říkal jsem si, tak vy, jako tady se bavíme o té pomoci těm chudým, těm trpícím, tak se podívejte, prostě byla ta tsunami, tehdy byla ta tsunami v tom Indickém oceáně, která zabila, já nevím, 200 tisíc lidí. A spousta lidí vlastně zůstala odříznutá od světa po důsledku toho. A spoustě z nich vlastně dopravovali třeba ty vrtulníky nějaké zásoby, aby vůbec přežili. Jo. A to byla obrovská operace, prostě obrovská operace mnoha ozbrojených sil. V České republice vidíme ty záchranářské vrtulníky, které lítají. A já jsem si říkal, no tak podívejte se, pojďme se teda jako rozklíčovat, co vlastně zatím za tou pomocí je. Jo. A teď můžete vzít ten vrtulník a prostě se dívat, co všechno zatím je. Že jo. To jsou prostě lidi, kteří s tím lítají, jsou prostě lidi, kteří, to jsou mechanici, to jsou lidi, kteří do toho doplní palivo, to je řízení letového provozu. A teď můžete jít dál a dál prostě k inženýrům, který to vymysleli, můžete jít k Isaacu Newtonovi a Galileovi a prostě k těm starým Řekům, kteří taky jako vlastně do toho všeho přispěli. Můžete jít daňovým poplatníkům, že jo? Protože většinou to byly vojenský vrtulníky, který zaplatil nějaký daňový poplatník. A můžete jít nějakým účetním standardům, jo? Protože jako to, že tady máme nějakou firmu, která vyrábí vrtulníky, já nevím, jestli to byl tehdy Sikorsky nebo Boeing, to je jedno, tak prostě jako to je obrovská firma, která musí dodržovat nějaké účetní a právní standardy.
0: Ano, ano, takže tyhle všechny souvislosti vlastně běžně lidem unikají, ano. Ale přitom všechny tyto prostředky pomáhají právě k pomoci těm potřebným.
1: Ano, ano. A já bych jenom řekl potom, já když jsem se zabýval víc tím tématem jako spirituality práce, protože tam mi vlastně přijde, že práce je to, co jako nejvíc propojuje tu moji víru a tu techniku, jo, jako tam vlastně, že já dělám nějakou technickou práci. Tak když jsem se začal zabývat tady tím tématem té spirituality práce, tak jsem objevil knížku amerického profesora Davida Millera God at Work, kde on se zabývá vlastně historií toho, jak lidi hledají tohleto propojení. To hodně z protestantského pohledu. Ale jedna věc, kterou tam říká, no spousta lidí má problém s tím, že si myslí, že když chtějí následovat Boha, tak musí nechat své práce typu programátor, typu účetní, a jít dělat nějakou takzvanou pomáhající profesi. Já jsem, jo, a to je prostě knížka, kterou vydalo tehdy, myslím, že Harvard, University Press, a prostě to tam je napsaný, takhle. Takže to je prostě věc, na kterou já jsem se snažil tím článkem reagovat.
0: A čím vás to téma spirituality práce oslovuje?
1: Oslovuje mě především tím, že jako po tomhletom dlouhém hledání toho, jako co teda má ta moje práce a moje vlastně technická orientace společného s mojí vírou, tak jsem to nějak objevil, že jo. A jako krásná encyklika Jana Pavla II. Laborem Exercens, kde on vlastně říká, ano, my jsme povoláni, je to naše spolupodílení se na tom božím díle stvoření a vykoupení. Jo, my napodobujeme Boha, který vlastně tvoří a člověk je stvořený k božímu obrazu. Takže proto i ten člověk něco tvoří tou svojí prací. Jo. A on tam říká, a člověk tou svojí prací jako rozvíjí a doplňuje to boží dílo stvoření. A já jsem přemýšlel o tom, jak jako rozvíjíme, jak doplňujeme boží dílo stvoření, protože jako probíhá spousta věcí, kterými to dílo stvoření ničíme. Že? To, jako od tomu jsou věnovaný spousty prostoru. Jak ho rozvíjíme? No, já si myslím, že třeba tím, že objevujeme možnosti, které v tom díle stvoření byly od začátku. Jo? A to, že jsme vyrobili nějaký křemínkový čip, což je prostě úžasný zázrak techniky, tak to bylo možné od začátku vyrobit ten čip. To bylo prostě v tom kameni, v tom křemeni, to bylo od začátku možné. Ale čekalo to na člověka, až vlastně tuhle tu možnost rozvine.
0: To, o čem teď tady hovoříme v souvislosti s tou technikou, tak mi připomíná, že v té encyklice Jana Pavla II. Laborem Exercens je ještě taková pasáž o dvou pokladnicích.
1: Ano, je to poměrně zajímavá a docela i další pasáž, kde papež rozebírá, že svojí prací pronikáme do dvou pokladnic a jedna z nich je pokladnice přírodních zdrojů a druhá je pokladnice toho, co již jiní vypracovali před námi. A já bych především zdůraznil, že on mluví o pokladnicích. Pokladnice je něco, co je vlastně krásná truhla na poklady. Jo? To není jako krabice od bod, kam jsme jako uložili nepotřebné krámy a dali ji do sklepa. To je opravdu něco krásného, kam ukládáme ty krásné věci. A pokladnice přírodních zdrojů asi je každému jasná. Pokladnice toho, co jiní vypracovali, to je to, že my opravdu vycházíme z toho, co už vytvořili jiní. A to je třeba to, co jsem říkal u toho vojáka vrtulník. Prostě to, že ten vrtulník může donést tu pomoc trpícím, to je daný tím, že prostě spousta lidí už vypracovala něco jiného a je to prostě daný obrovským dlouhým řetězcem. A já vždycky trošku jako jsem si vymyslel takový příklad k tomu, když prostě maminka doma vaří dětem jahodové knedlíky, tak ona proniká do obou těch pokladnic. Že? Ona jako jednak do té pokladnice těch přírodních zdrojů, ať už je to prostě ta mouka, to obilí, ty jahody, tohle to všechno, ten třeba zemní plyn nebo uhlí, na kterém vaří, ale je to i to, co vypracovali jiní. Ať už je to v první řadě ten recept, že? Který jako ona nevymyslela většinou, ale někdo jiný. Ať už je to, že prostě někdo jiný to obilí umlel na tu mouku, dovesí, že zase my jsme došli k tomu podobnému obrovskému řetězci. Takže to je to pronikání do těch pokladnic. A my zároveň do té pokladnice přinejmenším toho, co již vypracovali jiní, vlastně přispíváme. Jo? To, že ta nauka, tak jak je tam napsaná, vlastně to neznamená něco, co vytvořili jiní někdy v dávné minulosti. To klidně může být jako článek, který kolega dopsal před 5 minutama a já už jako můžu z toho vycházet.

0: Na Proglasu posloucháte rozhovor s Boleslavem Vraným. My už jsme hovořili o tom, že třeba ve svém blogu předkládáte lidem nejrůznější informace a prací novináře, ale i člověka, který právě předkládá nějaké informace, je, aby ty informace byly pravdivé a ověřené. Tedy samozřejmě za předpokladu, že cíleně nešíří nějaké falešné zprávy, fake news, jak se dneska říká, nebo něco takového. Zabýváte se i touto stránkou svých sdělení?
1: Rozhodně se tím zabývám. Já bych řekl, že jsou tam některé články, které jako vycházejí z, řekl bych, obecně známých věcí, typu ten voják a vrtulník, který jsme zmiňovali, ale potom jako opravdu vycházím z toho, že se i snažím tam dávat odkazy třeba na ty zdroje, ze kterých jsem vycházel. A když jste zmínil ten článek, jak máme milovat i bohaté a nadané a krásné, tak tam je řada odkazů vlastně na Bibli, že? A protože i v té Bibli se prostě vyskytují bohatí, nadaní, krásní, kteří jsou velmi, velmi dobře hodnocení. Ať už je to král David, ať už je to královna Ester třeba, která zachránila svůj lid, protože byla krásná, a mnoho dalších. A já se snažím prostě si to ověřovat, především se snažím vycházet z nějakých jako primárních, nějakých jako základních dobře ověřených zdrojů, ať už je to teda Písmo svaté plus nějaké kvalitní komentáře k tomu, ať už jsou to třeba ty sociální encykliky, které jsem si teda přečet a vlastně to výrazně vylepšilo můj pohled na ně, to, že jsem si je opravdu přečet.
0: Ano, ano. Já bych se ještě zastavil u toho článku Milujte i bohaté, nadané a krásné, protože ten mě opravdu zaujal. Můžete ho trošičku víc přiblížit našim posluchačům?
1: No, v podstatě je to trošku reakce na takový pocit, jakože my se máme věnovat těm chudým. A mně vždycky ty bohatý přišly trošku jako zapomenutý, jo. A teď nemyslím jenom bohatý materiálně, a tím myslím i to, že prostě řada lidí je bohatá třeba svými dary, inteligencí třeba, nebo krásou, nebo tím, že prostě umí, já nevím, krásně sportovat, umí krát na housle, cokoliv. A tohle mi vlastně přišlo, že se tím jako velmi málo zabýváme, jo, že se zabýváme, soustředíme na ty, kdo nemají, jo. Ale přeci zase pro mě to bylo trošku osobní, které se považuji za docela jako obdařeného člověka a hledal jsem teda, co pro mě má ta Bible. A zjistil jsem, že opravdu v Biblii je celá řada postav, které jsou hodnoceny velice dobře a velice, velice pěkně, přestože teda nebyli chudí. Jo. A jak říkám, král David, samozřejmě Abraham a jeho rodina. Byla to královna Ester, která prostě je hodlíčená jako nesmírně krásná žena a ona zachraňuje ten svůj lid právě tím, že je krásná, protože je krásná, proto si ji vybrali za tu královnu, ten perský král, a proto mohla ten svůj lid zachránit. A já bych tady zmínil, já jsem se opravdu setkal s tím, s lidmi, jako se ženami, který si připadají v kostele jako špatní, protože jsou pěkný a dbají o sebe. Jo? To je takový to, jako to bychom neměli dělat. Jo? Tak tady máme prostě příklad velice dobře hodnocené biblické postavy. Svatý apoštol Pavel, že jo? Který jako byl nesmírně vzdělaný, Šalamoun, nesmírně moudrý. Jo?
0: Už jsme, myslím, o tom hovořili, ale bych se zastavil u dezinformací. Jak se díváte na dezinformace, na které je možné na internetu narazit skoro na každém kroku? A co s nimi?
1: Ne, dívám se na to jako na veliký problém. A co s nimi? Já si myslím, že jedna velká otázka je, proč jsou tolik lákavé. Protože já si myslím, že pro spoustu lidí jsou lákavé. A pro spoustu křesťanů si myslím, že to je tím, že se cítí vlastně odcizeni té společnosti a potom jsou pro ně lákavé různé dezinformace. Co s tím na úrovni internetu? A co s tím na úrovni osobní možná? Hledat nějaké kvalitní ověřené zdroje, zase vycházet prostě z kvalitních ověřených zdrojů a ověřovat si ty informace. Jak moc to třeba sedí s tím, co už vím? Jo, ono většinou, jako když prostě ten časopis píše o něčem, co znám, a tak jako si na tom jsem schopný ověřit prostě jako tu kvalitu třeba. Další věc, která, to, že se většinou ty věci nezmění ze dne na den. Jo, teďko bylo někde jako ukázka toho, co se dá udělat, jako by deepfake Václav Klaus, a najednou začal hovořit o tom, že věří klimatické změně. No, jako asi se nestane, že by Václav Klaus najednou přes noc jako změnil svůj názor. A druhá věc je, tohle je vlastně jako věc, která vybočuje z toho. Jo? Když si najdete jako 10 videí s Václavem Klausem, tak jako na 9 z nich bude tu klimatickou změnu popírat a na jednom jako vlastně v ní věříš. Jo? Tak to jako to, že to najednou takhle vybočuje z toho, jak ten člověk se profiloval posledních 20 let, tak by mi mělo být podezřelé. Jo? Takže spousta takovýchhle věcí, prostě nějaká jako konzistence.
0: No, my se vlastně jste narazil na věc, která jaksi určitě velice ovlivní veřejné mínění, veřejný prostor, a to si je umělá inteligence a možnosti, které to přináší. Jsou nejrůznější už dneska videa, která není problematické vytvořit třeba s prezidentem Petrem Pavlem.
1: Ano.
0: A já nevím s čím, kde vychvaluje nějaký investiční produkt, jestli jsem nemýlím. Ano. Já jsem to teda neviděl, ale stačilo mi jenom, že jsem to četl. Takže tam nás čekají asi velmi těžké časy. To jenom jsem si dovolil takové expoze za sebe. Ale zajímalo by mě, která další témata, kromě těch, které jsem už jmenoval, jsou pro vás důležitá? Bavili jsme se o technice, bavili jsme se o fotografování, bavili jsme se o souvislostech. Co ještě byste řekl k tomu?
1: Pro mě je asi hodně důležitý jako vztah lásky s Bohem. Jo, vztah s Bohem jako s osobou, a já taky mám rozepsanou nějakou knížku, která je trošku jako svědectvím o tom, jak já chápu víru, a jedno z těch jako ústředních témat vlastně je vztah lásky s Bohem. Mně se hrozně líbila knížka 5 jazyků lásky, která se vlastně týká jako manželských vztahů, no ale on ten manželský vztah, jako náš vztah s Bohem, mnohdy přirovnáván k manželství i v Bibli. Takže jsem se pokusil třeba tohleto, těch 5 jazyků lásky, aplikovat i na ten vztah, a myslím si, že to jako je velice zajímavý přístup. A tohle mi vlastně přijde nejdůležitější z mé víry. Jo.
0: A můžete nám něco prozradit o té plánované chystané knize?
1: Tak v tuhle chvíli je v podstatě dokončená, vypadá spíš ve formě teda samizdatu zatím, ale je prakticky dokončená, spíš čeká na to, jako jestli se jí podaří dostat do nějakého nakladatelství.
0: Tak třeba někdo nás uslyší a bude ho to zajímat. Já se domnívám, že vy máte i smysl pro humor, alespoň podle vašeho článku Jak jsem nenašel Boží znamení. Já si ho dovolím tady přečíst, protože jsem se u něj opravdu zasmál a navíc je poměrně krátký. Cituji. Byl jsem jednou v pražském kostele Panny Marie Vítězné, pražské jezulátko, a přemýšlel o svém povolání. Jako už mnohokrát jsem hledal nějaké znamení. Světem kolují nejrůznější příběhy o božích znameních a já jsem nějaké opravdu chtěl. Jak jsem tak seděl v lavici, padl můj zrak na flek natopení v předchozí lavici. Uviděl jsem v něm klečícího, modlícího se mnicha. Vyděsilo mě to, stejně jako mě ta myšlenka vyděsila už mnohokrát předtím. Vždycky jsem toužil po manželství a celé to vyčerpávající uvažování, zda náhodou nemám jít do kláštera či být knězem, nebylo boží volání. Ale to vím teď. Podíval jsem se na flek znovu, zda v něm pořád uvidím modlícího se mnicha. Mnich tam už nebyl. Viděl jsem v něm klečícího, žebrajícího bezdomovce. To mě vyděsilo ještě více. Nejen, že jsem dlouho měl problém s falešnou představou, že správný křesťan je chudý tak, až žije pod mostem, ale připomnělo mi to i chvíli, kdy jsem na ulici našel mrtvého bezdomovce. Tohle mi přeci Bůh nemůže chtít. A Bůh mi opravdu chtěl říci něco úplně jiného. Podíval jsem se na ten flek potřetí a došlo mi to. Nehledej boží znamení v kdejakém fleku natopení. Mně se to moc líbilo a ptám se podle vás, má Bůh smysl pro humor?
1: No, určitě.
0: Jak se to třeba projevuje?
1: To je dobrá otázka. Napadá mě teďko takhle z hlavy ta klasická otázka, titul nějaké dětské knížky, jako Pane Bože, a žirafu si takhle chtěl, nebo se ti jenom nepovedlo. A Bůh jako tvoří různé překvapivé věci třeba, jo, které by nás opravdu nenapadly.
0: Ano, jestliže tedy hovoříme o zvířatech, tak možná, že bychom mohli dát příklad ptakopiska. Například.
1: Třeba ptakopiska nebo z Wombata, že jo, který dělá hranaté bubky.
0: Ale ještě by mě zajímalo, máme podle vás vyhledávat boží znamení? To už je vážnější otázka, si myslím.
1: Já bych určitě nehledal boží znamení ve stylu prostě dívám se po kdejakém fleku na topení. Občas se člověku stane, že ho něco jako opravdu osloví a že v tom vnímá to boží znamení, ano. Ale je to trošku v rozlišování, no ale hlavně si myslím, že nám přece Pán Bůh dává nějaké své zjevení a to je v tom písmu svatém. A to je v té knize stvoření, takže studovat písmo a studovat i ty přírodní vědy.
0: Jak už jsem říkal v úvodu, přispíváte do magazínu Signály, časopisu Univerzum, zmiňoval jsem také pracovní skupinu pro sociální otázky při České biskupské konferenci. Co jsem ještě přehlédl?
1: Přednášky, které nabízím na téma spiritualita práce. Ta nejbližší má být v pátek 16. února ve Znojmě.
0: Tak uvidíme, když se bude náš pořad vysílat, já tím to ještě nevím. A je to tak, že své články, úvahy nabízíte, nebo vás redakce těchto periodik sami oslovují?
1: V tuhle chvíli je to tak, že je spíš nabízím sám, ale jako vy jste vlastně první, kdo si mě teda našel takhle na základě něčeho, takže ano, už i oslovují.
0: Když se vrátím k víře, co vám víra dala?
1: Co mi víra dala? No, vztah s Bohem, vztah vlastně s Bohem, který je otec, a takže tím i nějakou jako stabilitu třeba v životě, nebo i takovou jako jistotu, a dala mi vlastně proměnu mýho pohledu na svět i na sebe. A nakonec to, co jsem říkal, ten posun od toho, že já mám jako naučit se, jak milovat bližní, k tomu, že Bůh je zdrojem té lásky a já ji vlastně beru od něj.
0: A co je tedy na víře to nejpodstatnější, ten vztah s tím Bohem?
1: Rozhodně.
0: Říká můj dnešní host Boleslav Vraný, který píše svůj blog Víra jednoho technika a přispívá do nejrůznějších periodik a časopisů. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.
1: Taky děkuji a všechno dobré i vám.
0: Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje radost z vaší víry a úžas nad novými poznatky, souvislostmi, objevy.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme 5 skladeb od 2 světově známých autorů. Uslyšíte 2 sonáty od Arcangela Corelliho a 3 sonáty od Georga Friedricha Händla. Všechny skladby zahrají Michaela Koudelková na zobcovou flétnu, Monika Knoblochová na čembalo, Libor Mašek na barokní violončelo a Jan Krejča na teorbu a barokní kytaru.

Slyšeli jste sonátu C-dur opus 5 číslo 6 od Arcangela Corelliho. Skladbu zahráli Michaela Koudelková na zobcovou flétnu, Monika Knoblochová na čembalo, Libor Mašek na barokní violončelo a Jan Krejča na teorbu a barokní kytaru. Následuje Invence od Johana Sebastiana Bacha. Skladbu zahraje Jaroslav Tůma na klavichord.